0: Já chtěl ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž. Vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.

jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

válku, aby na ně schránka poštovní počkala ráda i 100 dní, aby na ně schránka poštovní

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po šesté Milon Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Alojze Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové poúnorové vedení rozhlasu po roce 1950 úplně zametlo, orchestr Jiskra. Ať hrál pod jakoukoliv z těchto značek, vždy to však bylo se zpěvákem Standou Procházkou. U něhož se střídali, a teď se těším, že vás udivím, Marie Šitavancová, Joška Srbová, já už neudivím, třetí jméno mi teď vypadlo. Možná to byla Vlasta Formanová. Jenže pak se mi dostal do ruky a koupili jsme ho s maminkou v Náchodě, když jsem tam byl na vyšetření s očima u paní doktorky Šťovíčkové. Od té doby nosím k vidění na dálku brýle. Měl jsem náhle v ruce vytištěný Comedy Fox Jsem tady já, kde se uvádělo, že ho s velkým úspěchem zpívají Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka Polek, Valčíků a Tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského, první láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr slávy Emana Nováčka.

0: můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl hochu můj, než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát, na tu první ze všech nejhezčí vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak ty zrudnuli jako

První láska to je všecko, další už je plagiát. Na tu první ze všech nejhezčích vždyť vzpomeneš si rád.

Vypadala, že je nesmrtelná, má první pěvecká hvězda Standa Procházka. Později, bohužel až ve stáří, jsem se s ním seznámil. A když jsme na hudebním festivalu Kubešova z Oběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svůj mladiství obdiv k němu se mu netajil. Říkal, že je za to rád. Ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný. Tak, jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Lažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

Jiří Popper emigroval po roce 1968 do Německa, ale ještě předtím stačil být prvním interpretem české verze písně Buď pořád se mnou, lásko sladká, kterou jsme znali z amerického filmu V pravé poledne, a jejíž česká slova Vladimíra Dvořáka pak znovu naspíval Valdemar Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá Jindřich Zíka, hraje rozhlasový swingový orchestr Václava Halaváče z Českých Budějovic.

Českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitky, protože, a to je docela užitečné poznání, jestli nesouvisí všecko se vším, tak lecos s lecčím určitě ano. A Českobudějovický rozhlas mě přivádí k rozhlasu plzeňskému. Z toho mám teď pro vás národní písničku Letěla husička. Nebo že by to bylo spíš zmíněným husákem? Ne, ne.

To by byl hloupý oslý můstek, ačkoliv lidská mysl je někdy nevyzpytatelná. Bez pochybností však zaspívá Jiří Pospíšil za doprovodu malé muziky Jaroslava Krčka.

Když jsem začal cestovat po rozhlasech, pojďme nahlédnout i do Brna. Z jeho kuchyně ke mně zavoněly fazole po řecku, jak je připravili Libor Sigmund, Václav Kovářík, František Kantor a statický promenádní orchestr Šprušle. Tak dobrou chuť.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Nesky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších men, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Perno, jednu zpíval sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn, v lese voní jehličí s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi 2 roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka měl roli faráře, ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali 2 písničky, o nichž si neskromně myslím, že snad do pořadu Desky, pásky, vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl závidění hodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

S Viktorem Sodomou zpíval Blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k ním švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobrušce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk, téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabákova Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani jsem jí nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem sa poďakovať mojmu hudobnému otcovi, ktorým je kapelník a skladateľ pán Jan Slabák, za to, že ma naučil vnímať ľudovú hudbu srdcom. Ďakujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšení. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Lyriku vystřídám pochodem, takové změny nálad mám za užitečné. V životě se přece nálady také střídají, ať chceme nebo nechceme, a musíme se s tím vyrovnat. Nebude to pochod jen tak nějaký, ale jeden z nejslavnějších, třeba že si ho dnes jen málo kde můžeme vychutnat. Tady ano, my jsme v tomto pořadu výjimka. Velký dechový orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Libora Krmáška hraje florentinský pochod Julia Fučíka.

0: Uznávám, že někomu se nemusí břinkavá muzika líbit. Vždy jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláškovou z Pohoří, rozenou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý a jak je svou hudbou uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít ji přesto dál a nad neúspěchem se zasmát.
1: Tolikrát jsem říkal jí, že mám jí tolikrát, že jí mohu, jak se říká, modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil, modré z nebe

oslovil jsem hned. Na rukou vás budu nosit, jsem jí sliboval. A když jsem to chtěl jednou zkusit, jo, to jsem si dal. Jo, tolikrát, ach, tolikrát jsem dobrou vůli měl. Na rukou tu dívku nosit skutečně jsem chtěl. Jednou jsem se pokusil a zle to dopadlo. Ono mi to drahlo.

a proto jsem si lehčí dívku hledal raději. Potkal jsem jí na rohu a úctivě jsem smek. Bez vás žít nemohu, jsem si tu plně řek. Až na samý svět a kraj za vámi půjdu rád. A pak jsem poznal, že

pojďme trochu zpátky předešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém cituji z obalu: pro radost sobě i jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku zborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia zborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo: Spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uherskobrodští ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linha Singers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ty dokončí.
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jsme z toho strudana?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
5: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem, no. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní Humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý. No, to, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový, Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: režisér. No, pan Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční Humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska. Teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasí Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasiu Kinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to jasný, že jo, to se ptát nebudu. Takhle, natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já vím, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Tu film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože?
4: Cože?
3: No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kde vám to dělá, ty?
4: Like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to je taky, přesně. Ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole, jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: Já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: Oh, I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. To se ptám já. Ježíš, jo, počkejte vlastně. Já jsem blba. Já už dajem. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď jo, teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: Ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky.
4: A
3: jo, já vím, Ježíš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá, ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastasio, já mám takovou smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio,
4: I want you to see my director.
5: wrote a story, and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. Yeah. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know.

0: Parada. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Už je Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Támecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Za naslyšenou. Kránu. Dobré odpoledne. Halo, halo. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Tanda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás, Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma prv.
1: Dobrý den.
7: Vás Petr Zorhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Senior Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz a senior Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo. O čem máš tu bouli na hlavě? Ptá se senior Manuel Rodriguez de Stefano de Longo, senora Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anu Mariu, Perezovou de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. A to tě tak štípla? Ptá se senior Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo, senora Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, smí se senior Juarez Rodrigo Santa Maria da Silva de la Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano de Longo zabil lobotou. Oh, oh, oh.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: To byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve Všechno party s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
4: Jo, počítač myslíš, ne Novotný.
3: Ne Novotný může, ale... ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, až tě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Jako na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať lidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přinesl tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je super.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit. A on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo, tak to
1: jaký mají vztah s počítači?
2: Úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá.
2: Já už jsem tohleto nějak nestihla, no.
1: Tak ale to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah k daleko jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve Všechno party povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Ano, už je tady paní.
4: Alena, Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raubi nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil, buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas, když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím, zdravím Švadlenku a Zdeničku, mějte se hezky.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi, dobrý den, jste tam.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu. Zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra. A chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím, nemyslím to jako paní Libuši madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádně v obtěži najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první tři řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
8: Ano, to je z té knihy.
9: Ano.
8: Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost?
8: Řekni nám, co máš tam počítače. Řeknu.
9: Co se ti přihodilo?
8: Zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi, sprdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je, z Hlbakovicí nemá nic společného, to je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu je zjistit a udat.
9: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
9: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr...
8: Má velkou výhodu. No? Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
9: Ano.
8: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Herné, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
9: Kdo?
8: Ten...
9: Počítač.
8: Počítač.
9: A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
10: To dělám taky.
8: No. Furt ho restartuju.
9: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
9: Jo.
8: No, jinak bych to nedělal.
10: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, já jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju, no, ve svém filmu.
3: Ještě bych měla možná 2 honory. No,
1: proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No, na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak, přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo Rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju Děkuji. Vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.
5: Ano.
2: Hezký den.
5: Díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bubu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku a s panem Krampolem, takže...
2: Vás pobavili. Tak jo, souhlasíme.
6: Ano, ano.
2: Děkujeme.
6: Krásný den.
2: Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman ano. Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
8: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na achilovu patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
7: Ano, samozřejmě, pane
10: reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto to tady v republice tak vypadá, paní
8: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
7: Prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
8: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
9: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
2: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
3: Já děkuju, těším se na příště.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas, do tmy se koukám.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Lidé v Telči chtějí napadnout prodej pozemku pro stavbu bytů. Americký prezident Trump se v New Yorku setká s ukrajinským protějškem Zelenským. Dnešek přinese proměnlivou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Začínají zprávy. Dobré úterní ráno přeje Karel Pěška. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou 2000 jako jednorázový příspěvek. Včera to schválila vláda. Po valorizaci se tak průměrná penze dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO má zvýšení důchodcům pomoci s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
3: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
2: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard a bude tak o 3 miliardy nižší, než byl původní návrh. Napadnout rozhodnutí městského zastupitelstva o prodeji hektarového pozemku na jižním okraji Telče pro stavbu bytových domů chtějí někteří tamní obyvatelé. Ohrazují se, že s nimi město dopředu neprobralo plán na stavbu 2 až 3 11-metrových budov v těsné blízkosti jejich rodinných domů. Podle sousedů se radnice například dostatečně nevypořádala s peticí, kterou se psali.
4: Petr Podsedník se chystá rozhodnutí radnice napadnout. Podle něj lidi v lokalitě nedostatečně informovala a zatím není vyřízená ani jejich petice.
5: Připravuju kroky, které zpochybní procesní postupy.
4: Vedení města si za svým postupem stojí, potvrdil starosta z ODS Vladimír Brtník, který kandiduje i v letošních volbách.
6: Členové petičního výboru byli na zastupitelstvu, řekli tam své námitky, které víceméně mohu asi říci, že všechny byly uvedené v té petici.
4: Město podle něj na petici odpoví i oficiální cestou. František Jirku, Český rozhlas.
2: V New Yorku se dnes setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny, informuje o tom agentura AFP. V americké metropoli začíná zasedání valného shromáždění OSN. Očekává se, že Donald Trump a Volodymyr Zelenský se budou věnovat válce na Ukrajině. Mluvili spolu už v neděli a podle listu Ukrajinská pravda šéf Bílého domu opět vyzval ukrajinského prezidenta, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Ukrajina tyto údery odůvodňuje tím, že Moskva z prodeje ropy financuje válku.
1: Sport.
2: Čeští volejbalisté prohráli s Belgií 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v osmifinále. Češi vyhráli první set a ve druhé sadě hráli se soupeřem vyrovnanou koncovku. Čím zápas ztratili, vysvětloval blokař Jakub Klajmon.
7: Rozehráno jsme to měli perfektně, akorát, že v tom druhém setu jsme to dotáhli na těch 23-23 a bohužel jsme neudělali tu ztrátu, která nás, si myslím, že pak stála ten set. Bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit, takže to bylo pro nás těžké až do konce zápasu.
2: Čeští volejbalisté vypadli v osmifinále evropského šampionátu po druhé za sebou. Mezitím byli loni čtvrtí na mistrovství světa. S turnajem v italském Turíně se loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek.
1: Počasí.
2: Ve Svratouchu je teď 7 stupňů, v Telči anebo Humpolci 9. Dnes můžeme čekat proměnlivou, převážně větší oblačnost. Výjimečně spíše ve žďárských vrších se může dostavit přeháníka. K večeru začne oblačnosti ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni a foukat bude mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli ze silnic Vysočiny nejsou hlášené žádné nehody. Ani D1 nehlásí komplikace. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5 hodin 5 minut, je aktuální čas a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové úterní ráno s datem 22. září. Svátek dnes slaví Darina a Moris, tak milé Dariny, milí Morisové, přeji vám všechno nejlepší k svátku. No a když jsme u toho kalendáře, tak za chvíli se přihlásí Petr Jungmann, který nám řekne, čím zajímavým je právě dnešek zapsán do historie.
1: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
0: A samozřejmě ani muzika nechybí v našem vysílání. Tohle jsou Eláni a písnička Vymyslená. Hezký den.

0: Jak říká klasik, pořád se něco děje, jinak by nebyly dějiny. V 5 hodin 11 a půl minuty se společně s Petrem Jungmanem podíváme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina na to, čím zajímavým je do dějin zapsán právě dnešní den 22. září. Kromě jiného bude řeč o rychlých francouzských vlacích.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 22. září. Je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2 hodiny a 5 minut po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
4: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
3: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
4: Je to Alf.
3: Roztomile ošklivého Alfa?
5: Proboha, je to chlupatý.
3: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
5: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
3: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
6: Máte kočku.
3: Kočka na slanině s rajčaty.
6: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbychy, hřebíky.
3: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna. Arnošt Goldflam.
7: Ximíre, kde jsi byl tak dlouho?
8: Mě se nikdy nezbavíš.
3: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
9: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bourání.
3: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.

0: 5 hodin 18 a půl minuty čas tomu, abychom se v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina podívali na oblohu.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty se teď nejčastěji drží kolem 7 až 9 stupňů Celsia. Dnes podle meteorologů můžeme čekat proměnlivou, převážně větší oblačnost, výjimečně spíše ve žďárských vrších se může dostavit přeháňka. K večeru začne oblačnosti ubývat. Teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 13 až 16 stupni a foukat bude mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Téměř 2 desetiletí stála v čele základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Dana Foralová bude úterním hostem dobrého.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Na malou chvíli nás vzala Anna K. do svého hudebního světa. Za 10 vteřin už tady bude 5:23. To je přesný čas, jak v telefonu na tehdejší lince. Tuším, že to bylo 112, dneska je 112 něco úplně jiného. Je to linka první pomoci v rámci celé Evropské unie. Ale o tom se bavit nebudeme. Já vás chci teď pozvat na koncert, který vás pobaví, dojme a nepustí. To všechno můžete zažít už zítra na koncertě Pavla Čatka. Tento originální písnickář a virtuózní violončelista kombinuje skvělé texty, humor a jedinečný zvuk svého nástroje. Čeká vás večer plný nadsázky, ironie i hlubokých příběhů ze života. Už zítra od 7:30 ve Stříbrném domě na Jihlavském Masarykově náměstí. No a my pokračujeme v našem vysílání. Udrem 17:30 tady budou další aktuální zprávy s Karlem Pěškou a ještě předtím Cindy Lauper a také Ivan Hlas. Aranka umí hula hop. Jožakulář to neumí, ale přeje vám krásné ráno.

0: Hudební program pro úterní ráno na vlnách Českého rozhlasu Vysočina bude pokračovat za chvíli, teď přichází 17:30 a to je čas a prostor pro ranní zprávy a Karla Pěšku.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Složky záchranného integrovaného systému dnes cvičí v areálu Vysočina arény u Nového Města na Moravě. Taktické cvičení se může dotknout také obyvatel. Musí počítat s tím, že městem bude projíždět záchranářská technika i se světelnými a zvukovými signály. V okolí místa cvičení budou zákaz vstupu nepovolaných osob kontrolovat policisté. Hasiči zase jako součást tréninku aktivují aplikaci automatického rozesílání SMS zpráv ve vymezeném okruhu. Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance. Po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Podle Babiše Česko není v bezprostředním nebezpečí. Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz petřínské lanovky. Začne jezdit od dnešních 7 hodin ráno. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nově prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma. Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Memoáry bratra princezny Diany Charlese Spencera jdou dnes do prodeje. Vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje svého bývalého švagra a současného krále Karla III. Rozruch vzbudila kniha například kvůli údajnému výroku krále, který Spencer cituje. Po smrti Diany prý tehdejší princ Charles řekl, že se na ní brzy zapomene. Buckinghamský palác se proti tvrzení ohradil. 6 zraněných fotbalistů vypadlo na začátku srazu z nominace české reprezentace před nadcházejícími zápasy elitní ligy národů. Trenér Santi Denia při své premiéře na lavičce českého týmu nebude mít k dispozici šestici Zima, Vlček, Chorý, Vyšinský, Provod a Jurásek. Místo nich povolal nováčky Kryčvalušiho, Šubrta, Vašulína a Slámu a k ním ještě Vytíka a Sejka. V Počátkách nebo Vatíně je teď 8 stupňů, v Dukovanech 10. Dnes můžeme čekat proměnlivou, převážně větší oblačnost. Výjimečně spíše ve žďárských vrších se může dostavit přeháníka. K večeru začne oblačnosti ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni a foukat bude mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Havlíčkobrodsku na výjezdu ze obce Slavětín na Ždírec nad Doubravou stojí odstavené nákladní auto. Raději se tam připravte na možné zdržení. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Půl 6:03, to je aktuální čas a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji pohodové úterní ráno s datem 22. září. Včera byl hostem našeho dopoledního rozhovoru Vratislav Staněk, možná ho ale znáte pod jeho uměleckým jménem Táta. Jak se dostal od sportu k umění, konkrétně od taekwonda k malování, tak to si poslechněte za pár minut. Honzu Kalouska a Řeku v plamenech, tu vám přináším už teď a přeji hezký poslech.

0: Václav Neckář se vrací do Massachusetts v 5 hodin 40 minut v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Více než 30 let zasvětil taekwondu a kickboxu, pak ale vyměnil rukavice za štětec a začal malovat. Co ho k tomu přivedlo a našel inspiraci i u svých bojových mistrů, to nám prozradil umělec Vratislav Staněk alias Táta.
1: Kamarádi de facto na to reagují tím, že kdysi bývaly takové ty slavné filmy v 90. kde tam hrál Jean-Claude Van Damme a i slavný herec Bolo Young. A on tam v jednom filmu říkal, dlouho jsem cvičil, teď maluji. Jo, a já si podle toho dělám trošku takovou srandu, že vlastně jdu v těchto z těch stopách a můžu tenhle ten slogan klidně používat. Jo. A je fakt, že spousta těch mistrů, tak jejich asi nejvyšší meta je, když opustí de facto to fyzické cvičení a třeba se zabývají malbou, kaligrafií, nebo se zabývají třeba pěstováním nějaké zahrádky a tak. Takže možná mě to ještě čeká.
2: Řekněte mi, pamatujete si ještě svůj úplně první obraz?
1: Ano, já ho mám i doma. Je to vlastně medvěd, který chytá jako lososy v nějaké kanadské řece. A to byl vlastně ten obrázek, který jsem dělal v lednu 2021. Nicméně, nyní na vernisáži, kterou jsem měl vlastně teď 3. září, mi tam kamarád ukazoval, že má doma můj obrázek. A já teda nevím, kdy jsem ho maloval, ale bylo to někdy na přelomu roku 2000. A on mi tam ukazoval, že má barevný obraz ode mě podepsaný mým příjmením Staněk. A tak jsem mu říkal, že mám vlastně jako vzácný obraz, protože já se dneska podepisuju Táta s dvěma A. A říkám mu, no tak to si prostě asi nech, protože jestli já někdy budu třeba slavný a budou se ty mý obrázky třeba víc prodávat, tak ty máš teda raritu.
0: Už dnes po 11. hodině bude hostem Dobrého dopoledne Dana Furalová. Po téměř 20 letech v čele základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou předala ředitelskou funkci. Ve škole ale zůstává jako zástupkyně. Jaké pro ní bylo odejít z ředitelského křesla? Proč se rozhodla zůstat a jak dnes s odstupem hodnotí své roky ve vedení? O tom všem si s ní bude povídat Hela Dvořáková mezi 11. a 12. Za chvíli zkontrolujeme počasí, teď je čas na další muziku. 5 hodin 42,5 minut, to je aktuální čas a zpívá Diana Ross.

0: A v úterním ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina je čas na to, abychom se podívali na počasí. Pokud se díváte na hodiny, ať už na mobilním telefonu, nebo na hodinkových ručičkách, či na digitálkách, tak já vám ten pohled ušetřím. 5.46, to je aktuální čas.
1: Počasí.
0: A aktuální teploty venku se teď pohybují kolem 8 až 10 stupňů a neprší. Dnes můžeme čekat proměnlivou, převážně větší oblačnost. Výjimečně spíše ve žďárských vrších se může dostavit přeháňka. K večeru začne oblačnosti ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni a foukat bude mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Nejlíp jim bylo, zpívala nějaká žorb. No, možná vám je nejlíp, když si dáte houbovou smaženici. A o houbách si budeme teď v 5 hodin 49,5 minuty v našem ranním vysílání povídat. Respektive našich makoviček se zeptáme, proč lidé chodí na houby.
1: Makovičky.
2: Proč lidé sbírají houby?
3: Protože z té houby se prostě může něco udělat. Třeba když se utrhne ten lampionek, teda žampion, a prostě se to dá do nějaký takový omáčky s masíkem a s těstovinama a je to fakt dobrý. A pak se ještě sbírají ty houby hodně do polívky nebo na pizzu.
4: Když se prší, tak oni rostou.
5: Řízky se s nich dají.
4: A my nesbíráme jiný než řízky, proto že my je pak nepoznáme a my z toho děláme buď polívku nebo smaženici.
6: Děláme nějakou polévku.
3: Zbývají se žampiony, žípky a pak se nezbývají

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: és ezt hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Obyvatelé Cejle na Jihlavsku se radují z mezinárodního úspěchu. Armáda zajistí izolaci zamořeného místa v bývalém vojenském prostoru na Šumavě. Dnešek přinese proměnlivou oblačnost a teploty do 16 stupňů. Začínají zprávy, dobré úterní ráno přeje Karel Pěška. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Server iRozhlas na chybu v pátek upozornil ministerstvo a to obratem celou testovací verzi vyřadilo z provozu, uvedl jeho mluvčí Vladimír Řepka.
2: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
0: Ocenění pro nejrozkvetlejší obec v Evropě Cejle na Jihlavsku nejspíš vystaví veřejně, zvažuje to vedení obce. Zlatou medaili pro evropské kvetoucí sídlo převzali zástupci vesnice pod Čeřínkem o víkendu na slavnostním vyhlášení Evropské vesnice roku v Irsku. V Cejli je teď úspěch hlavním tématem debat obyvatel.
3: Kdy budeme mít babinec, protože ta jedna má bude mít 80, jak si myslíme, že nás pozve, takže tam to určitě probírat budeme, no, protože to jsou takový, jako se říká, naše krev. No.
4: Hana Jelichová sledovala s dalšími místními online přenos z vyhlášení na fotbalovém hřišti. Radost stále má i Gabriela Nováková.
5: Naprosto fantastický, na čem jsme se prostě shodli, že máme školní skupinu. Jediné slovo, které tam neustále bylo opakováno, byla prostě hrdost.
4: Cejle diplomy vystaví na obecním úřadě a kovovou plaketu umístí ven na náves. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Armáda v dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí 1000 tun zamořené zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako jsou rtuť nebo arzen. Vojáci tam minulý týden zahájili chemický průzkum. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Původně se měly shodnout včera, ale Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí ze sankčního seznamu 2 ruských miliardářů Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankce proti ruským a běloruským občanům a firmám platily pouze do dnešní půlnoci.
1: Sport.
0: Čeští volejbalisté mezi 8 nejlepších celků na mistrovství Evropy znovu se nedostali a po druhé v řadě dohráli v osmifinále. Na turnaji v Itálii je tentokrát vyřadili Belgičané po vítězném obratu na 3-1 na sety. České tenistky v čínském Shenzhenu svedou boj o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Zápas s Velkou Británií začne dnes v 11 hodin. Kapitánka Barbora Strýcová nominaci do jednotlivých zápasů předem nezveřejnila. Očekává se ale, že do úvodní dvouhry nastoupí Karolína Muchová a do druhé Linda Nosková.
1: Počasí.
0: V Počátkách nebo Vatíně je teď 8 stupňů, v Dukovanech 10. Dnes můžeme čekat proměnlivou, převážně větší oblačnost. Výjimečně spíše ve žďárských vrších se může dostavit přeháníka. K večeru začne oblačnosti ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni a foukat bude mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku ještě buďte opatrní, mezi Ždírcem nad Doubravou a obcí Slavětín stojí tam odstavené nákladní vozidlo. Připravte se i na možné zdržení. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: V 6 hodin 5 minut vám všem přeji příjemné a pohodové úterní ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli pro vás budeme mít pravidelnou řidičskou abecedu. Konec konců až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
7: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
6: A muzika samozřejmě také nechybí a nebude chybět našim ranním vysílání. Tohle je vzpomínka na Karla Zicha.

0: Valdemar Matuška opouští ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina v 6 hodin 12 minut. Možná si dáváte právě teď snídaní, to vám přeji dobrou chuť. No a o jídle si budeme povídat také v dalších okamžicích, protože nás čeká další osvěžení pravidel silničního provozu. Až do konce září vám přinášíme každý den jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se občas chybuje. No a dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Možná jste ji poznali, možná ne. Ano, byla to Jennifer Rush v našem ranním vysílání. Úterní ráno je v plném proudu, 6 hodin 18 minut, to je aktuální čas. Telč prodala pozemek na stavbu bytového domu, lidem v okolí se to ale nelíbí. Rozhodnutí zastupitelů proto hodlají napadnout. Jaké mají argumenty, řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: Na oblohu se podíváme právě teď. Aktuální teploty na Vysočině se teď pohybují kolem 8 až 10 stupňů Celsia. Dnes můžeme podle meteorologů čekat proměnlivou, převážně větší oblačnost. Výjimečně spíše ve žďárských vrších se může dostavit přeháňka. K večeru začne oblačnosti ubývat. Teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni a foukat bude mírný, přechodně silnější severo-západní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Téměř dvě desetiletí stála v čele základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Dana Foralová bude úterním hostem Dobrého dopoledne.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Findl Amerika, Miškechová, jejich společný nejznámější hit Cudzinka v tvojej zemi. V 6 hodin 23 minut dozněla tahle písnička na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Lidé v Telči chtějí napadnout rozhodnutí tamního zastupitelstva, kterým radnice prodala hektarový pozemek na jižním okraji města pro stavbu bytových domů. Ohrazují se, že s nimi bude vedení, že s nimi vedení dopředu neprobralo plán na stavbu 2 až 3 domů vysokých 11 metrů v těsné blízkosti jejich rodinných domů. Podle sousedů se radnice například dostatečně nevypořádala s peticí, kterou se psali.
1: Podívejte se tady okolo, kde tady máme nejbližší bytové domy.
2: Tamhle máme za horizontem takže odhad 600.
1: 600-800 metrů.
2: Ukazuje Libor Musil. Stojíme u pole na okraji Telče, kde v rodinném domě většinu života bydlel a teď v něm žije jeho matka. Právě na poli mají vyrůst 2 až 3 bytové domy. Každý s 3 nadzemními podlažími a 33 byty.
1: Mě vadí už jen samotný proces toho prodeje. Tady může vzniknout rodina a bytová výstavba a přitom rovnou řekne v zadání. Budou pouze bytové domy, jinak je to nesplnitelný.
2: Vedle bydlí Petr Podsedník, který se podepsal pod petici, kterou místní proti chystané stavbě bytových domů sepsali a před jednáním zastupitelů ji doručili na radnici. Podle něj radnice lidi v lokalitě nedostatečně informovala a zatím není vyřízená ani jejich petice. Proto se chystá rozhodnutí napadnout, správně, případně i soudně.
3: Připravuju kroky, které zpochybní procesní postupy. Tam si myslím, že docela už jsem si dal dohromady celou řadu argumentů, které mohou být velice zajímavé a úspěšné.
2: Vedení města si za svým postupem stojí, potvrdil starosta z ODS Vladimír Brtník, který kandiduje i v letošních volbách.
4: Členové petičního výboru, ale i někteří z dalších petentů byli na zastupitelstvu, řekli tam své námitky, které víceméně mohu asi říci, že všechny byly uvedené v té petici. Dle mého názoru bylo na otázky odpovězeno.
2: Město podle něj na petici odpoví i oficiální cestou. Místostarosta z uskupení Společně pro Telč Jiří Pikal, kandidující i letos, tvrdí, že Telč nové byty potřebuje a výškový limit 11 metrů je standardní.
5: Jenom pro představu, je to výška několika domů tady na náměstí. Co se týče toho projektu, tak já si myslím, že udělám velmi citlivě a přihlíží právě k těm podmínkám okolí.
2: Zároveň vedení města upozorňuje, že konkrétní výhrady budou moct lidé vznést ještě během stavebního řízení. František Jirků, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Telčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Natalie Imrulia odchází, Karel Pěška přichází a s ním další aktuální ranní zprávy Českého rozhlasu Vysočina. Jože Kulář přeje od mikrofonu, hezké ráno.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Teplárny začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. První teplárny začaly vytápět minulý týden, šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí, do konce roku jich podle Českého národního registru bylo 120. Důvodem je mimo jiné pokrok v medicíně, díky kterému můžou transplantaci postoupit i starší pacienti. Transplantaci kostní dřeně přitom v Česku každý rok potřebují stovky lidí. Pro 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí. Sněmovna se dnes vrátí k přísnějším trestům za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Opozice varuje, že trest může dopadnout i na děti, protože rodič ve vězení peníze na výživné nevydělá. Poslanci by měli projednat také zvýšení důchodů starších seniorů o 500 korun po dosažení 80 let, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Dnes se setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelensky. V New Yorku začíná všeobecná rozprava zasedání valného shromáždění OSN. Na jeho okraji by se Trump měl setkat i s britským premiérem Bernemem nebo francouzským prezidentem Macronem. Za Česko se akce účastní prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů, tedy o 2 až 3 kola. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen na 290 kilometrů schválila komise Formule 1 a zrušila 3-hodinový limit pro trvání celého závodu. Změny se dotknou i tréninku, které bude možné v případě přerušení prodloužit. V Černovicích je právě 7 stupňů, v Třebíči nebo Libici nad Doubravou 9. Dnes nás čeká proměnlivá, převážně větší oblačnost. Výjimečně se vyskytne přeháníka, a to spíše ve žďárských vrších. K večeru začne oblačnosti ubývat. Teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů a vád bude mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pavlíčkově Brodě se stala nehoda v části Na Občinách. Havarovala tam 2 osobní auta a hned 5 osobních vozidel bouralo v ulici u Vlkovska, také v Havlíčkově Brodě. Na místě jedou i záchranáři. Neprůjezdné jsou 2 jízdní pruhy. Připravte se na velké komplikace a zdržení. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:30, to je aktuální čas a já vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Výpadky paměti nebo třeba problém s řečí mohou ukazovat na počínající Alzheimerovu chorobu. Dny paměti připomínají boj proti demenci, včetně možnosti testování kognitivních funkcí. Jak takové testování vypadá, ukážeme v reportáži za pár minut. Teď písnička od kapele Činasky, ke které mám trošku výhrady, protože my, Husákovi děti, mezi námi, už jsme ty Kristovy leta teda dost překročili. Měli by to asi přetextovat.

0: si dáváte k snídani silný čaj nebo kávu nebo něco úplně jiného, přeji vám dobrou chuť a pohodový poslech 6 hodin 40 minut a posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Český rozhlas spolu s Českou a Alzheimerovskou společností pořádá tento týden od pondělí do středy Dny paměti. Projekt upozorňuje na problematiku života lidí s demencí, jejíž nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba. Nabízí taky testování paměti přímo v budově Českého rozhlasu.
1: Vyšetření přišel využít do vestibulu Českého rozhlasu v Pražské Vinohradské ulici například pan Petr.
2: Mě jsem dohnala dcera, protože už mám nějaký taky věk, to chci využít. Nevím, do čeho jdu, ale doufám, že to dopadne dobře, no, ale jako člověk každou prevenci má využít.
1: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Adenbrookský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
3: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě. Trošičku je tam i všeobecný přehled. Trošičku je to už zaměřeno na tu paměť, že dáváme nějaká slova, nějaké úkoly, je tam i trošku počítání.
4: Já budu měřit 1 minutu na hodinách a poprosím vás, abyste mě pověděl co nejvíce slov na písmeno K.
5: Koule, kolibřík, kanál, kůlna.
1: V testovací místnosti právě poprvé v životě absolvoval vyšetření pan Vladimír.
5: Byl jsem rád, že jsem to absolvoval, protože jsem zjistil, kterým směrem případně mám asi postupovat na zlepšení svého stavu. No a dostal jsem takový výstup, který mě vyhodnotil kladně, že jsem teda v úrovni jakési adekvátní k mému věku. Vypadávají názvy, které bych použil běžně v hovoru a někdy je musím teda opisovat.
1: Vyšetřovaný i hned po testu dostane výsledky, které pomáhají s včasným odhalením demence. Pacient v případě podezření dostane doporučení k psychologovi, psychiatrovi, neurologovi nebo geriatrovi na podrobná vyšetření. Právě zapomínání nebo výpadky slov můžou znamenat závažné onemocnění, říká Lucie Ptáčková z poradny pro poruchy paměti.
4: Může to být náběh na nějakou kognitivní poruchu mírného nebo pokročilého stupně, třeba jako Alzheimerova nemoc nebo vaskulární forma poruchy paměti, smíšená forma kognitivní poruchy a jiné.
1: Zájem o vyšetření v budově Českého rozhlasu během Dnů paměti je podle koordinátorky Moniky Kozové velký.
3: Máme vlastně už úplně plno všechny 3 dny. Mezi tím jako chodí zájemci, kteří se nestihli přihlásit se ptát, takže máme i čekatele.
1: Demence postihuje v Česku podle odhadů České Alzheimerovské společnosti víc než 183 tisíc lidí. Až čtvrtina z nich nejspíš stále žije bez diagnózy. Jakub Vejk, Český rozhlas.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Je 6 hodin 47 minut, nejvyšší čas na to, abychom zkontrolovali řádně počasí, tedy jak to vypadá i jak to bude dnes vypadat.
1: Počasí.
0: A když říkám řádně, je to u odborníků, tedy přímo v Českém hydrometeorologickém ústavu. Dobré ráno přeji Báře Kučerové, vítejte v našem vysílání.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké to ráno máme u nás na Vysočině z hlediska počasí?
2: Často je to ráno spíše s větší oblačností, ta se teďka částečně protrhává na některých místech a teploty se teď nejčastěji pohybují mezi 7 a 9 stupni Celsia.
0: Takže teploty nejsou příliš vysoké, zahřejeme se přes den.
2: A můžeme se, je tam ten potenciál, byť to nebude nic významného, 13 až 16 stupňů by ta maxima dnes měla být a ta oblačnost zůstane proměnlivá, během dne bude spíše větší, stále se ale může na chvilku chvilkami protrhat a vyskvitnout tak sluníčko a také se může výjimečně objevit nějaká přeháňka a to spíše v oblasti Žďárských vrchů a večer bude oblačnost celkově ubývat a i dnes bude vát mírný během dne místy přechodně i čerstvý severozápadní vítr, s rychlostmi i ke 30 km v hodině.
0: Takže bude foukat, dneska je vlastně poslední letní den, zítra začíná podzim oficiálně, bude tam nějaká změna v počasí?
2: Zdá se, že výrazně ne, spíše to bude zítra to babí léto víc než dnes. Noc očekáváme jasnou až polojasnou, kráno se v údolích mohou ojediněle vytvořit mlhy 7 až 4 stupňů, to jsou ta ranní minima, v údolích lokálně kolem 3 stupňů a také už nějaká možnost přízemních mrazíků. A zítřek potom ta slunečná část dnes začne tou malou oblačností během dne postupně polojasno až oblačno a večer se oblačnost zase částečně a na přechodnou dobu zmenší a teploty zítra vyšplhají mezi 15 až 18 stupňů Celsia a bude vát mírný severozápadní vítr.
0: Bára Kučerová a počasí s nádechem podzimu. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Zkuste odhadnout, jak velkou dýni je možné u nás na Vysočině vypěstovat. Prozradím jen, že Zdeněk Bulíček má v Jakubově na zahradě kousek, který jeden člověk neobejme. Poslouchejte naše reportáže. Na náměstí v Jihlavě si také popovídáme s pouličním harmonikářem Davidem Kopáčkem z Měřína.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jardo, řekni fór.
1: No tak tady mám takovej hospodskýho. Vrací se takhle pán z hospody domů a nemůže se trefit klíčem do zámku. Jde okolo soused a povídám, heleďte, dejte mi ten klíč, já vám otevřu.
2: No vy jste dobrý, to dokážu taky, když mi podržíte tu chalupu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Kostní dření letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Pelhřimov představil budoucí podobu chátrající obchodního domu v centru. Centrální banka nabízí na pokladnách 5 000 korun se speciálním přítiskem. Dnes čekáme oblačno, teploty nepřesáhnou 16 stupňů. Hezké úterní ráno vám u poslechu zpráv přeje Karol Pěška. Dnes je světový den dárců kostní dřeně. V Česku jich letos darovalo 120 lidí, což je rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavla Jindry jsou totiž podmínky transplantace méně přísné. Díky pokroku medicíny ji můžou podstupovat mnohem starší pacienti. Pavel Jindra popisuje i další důvod.
4: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
2: Transplantaci kostní dřeně v Česku ročně potřebují stovky lidí. Pro 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí. Dnes večer se také více než 60 památek rozsvítí červeně, aby dárce kostní dřeně připomnělo. Budoucí podobu někdejšího obchodního domu Vysočina včera představili v Pelhřimově. Budovu, vystavěnou koncem 80. let, získalo město před 3 lety. Část chce využít komerčně, v části najdou sídlo spolky a dobročinné organizace. Do architektonické soutěže se původně přihlásilo 29 ateliérů. Odborná komise nakonec vybírala ze 6 studií, vysvětlila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.
5: Architektonická soutěž určitě proto, protože ten objekt má obrovský potenciál. Jo, a je v centru města, je vlastně v té ochranné památkové zóně. A proto, aby to mělo tu váhu a aby ten objekt byl takový, jaký má být, tak se přenechal odborníkům.
2: Na 4 pobočkách České národní banky si lidé od dnešního rána můžou vyzvednout výroční 5 000 se speciálním přítiskem. Centrální banka ji v nákladu 200 000 kusů vydává ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Na Pokladnách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové ji lidé získají výměnou za běžnou 5 000 korun v hotovosti a maximálně po 3 kusech, upozorňuje mluvčí banky Jaroslav Krejčí.
6: Hlavním motivem nanostruktury je slavnostní logo České národní banky ke stému výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Součástí přítisku jsou rovněž 2 portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na tematické stránky věnované výročí.
2: Spojené státy, Dánsko a Grónsko dnes v New Yorku podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda, ale přesné podmínky dokumentu nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek řekl, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahu kolem Grónska. Spojené státy tam teď budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam podle Trumpa nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu.
3: Sport.
2: Čeští volejbalisté po druhé za sebou na mistrovství Evropy vypadli v 8. finále. V italském Turíně podlehli Belgičanům 1-3 na sety. Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázali na loňské překvapivé 4. místo z mistrovství světa. Loučí se s bilancí 3 výher a 3 porážek.
3: Počasí.
2: V Černovicích je právě 7 stupňů, Třebíč anebo Libice nad Doubravou hlásí 9. Dnes nás čeká proměnlivá, převážně větší oblačnost. Výjimečně se vyskytne přeháníka, a to spíše ve žďárských vrších. K večeru začne oblačnosti ubývat. Teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů a vád bude mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na komplikace se musíte připravit v Havlíčkově Brodě v ulici u Vlkovska. Střetlo se tam hned 5 osobních aut, neprůjezdné jsou 2 jízdní pruhy, na místě zasahují i záchranáři, připravte se na zdržení. A na Havlíčkobrodsku také pozor, mezi obcemi Štoky a Chyška leží tam na vozovce sražená srna, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V 7 hodin 5 minut vám všem přeji příjemné a pohodové úterní ráno s datem 22. září. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina nás za chvíli čeká kalendárium s Petrem Jungmanem. Mimo jiné se podíváme na rychlé francouzské vlaky.
8: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
7: A hudba pochopitelně také nechybí v našem vysílání. Těšte se na kapelu Olympic s písničkou Otázky, ale už teď Michal Tučný kouká, jak celá země vstává. Tak pojďme koukat s ním. A třeba si dáte něco dobrého k snídani.

0: legendární matador Petr Janda a jeho partička Olympic otázky, písnička, která dozněla v 7 hodin 13 minut. Je čas na to, abychom s Petrem Jungmanem nahlédli do kalendáře. Čím zajímavým je dnešek zapsán do historie? Třeba tím, že narozeniny slaví jeden francouzský rychlovlak.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 22. září. Je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
3: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
2: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
3: Je to Alf.
2: Roztomile ošklivého Alfa?
4: Proboha, je to chlupatý.
2: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
5: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
2: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
6: Máte kočku.
2: Kočka na slanině s rajčaty.
6: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jed bych i hřebíky.
2: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog, rodák z Brna. Arnold Goldflam.
7: Cimíre, kde jsi byl tak dlouho?
8: Mě se nikdy nezbavíš.
2: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
9: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bourat.
2: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.
10: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Cejle na Jihlavsku je podle mezinárodní poroty nejkrásnějším kvetoucím sídlem v Evropě. Její zástupci o víkendu v Irsku převzali ocenění od odborné komise. Čím si odměnu vysloužili, řekneme za chvíli v reportáži. Počasí. Teď 7 hodin 19 minut se na vlnách Českého rozhlasu Vysočina pojďme podívat na počasí. Aktuální teploty se nejčastěji drží kolem 6 až 8 stupňů. Dnes nás čeká proměnlivá, převážně větší oblačnost, výjimečně se vyskytne přehánka, a to spíše ve žďárských vrších. K večeru začne oblačnosti ubývat, teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů a vád bude mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Téměř dvě desetiletí stále v čele základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Dana Foralová bude úterním hostem Dobrého dopoledne.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: Eva Farná dospívala v 7 hodin 23 minut a my se můžeme podívat na nejrozkvetlejší obci Evropy. Je to Cejle na Jihlavsku. Rozhodla o tom Mezinárodní komise soutěže Evropská vesnice roku. Zástupci vesnice pod Čeřínkem od ní o víkendu v Irsku převzali zlatou medaili v kategorii evropských kvetoucích sídel. Část obce sledovala vyhlášení živě přes internet, jiní, jako Stanislav Svoboda, se ale o úspěchu dozvěděli až od naší reportérky.
1: Dobrý den, mohu se vás zeptat? No. Já pracuji pro Český rozhlas, Barta Svohradíková, a dělám reportáž o tom, jak Cejle uspěla v té soutěži v Irsku.
2: No právě tak... nevím ještě, jak šel jsem se podívat, jestli něco nevyvěšili. Na informace tady obecního úřadu, jo, teď na nástěnku.
1: Uspěli.
2: Uspěli, jo.
1: Věděl jste o té soutěži?
2: Jistě, že. Jako všichni tady. No tak samozřejmě ten pořádek se musel dělat všude a vylepšovat fasády a všechno ostatní, co je kolem.
1: Takže jste uklízel.
2: No taky, to víte, že.
3: Stanislav Svoboda odchází spokojeně zpátky z návsi ke svému domu. Hana Jilichová si živý přenos nenechala ujít. Sledovala ho společně s dalšími na plátně na fotbalovém hřišti.
4: Nádherný. My jsme se sousedkou šli na hřiště, aby jsme z toho měli větší zážitek, akorát, že to dlouho trvalo. Bylo to takový jako dlouho, ale čekali jsme na Cejli. No ovace veliký, čipovalo se tam i pivo, že jo, tak nějak taková ta oslava a bylo to super. Měli jsme všichni strašnou radost, to jako jo. Budeme mít, kdy budeme mít babinec, protože ta jedna má bude mít 80, tak si myslíme, že nás pozve, takže tam to určitě probírat budeme, no, protože to jsou takový, jako se říká, naše krev, no.
3: V obci žije okolo 500 lidí. Zhruba 80 z nich se podílelo na přípravách. Cejle získala ocenění za nový park a právě za zapojení celé komunity do rozvoje obce.
5: Mano from Cejle. Oh my god, it's everybody. Gold medal.
3: V sále v Irském Kálou se radovala i Pavlína.
6: Nejradši bychom tam ještě zůstali, Irsko nás hodně nadchlo, vlastně tou přírodou a i těma lidma.
3: A se jste potrénovali i angličtinu?
6: Ano, Irové mluvili hodně pomalu k nám, takže jsme jim dobře rozuměli. Někdy to bylo zajímavější, ale bylo to, myslím si, čekali jsme to horší, tu angličtinu. Už v letadle jsme při zpáteční cestě řešili, vlastně, že uděláme nějakou oslavu pro celou Cejli, tak aby si to všichni vychutnali a užili s námi, tak jak jsme si to užili my v Irsku.
3: Ocenění zatím leží v autech, diplomy budou viset na obecním úřadě, plaketu chce obec umístit na náves. Z Cejle Veronika Barta Svohradíková, Český rozhlas.

0: písničky, které nestárnou.
1: Jsi fajn, máš co si chtěla s tím, já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: V našem ranním vysílání za chvíli další aktuální zprávy a s nimi Karel Piška ve studiu. Joža Kulář je také u mikrofonu a přeje vám hezké úterní ráno.
3: Je 7:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Složky záchranného integrovaného systému dnes cvičí v areálu Vysočina arény u Nového Města na Moravě. Taktické cvičení se může dotknout také obyvatel. Musí počítat s tím, že městem bude projíždět záchranářská technika i se světelnými a zvukovými signály. V okolí místa cvičení budou zákaz vstupu nepovolaných osob kontrolovat policisté. Hasiči zase jako součást tréninku aktivují aplikaci automatického rozesílání SMS zpráv ve vymezeném okruhu. Armáda v Dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí 1000 tun zamořené zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako jsou rtuť nebo arzen. V New Yorku začíná valné shromáždění OSN po generálním tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi a prezidentovi Brazílie Lulovi da Silva. Promluví americký prezident Donald Trump. Mezi řečníky bude i francouzský prezident Emmanuel Macron. Za Česko se zahájení rozpravy zúčastní prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristu. Memoáry bratra britské princezny Diany Charlese Spencera jdou dnes do prodeje. Vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje svého bývalého švagra a současného krále Karla III. Rozruch vzbudila kniha například kvůli údajnému výroku krále, který Spencer cituje. Po smrti Diany prý tehdejší princ Charles řekl, že se na ní brzy zapomene. Buckinghamský palác se proti tvrzení ohradil. České tenistky dnes vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V 11 hodin rozehrají čtvrtfinále s Velkou Británií. Soutěž pro 8 nejlepších týmů světa hostí čínský Shenzhen. V Počátkách je právě 7 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Náměšti nad Oslavou 9. Dnes nás čeká proměnlivá, převážně větší oblačnost. Výjimečně se vyskytne přeháníka, a to spíše ve žďárských vrších. K večeru začne oblačnosti ubývat. Teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů a pád bude mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Havlíčkově Brodě stále přetrvávají komplikace v ulici u Vlkovska. Havarovalo tam hned 5 osobních aut, 2 jízdní pruhy jsou neprůjezdné. Připravte se na zdržení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:30, to je aktuální čas a já vám přeji hezké úterní ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na jeden z nejnověji objevených živočišných druhů u nás. Jaký to je a kde se vyskytuje, nám už za chvíli řekne Martin Písařík. Teď Miroš Birka a Bělý kvet.

0: Grand Hotelu u Tří strun nás vzala Věra Špinarová v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina v 7 hodin 39 minut. Teď přichází Martin Písařík, aby trošku osvěžil naše paměťové buňky.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Už zítra svým dalším kolem pokračuje první hokejová liga a nás čeká derby Vysočiny. Horácká Slavia Třebíč od 17:30 přivítá na svém ledě tým Dukly Jihlava, tak fanoušci můžou vyrazit do Třebíče a podpořit svůj oblíbený tým.
1: Počasí.
0: Ať už fandíte Třebíči nebo Jihlavě nebo nikomu, určitě vás zajímá, jaké počasí nás dnes čeká a nemine. Pojďme si to teď v 7 hodin 45 minut v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina říct. Aktuální teploty se teď nejčastěji drží kolem 7 až 9 stupňů, má být proměnlivá, většinou převážně větší oblačnost. Výjimečně se vyskytne přehánka spíše ve žďárských vrších. K večeru začne oblačnosti ubývat a teploty ty vyšplhají na 13 až 16 stupňů. K tomu bude foukat mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: 7:50 aktuální čas, kapela Jelen a Míša Tučná, Spím v obilí. Písnička, která už teď není moc aktuální, protože obilí je sklizeno, zpívalo se o tom, že je líný letní den, no léto vlastně končí, zítra nám začíná podzim a k podzimu také patří houby. Chodíte na houby? Irena Šarounová se našich Makoviček zeptá, proč lidé vlastně ty houby sbírají.
1: Makovičky.
2: Proč lidé sbírají houby?
3: Protože z té houby se prostě může něco udělat. Třeba když se utrhne ten lampionek, teda žampion, a prostě se to dá do nějaký takový omáčky s masíkem a s těstovinama a je to fakt dobrý. A pak se ještě sbírají ty houby hodně do polívky nebo na pizzu.
4: Když se prší, tak oni rostou.
5: Přízky se s nich dají.
4: A my nesbíráme jiný než říky, protože že my je pak nepoznáme a my z toho děláme buď polívku nebo smáženici.
6: Děláme nějakou polévku.
3: Zbývají se žampiony, žípky a pak se nezbývají mochomůlky.

0: Cała zielona, to se taky nej.
1: Zbírají se třeba hříbek, taková houba, která krouže, když na ní šlapneš. Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT 2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Rodná čísla až 2 milionů osob omylem uveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti. Lidé v Telči chtějí napadnout prodej pozemku pro stavbu bytů. České tenistky ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nastoupí proti Angličankám. Dnes čekáme oblačno, teploty nepřesáhnou 16 stupňů. Hezké úterní ráno vám u poslechu zpráv přeje Karol Pěška. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolku. Server iRozhlas na chybu v pátek upozornil ministerstvo a to obratem celou testovací verzi vyřadilo z provozu, uvedl jeho mluvčí Vladimír Řepka.
3: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
1: Napadnout rozhodnutí městského zastupitelstva o prodeji hektarového pozemku na jižním okraji Telče pro stavbu bytových domů chtějí někteří tamní obyvatelé. Ohrazují se, že s nimi město dopředu neprobralo plán na stavbu 2 až 3 11-metrových budov v těsné blízkosti jejich rodinných domů. Podle sousedů se radnice například dostatečně nevypořádala s peticí, kterou se psali.
4: Petr Podsedník se chystá rozhodnutí radnice napadnout. Podle něj lidi v lokalitě nedostatečně informovala a zatím není vyřízená ani jejich petice.
5: Připravuju kroky, které zpochybní procesní postupy.
4: Vedení města si za svým postupem stojí, potvrdil starosta z ODS Vladimír Brtník, který kandiduje i v letošních volbách.
6: Členové petičního výboru byli na zastupitelstvu, řekli tam své námitky, které víceméně mohu asi říci, že všechny byly uvedené v té petici.
4: Město podle něj na petici odpoví i oficiální cestou. František Jirků, Český rozhlas.
1: Rada bezpečnosti OSN by se podle českého prezidenta měla zásadně reformovat. Petr Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi Antoniu Guterešovi. Organizace Spojených národů musí podle Pavla bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
7: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídili společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraj Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Sport.
1: České tenistky v 11 hodin rozehrají první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. Ten se koná v čínském Shenzhenu a Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii. Kapitánka týmu Barbora Strýcová řekla, že všechny hráčky jsou připravené do duelu nastoupit. Koho konkrétně vybere, ale zatím neprozradila.
8: I tréninky, které jsme měli všechny naplánované, tak se splnily, takže si myslím, že ta atmosféra v tom týmu a i ta energie, kterou tam holky mají, je skvělá a to je jakoby fajn vidět. Jsme favoriti v tom zápase, ale jako jak říkám, Anglie má velmi solidní tým a každý zápas tady prostě bude těžký.
2: Počasí.
1: V Počátkách je právě 7 stupňů, Havlíčkův Brod a nebo Náměšť nad Oslavou hlásí 9. Dnes nás čeká proměnlivá, převážně větší oblačnost. Výjimečně se vyskytne přeháníka, a to spíše ve žďárských vrších. K večeru začne oblačnosti ubývat. Teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů a vád bude mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 zpomalte kousek od Velké Bíteše na 160. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané osobní auto a připomínáme, že počínaje dneškem je uzavřený u Velké Bíteše exit 162 ve směru na Prahu. Jezdí se po vyznačené objížďce. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Řidičům přeji šťastnou cestu, vám všem příjemný a pohodový poslech. Je 8 hodin 5 minut a jsem rád, že do nového dne kráčíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Tím dnem je úterý s datem 22. září. O tomto víkendu se na letišti u Chotěboře uskuteční benefiční festival Mlýnfest. Podrobnosti o něm pro vás budu mít za pár minut.
2: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
9: A také s Babi Daňkem. Písnička se jmenuje Na cestě, tak ať se vám líbí.

0: Muzika, tak se jmenuje písnička, kterou zaspíval Karel Gott v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina v 8 hodin 13 minut. O muzice bude řeč i v nejbližších okamžicích. Zvu vás totiž na benefiční festival Mlýnfest, který se uskuteční už tuto sobotu 26. září na letišti u Chotěboře. Festival je na podporu lesní mateřské školy a základní školy na Horním Mlýně u Chotěboře, která nutně potřebuje vybudovat nové třídy pro starší žáky. A celý výtěžek z akce bude věnován právě na dostavbu školních prostor, aby děti mohly pokračovat ve vzdělávání v bezpečném a kvalitním zázemí. Na Mlýnfestu, na benefičním festivalu vystoupí Zelenáči, Pavlína Jíšová, Rangers, Texmeni, Piknika, Michal Tuční, Revival, Devítka a Pavel Kohn. Celá akce, připomínám, se koná už tuto sobotu 26. září na letišti u Chotěboře.
1: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ovocnáři v Česku přišli kvůli jarním mrazům o velkou část úrody. Ztráty podle odhadů výrazně přesáhnou miliardu korun. Zbylou úrodu navíc někde ani nemá kdo sklízet. Více za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď v 8 hodin 18 minut se pojďme podívat ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina na oblohu. Aktuální teploty se drží nejčastěji kolem 7 až 9 stupňů. Dnes nás čeká proměnlivá, převážně větší oblačnost. Výjimečně se vyskytne přeháňka, to spíše ve žďárských vrších. K večeru začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 16 stupňů. Vát bude mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Letošní sklizeň ovoce v Česku bude podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Ovocnářská unie uvádí, že jarní mrazy způsobily škody za téměř 1,5 miliardy korun a téměř polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%. Vůbec největší propad hlásí pěstitelé jablek například v Dolanech na Náchodsku. Přišli především o zimní odrůdy.
1: Jeden ze sadů ovocnářského družstva Dolany na Náchodsku. V minulých letech tady stromy bývaly běžně obsypané jablky. Teď tady široko daleko žádný plot není.
2: No je to především způsobeno těmi jarními mrazy, které tu proběhly v takových dvou vlnách.
1: Kristýna Michalková, vedoucí ovocnářství.
2: Zasáhlo to teda významně zimní odrůdy, v sadě Breburnu, Red Prince, Topazu, tam nenajdeme jablko.
1: Ročně jste sklízeli zhruba 6 000 tun jablek. Na 120 hektarech. Jak to bude letos?
2: No letos čekáme úrodu do 2000 tun.
1: Přijeli jsme do dalšího ze sadu ovocnářského družstva Dolany. Tady sice jablka jsou, ale momentálně nemá kdo sklízet.
3: No dneska nás bylo 13 jenom. A dřív bylo 30, no, přes 30. A odešli, no.
1: Říká kvalitář a polský zaměstnanec zemědělského družstva Kamil.
3: Či co zbyli, či co tam ostali, tak či časej slušně. No?
1: A ty, co odešli?
3: No, či no, nechtěli makať, no, nechtěli. No. Víc u toho kecali, kužili, jedli, zpěvali.
2: Poslední dobou se to stává čím dál častěji. Opravdu je těžký sehnat pracovníky, který by sklízeli v nějaký kvalitě a výkonu.
1: V sadech sklízí především zahraniční pracovníci, tady v Dolanech převážně z Ukrajiny. Václav Plecháček, Český rozhlas.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Jen se hádej, jen se klidně hádej, zpíval v české verzi téhle písničky Karel Gott. My jsme si ale dali Bonnie Tyler, i co hádej, krásně před půl devátou. Čas na další aktuální zprávy Českého rozhlasu Vysočina a Karla Pěšku.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Teplárny začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. První teplárny začaly vytápět minulý týden, šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance. Po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Podle Babiše Česko není v bezprostředním nebezpečí. Pražský dopravní podnik po dvou letech slavnostně obnovil provoz petřínské lanovky. Začala jezdit dnes v 7 hodin ráno. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma. Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Spojené státy Grónsko a Dánsko se dnes v New Yorku podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda, ale přesné podmínky dokumentu nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek řekl, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. Závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů, tedy o 2 až 3 kola. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen na 290 kilometrů schválila komise Formule 1 a zrušila 3-hodinový limit pro trvání celého závodu. Změny se dotknou i tréninku, které bude možné v případě přerušení prodloužit. V Humpolci nebo Telči je teď 8 stupňů, ve Velkém Meziříčí 10. Dnešek přinese proměnlivou oblačnost a pouze výjimečně, spíše ve žďárských vrších, se může objevit přeháníka. Večer bude oblačnosti ubývat. Naměříme 13 až 16 stupňů a zafouká mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Pelhřimovsku projíždějte opatrně po silnici mezi Červenou řečicí a odbočkou na Těchoraz. Leží tam na vozovce sražená srna. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Další ranní zprávy skončily o 9:30 a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji krásné úterý s datem 22. září. Roky hyzdil historické centrum Pelhřimova, teď směřuje k proměně. Radnice včera představila budoucí podobu někdejšího obchodního domu Vysočina. Jaká bude a co tam vznikne, to už za chvíli probereme v našem vysílání. Teď si pojďme zase zahrát nějaké písničky. Doufám, že jste pro. Tohle je Michal David.

0: Trocha romantiky po ránu v podání Jitky Zelenkové. Bez lásky láska není v 8 hodin 40 a půl minuty v úterním ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Vítěze architektonické soutěže o budoucí podobu někdejšího obchodního domu Vysočina včera představili v Pelhřimově. Léta chátrající budovu má teď ve svém majetku město, které z ní chce udělat moderní centrum služeb. Výcví redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková. Hezké ráno.
1: Hezké ráno. Tu budovu město koupilo před 3 roky. Byla de facto opuštěná a někdejší majitelé se jí chtěli zbavit. Dokonce se uvažovalo i o tom, že by tam mohla vzniknout ubytovna pro sociálně znevýhodněné. Tomu chtělo město předejít a dům získalo, i když ještě nebylo úplně jasné, na co ho využije. Nakonec vedení radnice rozhodlo, že přízemí využije pro komerční účely. Už teď se tam například nastěhovalo fit centrum. O horní část budovy budou moct využívat různé zájmové a dobročinné spolky. Měla by tam být v budoucnu třeba sídlit oblastní charita. Nejdřív je ale třeba budovu zrekonstruovat a dát jí nějakou lepší podobu. Dům vystavěný v duchu socialistického realismu totiž v historickém centru působí nepatřičně. Město proto vypsalo architektonickou soutěž, vysvětlila mluvčí radnice Andrea Unterfranzová.
2: Architektonická soutěž určitě proto, protože ten objekt má obrovský potenciál. Jo, a je v centru města, je vlastně v té ochranné památkové zóně. A proto, aby to mělo tu váhu a aby ten objekt byl takový, jaký má být, tak se přenechal odborníkům.
1: No a právě včera město návrhy, včetně toho vítězného, představilo.
0: No a jaký návrh vyhrál?
1: Je to studie ateliérů OTA. Počítá s tím, že spodní komerční část nebude mít nějakou velkou vnitřní halu, ale prostor má být rozparcelovaný tak, aby každý obchod mohl mít svou vlastní výlohu a vchod z ulice. Budova bude přístupná po celém obvodu a nejen z čelní strany, jak je tomu dnes. Obdobně to bude vypadat i v patře přístupném po vnějších schodech. Nezapomínalo se ale ani na detaily, jako je třeba podzemní parkoviště, popsal jeden ze členů vítězného týmu Tomáš Henel.
3: Podzemní garáže jsou odpovědí na to, na ty kapacity parkovací, které město poptává a zároveň na tu potřebu parkování neupřednostnit v tom území jako okolí té stavby. Pracovat s ním spíš jako s něčím, co je nezbytný, co potřebujeme, ale co nemusíme nutně vnímat jako předprostor toho objektu.
1: Kromě finanční odměny teď čeká ateliér i podpis smlouvy na další projekční práce.
0: A kdo o vítězi rozhodoval?
1: Byla to odborná komise sestavená z architektů. Zájem o účast v soutěži měla celkem 29 ateliérů, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Do finále postoupilo 6 návrhů. Oceněné nakonec byly 3, včetně vítěze. Na toho teď, jak už jsem teď řekla, čeká dost práce. Dá se předpokládat, že už jen dotažení studie do konečného návrhu může trvat zhruba rok. Pak se musí zpracovat veškerá projektová dokumentace a vyřídit stavební povolení. Teprve potom může začít samotná stavba. Na novou podobu v budovy si tedy obyvatelé Pelhřimova počkají pravděpodobně několik let.
0: Říká Veronika Bartes-Vohralíková, se kterou jsme se bavili právě o podobě někdejšího obchodního domu Vysočina v Pelhřimově. Díky za informace, hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin 48 minut, nejvyšší čas tomu, abychom zkontrolovali vývoj počasí u nás na Vysočině.
1: Počasí.
0: A proto už v našem vysílání tady na vlnách Českého rozhlasu Vysočina vítám Mojmíra Matana z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké to počasí u nás takhle po ránu máme?
2: Tak máme oblačno až zataženo, nejvíce slunečního svitu je aktuálně na Třebíčsku, ojediněle se vyskytují přehánky na severu kraje, místy dosti fouká severozápadní vítr a teploměry ukazují 7 až 11 stupňů.
0: A co nás čeká během dne? Budou ty přehánky pokračovat třeba i v jiných částech našeho kraje?
2: Tak výjimečně se mohou objevit přehánky i v jiných částech kraje, ale větší pravděpodobnost bude v oblasti Žďárských vrchů. Večer očekáváme ubývání oblačnosti, to bude tedy přes den logicky hodně. 13 až 16 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, no a bude větrno, mírný, přechodí i čerstvý severozápadní vítr.
0: Zítra už nám oficiálně začíná podzim, hezky se vším všudy, projeví se to nějak na počasí?
2: Tak počasí zítra bude v noci a ráno polojasné nebo i skoro jasné, přes den spíše polojasno až oblačno, večer se oblačnost zase částečně bude zmenšovat, ráno bude chladné s teplotami 7 až 4 stupně, v údolních polohách to mohou být hodnoty kolem 3 stupňů a tam nelze vyloučit ani slabé přízemní mrazíky. Odpoledne se potom oteplí na 15 až 18 stupňů, foukat bude mírný severozápadní vítr, ráno a večer ten vítr bude přechodně slabý.
0: Svetříky a bundy zkrátka přijdou vhod.
2: Ano.
0: Mojmír Martán a výhled počasí pro Vysočinu. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.
0: V našem ranním vysílání už nám toho moc nezbývá, pouze vtip Jardy Hypochondra. Úderem 9. zprávy s Karlem Pěškou po 9. Hela Dvořáková. Já se na vás budu těšit u písniček pro Vysočinu po 12. hodině.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Fédo, řekni fór.
1: No tak tady mám takovej hospodskýho. Vrací se takhle pán z hospody domů a nemůže se trefit klíčem do zámku. Jde okolo soused a povídám, heleďte, dejte mi ten klíč, já vám otevřu.
2: No vy jste dobrý, to dokážu taky, když mi podržíte tu chalupu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: U Nového Města se koná taktické cvičení záchranářů. Obyvatelé Cejle na Jihlavsku se radují z mezinárodního úspěchu. Vhodný dárce kostní dřeně se v Česku hledá pro stovky nemocných ročně. Dnešek bude převážně zamračený s teplotami do 16 stupňů. Připravené jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. V areálu Vysočina arény u Nového Města na Moravě dnes cvičí složky záchranného integrovaného systému. Může se to dotknout také obyvatel. Měli by počítat s tím, že městem projíždí záchranářská technika i se světelnými a zvukovými signály. V okolí místa cvičení budou zákaz vstupu nepovolaných osob kontrolovat policisté. Hasiči zase jako součást tréninku aktivují aplikaci automatického rozesílání SMS zpráv ve vymezeném okruhu. Ocenění pro nejrozkvetlejší obec v Evropě Cejle na Jihlavsku nejspíš vystaví veřejně. Zvažuje to vedení obce. Zlatou medaili pro evropské kvetoucí sídlo převzali zástupci vesnice pod Čeřínkem o víkendu na slavnostním vyhlášení Evropské vesnice roku v Irsku. V Cejli je teď úspěch hlavním tématem debat obyvatel.
3: Kdy budeme mít babinec, protože ta jedna má bude mít 80, jak si myslíme, že nás pozve, takže tam to určitě probírat budeme, no, protože to jsou takový, jako se říká, naše krev. No.
4: Hana Jelichová sledovala s dalšími místními online přenos z vyhlášení na fotbalovém hřišti. Radost stále má i Gabriela Nováková.
5: Naprosto fantastický, na čem jsme se prostě shodli, že máme školní skupinu. Jediné slovo, které tam neustále bylo opakováno, byla prostě hrdost.
4: Cejle diplomy vystaví na obecním úřadě a kovovou plaketu umístí ven na náves. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky pacientů ročně. Najít vhodného dárce ale není jednoduché. Proto oba české registry potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíce lidí. Případného odběru kostní dřeně se nemusí bát, podotýká vedoucí registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříková.
6: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
2: Dnes se setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelensky. V New Yorku začíná všeobecná rozprava zasedání valného shromáždění OSN. Na jeho okraj by se Trump měl setkat i s britským premiérem Bernemem nebo francouzským prezidentem Macronem. Za Česko se akce účastní prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
1: Sport.
2: Čeští volejbalisté do čtvrtfinále evropského šampionátu neprošli. Proti Belgičanům sice vyhráli první sadu, ale nakonec jim v Turíně podlehli 1-3 na sety. České tenistky v čínském Shenzhenu svedou boj o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Zápas s Velkou Británií začne dnes v 11 hodin. Kapitánka Barbora Strýcová nominaci do jednotlivých duelů předem nezveřejnila. Očekává se ale, že do úvodní dvouhry nastoupí Karolína Muchová a do druhé Linda Nosková.
1: Počasí.
2: V Humpolci nebo Telči je teď 8 stupňů, ve Velkém Meziříčí 10. Dnešek přinese proměnlivou oblačnost a pouze výjimečně, spíše ve žďárských vrších, se může objevit přehánika. Večer bude oblačnosti ubývat. Naměříme 13 až 16 stupňů a zafouká mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Počínaje dneškem je na D1 uzavřený exit 162 ve směru na Prahu, tedy u Velké Bíteše. Jezdí se po vyznačené objížďce, která vede přes exit 153 Lhotka. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Krásné úterní dopoledne, máme 5 minut po 9. hodině, zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina a teď zásadní otázka, jestli pak už jste si natrhali jablka, jestli pak už jste si upekli první letošní štrůdl pěkně z domácí zahrádky. Pokud ano, tak si rozhodně počkejte na recept Dáši Kubíkové, protože Dáša nám dneska ten samotný štrůdl ještě vylepší. Čím? To mám prý nechat jako překvapení, Dáša si to odtajní sama. Tak za pár minut si to poslechněte, Jirka Korn ještě předtím stejně jako Redy Kirken.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Kromě jablek nám pomalu dozrávají i vlašské ořechy. No a než si naděláme zásoby ořechů na vánoční pečení, tak si pojďme ty první várky pěkně nasekat do štrůdlu. A uvidíte, že to bude stát za to.
2: Tradiční jablečný štrůdl pečeme tolikrát za rok a s tolika obměnami, že jsme o něm tady už určitě mluvili. Tentokrát si ale nohavice pořádně rozválí.

0: Čím více těsto tažené, tím lépe. Takovým těstem se dá zavinout několikrát dokola a čím víc vrstev, tím plnější chuť. Problém s vytékáním šťávy při pečení vyřešíme tak, že těsto posypeme strouhankou nebo jemně namletými ořechy. Teprve potom poklademe jablky, zasypeme lžící třtinového cukru, trochu skořice a pak přidáme ořechy. Ořechy nasekáme také velmi nahrubo, ve stejném ručním mixéru nebo rovnou na prkénku dlouhým nožem. Přidáme k jablkům a poslední ingrediencí jsou rozinky. Plech vyložíme pečícím papírem a záviny na něj přeneseme. Potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme do zlatova na 200 stupňů. S krájením raději vydržíme až do vychladnutí a necháme si chutnat.
1: Tak inspirace v podobě štrúdlu Dáši Kubíkové je na světě. Doufám, že i vy víte, co dneska upečete.
2: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Telč prodala pozemek na stavbu bytového domu. Lidem v okolí se to ale nelíbí. Rozhodnutí zastupitelů proto hodlají napadnout. Jaké mají argumenty, tak to vám už řekneme za pár minut v reportáži Františka Jirku.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace.

0: Tak tohle byla Natalie v podání Ilony Čákové. V 9 hodin 21 minut jste s Českým rozhlasem Vysočina. Lidé v Telči chtějí napadnout rozhodnutí tamního zastupitelstva, kterým radnice prodala hektarový pozemek na jižním okraji města pro stavbu bytových domů. Ohrazují se, že s nimi vedení dopředu neprobralo plán na stavbu 2 až 3 domů vysokých 11 metrů v těsné blízkosti jejich rodinných domů. Podle sousedů ale radnice například dostatečně nevypořádala se s peticí, kterou sepsali.
1: Podívejte se tady okolo, kde tady máme nejbližší bytové domy.
2: Tamhle máme za horizontem takže odhad 600.
1: 600-800 metrů.
2: Ukazuje Libor Musil. Stojíme u pole na okraji Telče, kde v rodinném domě většinu života bydlel a teď v něm žije jeho matka. Právě na poli mají vyrůst 2 až 3 bytové domy. Každý s 3 nadzemními podlažími a 33 byty.
1: Mě vadí už jen samotný proces toho prodeje. Tady může vzniknout rodina a bytová výstavba a přitom rovnou řekne v zadání, budou pouze bytové domy, jinak je to nesplnitelný.
2: Vedle bydlí Petr Podsedník, který se podepsal pod petici, kterou místní proti chystané stavbě bytových domů sepsali a před jednáním zastupitelů ji doručili na radnici. Podle něj radnice lidi v lokalitě nedostatečně informovala a zatím není vyřízená ani jejich petice. Proto se chystá rozhodnutí napadnout, správně, případně i soudně.
3: Připravuju kroky, které zpochybní procesní postupy. Tam si myslím, že docela už jsem si dal dohromady celou řadu argumentů, které mohou být velice zajímavé a úspěšné.
2: Vedení města si za svým postupem stojí, potvrdil starosta z ODS Vladimír Brtník, který kandiduje i v letošních volbách.
4: Členové petičního výboru, ale i někteří z dalších petentů byli na zastupitelstvu, řekli tam své námitky, které víceméně mohu asi říci, že všechny byly uvedené v té petici. Dle mého názoru bylo na otázky odpovězeno.
2: Město podle něj na petici odpoví i oficiální cestou. Místostarosta z uskupení Společně pro Telč Jiří Pikal, kandidující i letos, tvrdí, že Telč nové byty potřebuje a výškový limit 11 metrů je standardní.
5: Jenom pro představu, je to výška několika domů tady na náměstí. Co se týče toho projektu, tak já si myslím, že udělám velmi citlivě a přihlíží právě k těm podmínkám okolí.
2: Zároveň vedení města upozorňuje, že konkrétní výhrady budou moct lidé vznést ještě během stavebního řízení. František Jirků, Český rozhlas.
0: A už za malou chvíli probereme další zajímavé téma, a to atributy řemeslného cechu. S těmi nás seznámí Míra Marek a další díl pořadu Bejvávalo. Brontosauři nebo Mike and the Mechanics nám do té doby budou dělat hudební společnost. Tak hezký úterní den s datem 22. září, to vám krátce před 9:30 od mikrofonu přeje Hela Dvořáková.

0: Dali jsme si valčíček se skupinou Brontosauři a minutu po půl desáté pouštíme ke slovu taky Míru Marka a další díl pořadu Bejvávalo. Zaměříme se na řemeslné cechy.
1: Bejvávalo.
2: Jaké atributy mýval řemeslný cech? Symbolem cechu byla ferule, odznak cechovní moci, něco jako žezlo. Ferulí se povyšovalo třeba na tovaryše nebo mistra, ale také trestalo. Když příslušník cechu porušil pravidla, která byla pro ostatní svatá, dostal co proto. Významnými cechovními atributy byly vedle ferule také cechovní korouhev, pokladna, což byla truhla povětšinou krásně vyvedená, ozdobně vyřezávaná, s krásným uměleckým kováním, v níž byly uloženy nejdůležitější cechovní dokumenty, společné peníze, pečetidlo a další cenné předměty. Cech měl rovněž svůj džbán nebo tepanou konvici, poháry či holby. Členy cechu byli mistři, jejich tovaryši a učňové. Rodiče dávali své děti do učení většinou ve věku kolem 12 až 15 let. Za učení mistrovi platili. Délka učení trvala nejméně 3 roky. Poté se z učně stával tovaryš. Vyučení tovaryši mnohdy vandrovali po kraji, aby získávali další zkušenosti. Po vyučení mohl tovaryš usilovat o složení zkoušky a stát se mistrem. Jeho úkolem bylo z cizího materiálu vyrobit mistrovskou práci. Proti fušerům, tak se říkalo řemeslníkům, kteří ve městě dělali totéž, ale nebyli členy cechu, kterému fušovali do řemesla, se tyto organizace bránili a trestali je. A ještě jedna důležitá poznámka. Zrušit členství v cechu mohlo jen stěhování, přijetí ke dvoru nebo smrt. No a zítra o tom, jak se kdysi verbovalo na vojnu.
1: Bejvávalo.
0: Jestli pak víte, která bakterie stojí za vznikem žaludečních vředů. Pokud ne, poslechněte si další díl pořadu Minuta pro zdraví už za chvíli. Teď skupina Elán a jejich tanečnice z Lučnice.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zdraví.
1: Žaludeční vředy způsobuje bakterie Helicobacter pylori, takže když se ho zbavíme, tak budeme vyléčeni?
2: Tak jednoduché to není. Helicobacter je jednou z příčinou, která vede k tomu, že je oslabená ochranná vrstva v žaludku hlen mucin. Ale ono na ní může působit více faktorů, třeba stres, špatné prokrvení, dlouhodobé užívání některých léků, nejčastěji léků na bolest nebo glukokortikoidů. A podpořit vznik vředu mohou i škodlivé návyky jako kouření, nadměrné pití alkoholu, prostě špatná životospráva. A to všechno má zároveň vliv na to, jak snadno se nám podaří vřed zahojit, nebo jak rychle se nám Helicobacter objeví znovu.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Cihle na Jihlavsku je podle mezinárodní poroty nejkrásnějším kvetoucím sídlem v Evropě. Její zástupci o víkendu v Irsku převzali ocenění od odborné komise. Čím si odměnu zasloužili, to vám řekneme za chvíli v reportáži Veroniky Bartézvo-Hralíkové. Teď nás čeká muž na konci světa v podání Pavla Bobka. Hezký den s námi.

0: 9 hodin 50 minut jste s Českým rozhlasem Vysočina a nejrozkvetlejší obcí Evropy je Cejle na Jihlavsku. Rozhodla o tom Mezinárodní komise soutěže Evropská vesnice roku. Zástupci vesnice pod Čeřínkem od ní o víkendu v Irsku převzali zlatou medaili v kategorii Evropský kvetoucích sídel. Část obce sledovala vyhlášení živě přes internet. Jiní jako Stanislav Svoboda se ale o úspěchu dozvěděli až od naší reportérky.
1: Dobrý den, mohu se vás zeptat? No. Já pracuji pro Český rozhlas, Barta Svohradíková, a dělám reportáž o tom, jak Cejle uspěla v té soutěži v Irsku.
2: No právě tak... nevím ještě, jak šel jsem se podívat, jestli něco nevyvěšili. Na informace tady obecního úřadu, jo, teď na nástěnku.
1: Uspěli.
2: Uspěli, jo.
1: Věděl jste o té soutěži?
2: Jistě, že. Jako všichni tady. No tak samozřejmě ten pořádek se musel dělat všude jas. Vylepšovat fasády a všechno ostatní, co je kolem.
1: Takže jste uklízel.
2: No taky, to víte, že.
3: Stanislav Svoboda odchází spokojeně zpátky z návsi ke svému domu. Hana Jilichová si živý přenos nenechala ujít. Sledovala ho společně s dalšími na plátně na fotbalovém hřišti.
4: Nádherný, my jsme se sousedkou šli na hřiště, aby jsme z toho měli větší zážitek, akorát, že to dlouho trvalo, bylo to takový jako dlouho, ale čekali jsme na Cejly, no ovace veliký, čepovalo se tam i pivo, že jo, tak nějak taková ta oslava a bylo to super, měli jsme všichni strašnou radost, to jako jo, budeme mít, kdy budeme mít babinec, protože ta jedna má bude mít 80, tak si myslíme, že nás pozve, takže tam to určitě probírat budeme, no, protože to jsou takový, jako se říká, naše krev. No.
3: V obci žije okolo 500 lidí, zhruba 80 z nich se podílelo na přípravách. Cejle získala ocenění za nový park a právě za zapojení celé komunity do rozvoje obce.
5: Man up from Cejle. Oh my god, it's everybody. Gold medal.
3: Stále v irském Kálou se radovala i Pavlína.
6: Nejradši bychom tam ještě zůstali, Irsko nás hodně nadchlo, vlastně tou přírodou a i těma lidma.
3: A jste potrénovali i angličtinu?
6: Ano, Irové mluvili hodně pomalu k nám, takže jsme jim dobře rozuměli. Někdy to bylo zajímavější, ale bylo to, myslím si, čekali jsme to horší, tu angličtinu. Už v letadle jsme při zpáteční cestě řešili, vlastně, že uděláme nějakou oslavu pro celou Cejly, tak aby si to všichni vychutnali a užili s námi, tak jak jsme si to užili my v Irsku.
3: Ocenění zatím leží v autech, diplomy budou viset na obecním úřadě, plaketu chce obec umístit na náves. Z Cejle Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Pro kominíky začala teď v září hlavní sezóna, kdy mají nejvíce práce. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: My stojíme s panem Ivanem Kubátem v skleníku, který je plný kaktusů a sukulentů.
3: Já mám rád všechny kaktusy, já to miluju pro tu pestrost tvarů a druhů.
4: Z Nového světa Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi. Václav Havel, dramatik, který měnil divadlo, disident, který měnil dějiny a prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
5: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
5: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Opozici se nepodařilo odvolat bezpartijního starostu Polné Jindřicha Skočdopolého. Pelhřimov představil budoucí podobu chátrajícího obchodního domu v centru. Na závěr sezóny si třebíčtí baseballisté připsali vítězství nad Ostravou. Dnešek bude převážně zamračený s teplotami do 16 stupňů. Připravené jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Jindřich Skočdopole zůstává starostou Polné. Návrh na jeho odvolání podali kvůli pravomocnému odsouzení za zpronevěru opoziční zastupitelé z uskupení Polná 2030. Většina zastupitelů ale hlasovala proti zařazení tohoto bodu na program.
7: Nezařadit bod o odvolání do programu navrhl bezpartijní místostarosta Martin Bohdálek. Nechtěl o něm jednat v nepřítomnosti Jindřicha Skočdopolého, který se ze zdravotních důvodů jednání nezúčastnil. Poté, co opoziční zastupitelé neuspěli ani s dalším návrhem, zasedání opustili. Bezpartijní starosta Jindřich Skočdopole byl v létě podmíněně odsouzený za zpronevěru více než 1 000 000 korun. František Jirků, Český rozhlas.
6: Budoucí podobu někdejšího obchodního domu Vysočina včera představili v Pelhřimově. Budovu, vystavěnou koncem 80. let, získalo město před 3 lety. Část chce využít komerčně, v části najdou sídlo spolky a dobročinné organizace. Do architektonické soutěže se původně přihlásilo 29 ateliérů. Odborná komise nakonec vybírala ze 6 studií, vysvětlila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.
8: Architektonická soutěž určitě proto, protože ten objekt má obrovský potenciál. Jo, a je v centru města, je vlastně v té ochranné památkové zóně. A proto, aby to mělo tu váhu a aby ten objekt byl takový, jaký má být, tak se přenechal odborníkům.
6: Česká národní banka od dnešního rána nabízí 5 000 korun se speciálním přitiskem. Vznikla ke 100. výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si ji můžou koupit na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun, zaplatit lze pouze hotově. Banka nechala vyrobit 200 000 kusů, k dispozici budou do vyčerpání zásob. Na pražské pobočky čekali ráno už před otevřením stovky lidí. O válce na Ukrajině a na Blízkém východě jednal francouzský prezident Emmanuel Macron s Donaldem Trumpem. S americkým prezidentem se sešel v New Yorku na okraji valného shromáždění OSN. Macron Trumpovi navrhnul moratorium na ukrajinské a ruské údery na ropnou infrastrukturu.
9: Francouzský prezident Emmanuel Macron po jednání novinářům řekl, že s Donaldem Trumpem mluvil například o tom, jak znovu otevřít Hormuzský průliv. Irán ho uzavřel po americko-izraelských útocích na začátku roku a od té doby prudce vzrostly ceny ropy. Macron a Trump mluvili taky o ruské agresi na Ukrajině. Macron Trumpovi navrhl, aby Rusko i Ukrajina před zimou omezili útoky na ropnou infrastrukturu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je taky v New Yorku, na síti X napsal, že Rusko musí válku ukončit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Sport.
6: Baseballovou extraligu uzavřeli třebíčtí Nuclear s vítěznou sérií s Arrows Ostrava. Jistotu nejvyšší soutěže i pro příští sezónu už hráči z Vysočiny potvrdili v předcházejícím kole nadstavby. Jejich soupeř ale pro záchranu potřeboval v posledních zápasech alespoň jednu výhru a Třebíč nedala Ostrově nic zadarmo. Ve dvou úvodních duelech na hvězdě si připsala vítězství 3-2 a 8-4 a Arrows Ostrava se prosadili až v závěrečném měření sil na severu Moravy, kdy Nuclears porazili 8-2.
0: Počasí.
6: Přibyslavi nebo Novém Rychnově je teď 9 stupňů, v Moravských Budějovicích 11, dnešek přinese proměnlivou oblačnost a pouze výjimečně, spíše ve žďárských vrších se může objevit přeháníka. Večer bude oblačnosti ubývat, naměříme 13 až 16 stupňů a zafouká mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na Havlíčkobrodsku mezi Přibyslaví a obcí Poříčí je nová uzavírka. Je v úseku železničního mostu. Objížďka, a to obousměrná, vede přes Níčkov. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Krásné úterní dopoledne, v kalendáři máme 22. září. Údajně 22. září přináší astronomický začátek podzimu. No venku už je to rozhodně po ránu znát, že ty teploty jsou hodně nízko. Uvidíme tedy, jak se počasí projeví v průběhu dnešního dne. Zatím to za okny vypadá velice příjemně, ale to jsme pouze za okny. Venku to bude o něco chladnější. Už za chvíli pro změnu navštívíme Jiřice, protože právě v Jiřicích proběhl první ročník setkání harmonikářů. Vydala se tam s mikrofonem i Irina Šarounová.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Věřících na Pelhřimovsku se rozhodli uspořádat setkání harmonikářů a hned na poprvé přilákali plný sál příznivců lidové muziky. Český rozhlas Vysočina byl u toho.
2: Přišla jsem do kulturního sálu Věřících na Pelhřimovsku a se mnou je tady Tomáš Hrůza.
3: My jsme s otcem pár takovýchto akcí objeli a říkali jsme si, že by nebylo špatný něco takového udělat i tady pro nás.
2: Jste muzikanti?
3: Oba dva hrajeme vlastně na heligonky i na akordeony, já ještě navíc hraju na trumpetu.
2: Za námi se chystají muzikanti a jsou tady dokonce i bicí. To nebudou jenom ty harmoniky.
3: Může bicí souprava doprovodit, protože bicí tvrdí muziku.
2: Je to soutěž?
3: Soutěž to není. Tady vystupují hráči z okolí. Máme tady i hráče z Jižní Moravy, přijedou i z Plzeňska.
2: Je mezi těmi harmonikáři pozvanými žena?
3: Dvě. Renaty Pospíšilovy, který jsou právě z toho Plzeňska.
4: Ty Renatky jsou výborné.
2: Ty jediné ženské, které sem přijedou hrát, tak jsou
4: perfektní.
2: Odkud jste?
5: Z Humpolce. Teď, co budou hrát první, tak ty známe, tak sem jdem kvůli nim.
6: Kde se hraje, jsme všade. Muziku miluju.
2: Jezdíte na dechovku nebo jenom na harmoniky?
6: Nám se líbí všechno.
7: Byla dechovka, chodili jsme k zábavám jako mladí, že jo. Na tom jsme vyrostli a máme to rádi do teďka. Posloucháme písničky na regionu.
8: Tady jsme jako partička z ulice.
2: Vy tady sedíte ve stejnokroji, takže tipuji, že vezmete harmoniku do ruky.
9: Na starý kolena, jak se říká, jsme si dali na harmoniky.
2: Odkud jste?
9: Od Hustopeče, od Břeclavi. Jinak já jsem Karel Hájek a to je Slávek Strouhal ze Staroviček.
2: Budete hrát moravské?
9: Určitě.
10: Dobrý den, chtěl bych vás všechny přivítat na dnešním vůbec prvním setkání heligonkářů a harmonikářů u nás v Věřicích. Zahájení je na tady třech pánech. Jsou to heligonky z Vysočiny.
2: Už dorazilo i jediné ženské duo, které tady dnes bude hrát na harmoniky.
11: My si říkáme duo Renatky, protože jsme obě Renaty. Renata starší, Renata mladší.
2: Matka s dcerou?
11: Jo, ano.
2: Jak jste se dostali k harmonikám?
11: U mě to bylo přes tatínka, tak jsem prostě k tomu logicky vedla i děti.
12: Dědeček hrál na heligonku, máma hrá na heligonku, takže u mě bylo tak logický, že ta heligonka taky zvítězí.
11: Já na tyhle setkání heligonkářů a vůbec na venkov jezdím úplně nejradši. Tady je taková upřímná radost té muziky.
2: Jaká je ta jedna písnička, kterou zahrajete vždycky?
12: Myslím, že to je ta Slepička Kropenatá. I se nám stal tuhle takový vtipný zážitek, že už jsme si říkali, že už ji hrajeme fakt všude, takže už jednou ji teda vynecháme. A po vystupování za náma přišel pán a říkal: "No, jsme trochu naštvaný, protože my jsme ze svazu chovatelů a vy jste nám nezahráli tu Slepičku Kropenatou."
10: Hráli heligonky od Kázavy a po nich vystoupí Duno Renatky.
0: Věřic Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A já doplním, že poslechněte si i příběh z Vysočiny zítra, protože k harmonikám se vrátíme v rozhovoru s pouličním muzikantem Davidem Kopáčkem. Teď ale pokračujeme dál. Za pár minut se přesuneme do Malého muzea Bible ve Starém Pelhřimově. Tam se teď můžete podívat na soubor nejstarších českých tištěných biblí. A proto je na místě i náš regionální stopař Adéla Zachová. K nám přijíždí ve vysílání poslední kovboj Michal Tuč.
13: Snad jsem si

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Před necelou půl hodinou představilo Malé muzeum Bible ve Starém Pelhřimově skutečné historické poklady. Soubor nejstarších českých tištěných biblí. Podívat se na ně jel i náš regionální stopař Adéla Zachová a teď nám přiblíží, co všechno je na místě k vidění. Adélko, přejeme hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Já už jsem teďka na tiskové konferenci, kde Malé muzeum Bible představuje, jak už bylo zmíněno, sbírku nejstarších českých tištěných biblí. A od této chvíle si na vlastní oči návštěvníci budou moci prohlédnout například Bibli pražskou z roku 1488, Bibli kutnohorskou z roku 1489 nebo benátskou Bibli z roku 1506. Nechybějí ani významné tisky z Ivančicko-Kralické tiskárny. Já jsem měla možnost se podívat i na tu kutnohorskou Bibli, která pány vlastně vyjmul z vitríny, mohli jsme se podívat, sáhnout se a musím si říct, že to je obrovský zážitek, jako byste sahali na kus historie vlastně.
1: My jsme říkali, že muzeum se zapíše také do knihy rekordů svým novým rekordem. O co přesně půjde?
2: Právě teď muzeum získalo nový nebo rozšířený zápis do České knihy rekordů, protože jeho sbírka, která se vlastně neustále rozrůstá, má v současnosti neuvěřitelných 653 vydání Bible v 95 jazycích. Najdeme tu exponáty, které byste možná vůbec nečekali, například Lego Bibli, nepromokavou Bibli v akváriu nebo třeba kopii Bible, která se dostala až na měsíc.
1: Můžeme přeci jenom muzeum posluchačům ještě víc přiblížit?
2: Ta expozice nabízí pohled do různých období a způsobů, jakými se Bible tiskly, šířily a také ukrývaly. A návštěvníci mohou nahlédnout do tajné tiskařské dílny ze 16. století i do dílny z 19. století. Dozvědí se také, jak se Bible v době pobělohorské a později za komunismu ukrývaly a pašovaly. No a dále jsou k vidění originály Bible kralické, přes 200 let starý hebrejský svitek Tóry nebo i nejmenší Bible světa.
1: Náš regionální stopař Adéla Zachová navštívila Malé muzeum Bible ve Starém Pelhřimově. Moc děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař.
1: A my vyrážíme už za chvíli k dalšímu dílu Babských rad. Tentokrát se s Jarkou Vykoupilovou zaměříme na batáty. Víc ale neprozradím. Marie Rotrová a Hvězda Supernova.

0: Jako vždycky skvělá Hana Zagorová, 4 minuty po 10:30. Za každou chvíli s tebou platím. Sladké brambory jsou zajímavou přílohou, kterou si můžete vypěstovat i sami. Naučí nás to dnešní babské rady věnované právě batátům.
1: Babské rady.
2: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou, jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo a když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči, například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Pokračujeme dál v dopoledním vysílání. Přesně před 80 lety se v Brně narodil český herec Arnošt Goldflam, který je také autorem desítek divadelních her a dramatizací a úspěšných knih pro děti a dospělé. Tak se právě tomuhle krásnému jubileu budeme věnovat další reportáži, a to reportáži Anežky Hlávkové. Teď skupina Olympik jako za mlada. Píseň, která letí k vám. Hezké úterní dopoledne s Českým rozhlasem Vysočená, to vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Zkuste odhadnout, jak velkou dýni je možné u nás na Vysočině vypěstovat. Prozradím jen, že Zdeněk Bulíček má v Jakubově na zahradě kousek, který jeden člověk neobejme. Poslouchejte naše reportáže. Na náměstí v Jihlavě si také popovídáme s pouličním harmonikářem Davidem Kopáčkem z Měřína.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Buty nad stádem koní, 10 hodin 47 minut. Vy posloucháte Český rozhlas Vysočina a pořad Dobré dopoledne. 80. narozeniny dnes slaví český herec i s nezaměnitelným hlasem a taky vystupováním dramatik, režisér a spisovatel Arnošt Goldflam. Narodil se 22. září roku 1946 v Brně, kde prožil velkou část svého života. Zeptal se ho jako herec v brněnském Hádivadle a režíroval v Huse na provázku.
1: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
2: Zní úryvek z loňského snímku Pohádky po babičce.
3: Děkuju, broučku, tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
4: To je animovaná pohádka, která vznikla podle mých napsaných pohádek, podle knížky o nepotřebných věcech a lidech. No a já mluvím tu jednu postavu, která teda i v tom filmu vypadá jak já, i když je loutková.
2: Říká Arnošt Goldflam. Před 3 lety přitom v rozhovoru pro stanici Českého rozhlasu Vltava vyslovil přání dostat ještě roli v nějaké pohádce.
4: No, to se mě splnilo.
2: Podle jeho slov jsou navíc pohádky krásný žánr.
3: Tino, svět je malý a o náhody tu není nouze.
4: Musím říct, že jsem si s radostí, s potěšením zahrál třeba v Lotrando Zubejda nebo v Dědictví.
5: Akorát ti vezmu hadraplán.
3: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
2: Zrovna z těchto jmenovaných snímků pocházejí známé citace.
5: Věříš?
3: Jak říká klasik, jsem ateista. Díky Bohu.
4: Jo, je to tak, ale těch průpovídek by bylo víc.
2: Arnošt Goldflam se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře.
4: Taky jsem toho dost napsal, že vlastně skoro 90 her divadelních, 10 knih pro děti a 10 knih pro dospělí. A takže jsem byl docela pilnej.
2: Za knihu Tatínek není k zahození získal v roce 2005 cenu Magnesia Litera za nejlepší dětskou knihu. Řada jeho textů se také vrací k Brnu, kde se narodil.
4: To je město mého srdce, no, tak to víte, tak to mám tam rád, no.
2: Přestože za sebou má desítky let práce v divadle, filmu i literatuře, největší přání má podle svých slov úplně jiné.
4: Touhu mám, ale netýká se tvorby. Týká se toho, že rád bych ještě žil 5 let, abych viděl, že děti už jsou samostatný a tak.
2: Přeje si Arnošt Goldflam, který se přesně před 80 lety narodil v Brně. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Provoz mezi Třebíčí a Vladislaví omezí stavba nového mostu. Kraj Vysočina navýší podporu dobrovolným hasičům. Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Čekáme převážně zamračeno a teploty do 16 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karel Pěška. Stavebníci zahájili přípravy na rozšíření hlavní silnice mezi Třebíčí a Vladislaví. Kvůli stavbě nového železničního mostu zavřou polovinu vozovky a jezdit se tam bude do začátku listopadu kyvadlově. Na místě vznikne i nový propustek. Po rozšíření by měla být silnice bezpečnější, vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Zároveň u odbočky na Ptáčov vybudujeme samostatný odbočovací pruh. Upravíme také křižovatku na Hostákov. V závěrečné části u nádraží Vladislav vznikne připojovací pruh budoucí mimo úrovňové křižovatky Vladislav Západ, čímž se stavba plynule napojí na připravovaný projekt obchvatu Vladislavy.
2: Dobrovolní hasiči na Vysočině dostanou od kraje dalších 10 milionů korun na nové vybavení. Celková podpora tak letos dosáhne 45 milionů. Původně přitom kraj počítal s částkou o zhruba polovinu nižší. Peníze mohou obce využít například na pořízení dopravních automobilů, požárních přívěsů nebo na hasičské zbrojnice.
5: Na Vysočině je v dobrovolných hasičských sborech přes 43 tisíc lidí. Kolik peněz kraj na stejný program nabídne příští rok, zatím není jasné. Podle hejtmanství by ale měla být částka vyšší než letos. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Dnes je Světový den dárců kostní dřeně. V Česku ji letos darovalo 120 lidí, což je rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavla Jindry jsou totiž podmínky transplantace méně přísné. Díky pokroku medicíny ji mohou podstupovat mnohem starší pacienti. Pavel Jindra popisuje i další důvod.
6: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
2: Transplantaci kostní dřeně v Česku ročně potřebují stovky lidí. Pro 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí. Dnes večer se také více než 60 památek rozsvítí červeně, aby dárce kostní dřeně připomněli. Soutěž o fotku dne americké NASA vyhrál snímek českého autora. Petru Horálkovi z Fyzikálního ústavu v Opavě se podařilo zachytit mezinárodní vesmírnou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Šance na pořízení takové fotky je podle něj skoro stejná jako výhra v loterii. Astronomický snímek dne vyhlašuje NASA od roku 1995 a je jedním z nejuznávanějších světových ocenění pro fotografy zaměřující se na vesmír. Sport. Čtvrtfinále tenisového poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii rozehraje Marie Bousková. Po ní se na kurtu v čínském Shenzhenu představí wimbledonská šampionka Linda Nosková. Do čtyř hry jsou připravené světová deblová jednička Kateřina Siňaková a Karolína Muchová. Nominaci nahlásila hodinu před začátkem zápasu nehrající kapitánka týmu Barbora Strýcová. Utkání Česko-Velká Británie začíná v těchto chvílích a hraje se na dva vítězné zápasy.
3: Počasí.
2: V Bystřici nad Pernštejnem nebo Počátkách je právě 10 stupňů, v Dukovanech 12. Očekávejte proměnlivou oblačnost, jen výjimečně, spíše ve žďárských vrších, se může objevit přeháníka. Večer bude oblačnosti ubývat. Odpolední teploty se ustálí mezi 13 a 16 stupni a povane mírný, přechodně silnější severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Hlavní trasy Jihlava Znojmo, buďte opatrní na průjezdu obcí Suchá. Cestáři tam opravují svodidla, jezdí se pouze jedním pruhem. Nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Máme 4 minuty po 11. hodině a to znamená jediné. Ve studiu Českého rozhlasu Vysočina je se mnou host. Téměř 2 desetiletí stála v čele základní umělecké školy Františka Drdly ve Šťáře nad Sázavou. Dana Foralová byla její ředitelkou od roku 2007 až do letošního roku. Teď po 19 letech ředitelské křeslo opustila, ve škole ale zůstává jako zástupkyně ředitele. Jaké pro ní bylo po tak dlouhé době předat vedení školy a co jí roky v ředitelské funkci dali? To všechno se budu ptát. Já vám přeji krásné dopoledne. Vítejte.
8: Dobrý den.
3: Hosté Heli Dvořákové.

0: Adély Dvořákové.
1: Téměř 2 desetiletí stála v čele základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Dana Foralová, ta je právě mým dnešním hostem. Po tolika letech v ředitelském křesle jste se rozhodla vlastně, že vystoupíte, že skončíte s touhle funkcí. Jaký to byl pocit? Byla to úleva nebo zároveň i nostalgie nebo směsice obojích?
2: Tak ještě jednou dobrý den. Byla to směsice různých pocitů. Já jsem se školou Františka Drdly spojená vlastně od svých 6 let, 11 let jako studentka a teď vlastně příštím rokem, 40. rokem jako učitelka. Z toho vlastně těch 19 let jako ředitelka. To znamená, já tu školu opravdu docela dobře znám a mám k ní velmi osobní vztah. Takže samozřejmě jsem rozumově zjistila, že opravdu je nejvyšší čas předat toto žezlo, které je teď poslední dobou je opravdu hodně těžké. Ty nároky na ředitele se opravdu hodně zvýšily a dozrál čas předat někomu novému, mladému, s plným elánem a nasazením a dalšími nápady, které třeba já bych ani neměla. Teď vlastně vedla školu jakoby ta ženská část, no a teď zase přijde ta mužská část, což je taky určitě dobře. Takže pan Jakub Pustina. No ale osobně můžu říct, že samozřejmě bylo to pro mě i hodně těžké. Než jsem poprvé řekla pan ředitel.
1: Ano.
2: Ano, tak to teda jsem se musela hodně přemlouvat, ale v podstatě jsem zjistila, že to jde. A navíc my s Jakubem máme docela, my se známe vlastně 25 let a protože jsme spolu dělali různé programy s dětským pěveckým sborem Žďáráček, takže já ho znám hodně dlouhou dobu, tím pádem máme docela, i když jsme se takhle neznali, tak docela nám ta spolupráce jde, takže jsem tak jako se sklidnila, ty pocity jsem zatlačila a navíc jsem někdy velmi ráda, že mohu říct, to už já neřeším, to si musíte jít za panem ředitelem a ukážu takhle směrem doprava. A je to velká i úleva mnohých věcech.
1: Když se odcházela z toho postu ředitelky, bylo jasné, že zůstanete jako zástupkyně ředitele, nebo nastalo přemlouvání?
2: Tak jasné to úplně nebylo dopředu, ale když mi to Jakub nabídl, tak i vzhledem ke své osobní situaci současné, tak jsem se rozhodla, že mu pomohu vlastně v té transformaci a k tomu předání té školy vlastně novému řediteli, protože těch informací a věcí, co musí vlastně ředitel pojmout, je opravdu v současné době hodně. A mně se tak nestalo, my jsme všechny informace museli sbírat na jiných školách po celém okrese, vlastně i kraji. A tak jsem si říkala, že to určitě nebude nic proti ničemu, když zůstanu. Navíc já tuto práci mám i ráda, takže jsem ráda, že nebudu mít tu velkou zodpovědnost. Mm-hmm. To se teda přiznám, že opravdu to je pro mě úleva, ale zase organizační práce i kontrolní práce jako mě v podstatě baví.
1: To znamená, že pro vás nebylo těžké přestat mít vlastně poslední slovo?
2: No, tak já jsem beran, jo? No. Tak víte co, no musela jsem si to v sobě srovnat, ale ono to aspoň člověka něco naučí a já, když jsem nastupovala do funkce ředitelky, tak jsem se musela zase mnohému naučit také, jo? Takže ono to pořád se člověk něčemu učí a je to dobře, protože já jsem dřív byla hrdá, dejme tomu na Žďáráček a na to všechno, co bylo okolo, ale já jsem musela začít být hrdá na celou školu, když jsem byla jako ředitelka, jo? Najednou jsem nebyla matkou Žďáráčku, nebo jsem neučila v hudební oboru, ale byly tam další obory. Takže teď se zase učím prostě nechat to poslední slovo někomu jinému a zatím se mi zdá, že mě to vůbec nevadí.
1: Akční a usměvavá žena, to je v současné době zástupkyně ředitele základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou, Dana Foralová, která je mým dnešním hostem.

0: Adély Dvořákové.
1: Téměř 20 let působila na postu ředitelky základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou Dana Foralová, která se ale nechala naštěstí přemluvit a zůstala na postu zástupkyně ředitele. Já jsem moc ráda, že je dnes mým hostem. Já musím říct, že z toho našeho povídání mi vychází, že vy jste taková akční, hodně progresivní žena, že se toho nebojíte a chcete dávat šanci i nastupujícím generacím takové té mladé krvi, i u vás v Zušce.
2: Tak určitě. Víte co, věkový průměr u nás na škole je dosti vysoký a po čase řada z nás prostě odchází do důchodu a chce to určitě novou mladou krev. Naši mladí jsou trošku jiní, než jsme bývali my. V mnoha věcech jsou lepší. Někdy zase člověk musí k ním získat vztah a musí zjistit také zase, jaké jsou jejich potřeby. Je to trošku mimo naše vnímání, ale člověk s tím musí pracovat. Takže určitě dnešní mladí mají velké zkušenosti, nebo velké znalosti, pardon, zkušenosti třeba ani ne, jak kteří, velké znalosti, mají chuť se učit, mají chuť se rozvíjet, a takže je určitě dobře, že mladá generace nastoupí postupně místo nás.
1: My jsme tady hovořili a otevřeli téma i Žďáráček a tam mě velmi překvapilo, že i přesto, že jste vlastně odešla z postu ředitelky základní umělecké školy, tak jste zůstala jako zástupkyně, ale Žďáráčku jste se vlastně tak jako nechci říkat vzdala, ale v podstatě ano.
2: No, tak víte, já myslím, že ve Žďáráčku, já jsem totiž jakoby dítě jako zakládající člen Žďáráčku v roce 73, kdy se nás pan Libra vybral úplně do toho prvního kola zborového zpěvu dětského pod názvem Žďáráček. To jsem tam působila 3 roky jako dítě, pak v 15 jsme museli odejít, protože tenkrát to bylo jenom opravdu 15 let, dneska tam držíme děti, které už jsou právě vyspívané, mají pěkný hlasový fond až do té maturity, do 18-19 let. Takže to bylo trošku jiné. No, ale Žďáráček ve mně zůstal celou tu dobu. A takže když potom mi pan Libra, právě ten, co založil Žďáráček, po 27 letech se rozhodl odejít, v té době už tam byla na dalším postu, protože vždycky to vedou 2 lidé. To prostě takovýhle dětský sbor nemůže mít 1 sbormistr, protože to je opravdu velmi náročné. Takže v té době už tam působila Petra Kinclová, dnešní jménem, tak jsem řekla, že v roce 2000, že do toho půjdu, protože to pro mě byla velká čest a vždycky jsem toužila tomu Žďáráčku, zase je to srdcová záležitost, prostě jsem toužila pomáhat a být v něm. Takže vlastně 26 let jsem působila ve Žďáráčku, já si myslím, že to je dost dlouhá doba a navíc pan Libra působil ve Žďáráčku 27 let a jako to jsem nemohla udělat, abych ho nějak přetrumfla nebo se mu snažila.

0: Zrovna protože on byl opravdu vynikající osobnost. Zrovna včera jsme byli u něj na návštěvě doma. Je to 91letý pán a moc vitální, takže prostě takhle to vzniklo a navíc si myslím, že i do toho Žďáráčku jsme pomalinku zakomponovali mladou novou generaci. Teď tam vlastně je pod vedením Pavla Šmita, který už je tam taky přes 10 let hodně, ale my jsme postupně zakomponovali novou mladou Marušku Mokrou, která se s Žďáráčkem postupně zžila a převzala to žezlo po mně. Takže jsme to trošku tak jako připravili dopředu, protože tam je to opravdu o těch vazbách hodně v tom sboru i mezi dětmi, dětmi i vedoucími.
1: My si dáme písničku a hned potom se ohlédneme zpátky, na co jste během toho svého působení asi nejvíce pyšná. Tak zůstávejte s námi, milí posluchači.

0: Špičákové.
1: 26 let působila jako sbormistryně Žďáráčku a 19 let byla ředitelkou základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Dana Foralová je dnes mým hostem. Když se ohlédneme zpátky, na co jste nejvíc pyšná, co se týká například třeba akcí základní umělecké školy ve Žďáře nad Sázavou?
2: Tak když vzpomenu na ty nejbližší akce, tak poslední dva roky jsme v rámci festivalu ZUŠ Open uspořádali dvakrát na Zelené hoře krajskou akci pro všechny ZUŠky kraje Vysočina, kde se mohly zúčastnit vlastně přihlášené základní umělecké školy a předvést svůj program. To byly velmi krásné akce, protože každá škola vlastně poslala to nejlepší, co měla, takže to bylo opravdu a v prostorách Zelené hory, když ještě začne svítit západní slunce těmi vitrážemi, tak to jsou opravdu krásné zážitky. Takže to byly takové ty poslední dvě velké akce. Jinak před 3 lety jsme oslavovali velké výročí Žďáráčku, právě 50 let, což byla opravdu veliká akce. A když si ještě vzpomenu na tu Zelenou horu zpětně, tak nevím přesně v kterém roce někdy, tak před 12-14 lety jsme pořádali velkou akci Obětí Zelené hory. Takže jsme tu Zelenou horu opravdu objali řetězem, i když a vevnitř vlastně probíhal program vlastně všech našich oborů. Výtvarného, tanečního, literárně dramatického a samozřejmě hudebního. Takže to byly takové velké akce. Já jsem třeba zase byla zastáncem a byla to moje akce, která nevím, jestli bude pokračovat v dalších letech, takzvaných plesohrátek, kde vystoupily naše populární soubory. Byla to taková akce jakoby maškarního charakteru v době, kdy většinou moc žádné akce nebývají, hlavně venkovní, takže někdy březen, únor. A byla to akce spíš pro menší děti, které možná pak se staly našimi budoucími klienty. A jinak těch akcí bylo víc i s různými populárními osobnostmi, jako třeba jsme oslavovali výročí Františka Drdly, podle něhož nese naše škola název. A tam jsme oslavili s Jaroslavem Svěceným a s našimi houslisty a i vlastně se zpěveckým sborem Žďáráček, takže se nacvičili různé i skladby, které složil sám František Drdla, i jiné, a spolupracovali jsme právě s Jaroslavem Svěceným.
1: Čímž mě ale dovádíte k další otázce, ještě než se vrhneme na to, co se vám podařilo změnit nebo posunout. Jak moc je důležité, aby právě ta základní umělecká škola vlastně fungovala i pro tu společnost venku, pro ten Žďár nad Sázavou, aby propojovala ty lidi, protože ty plesohrádky mě přijdou jako krásná náborová kampaň na další umělce, hudebníky, a vlastně je to zároveň i radost pro tu veřejnost.
2: Určitě, samozřejmě, naše akce, nemůžeme si stěžovat, že by naše akce nebyly navštěvovány. V podstatě rodiče, zvlášť od těch malých dětí, kdykoliv děti něco nacvičí, tak velmi rádi i s celou rodinou, babičkami a dědečky zajdou někde do toho divadla nebo do naší ZUŠky a rádi se podívají na vystoupení těch nejmenších. Takže určitě setkávání s veřejností při různých příležitostích i vlastně vnitřních v divadle na Zelené hoře u nás ve škole nebo venkovní, když tomu počasí dovolí, třeba Den Žďáru nebo i ZUŠ Open, kdy naše tanečnice tančí před základní uměleckou školou před divadlem, tak si nacvičí něco, tak všechno toto je hojně sledováno a velmi dobře vnímáno. Určitě rodiče se na vystoupení dětí těší.
1: Říká dnešního z Dobrého dopoledne Dana Foralová.

0: Host Heli Dvořákové.
1: 26 let působila jako sbormistryně žďáráčků, 19 let jako ředitelka základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Dnes se ale uvolnila a našla si čas a je hostem dobrého dopoledne zástupkyně ředitele základní umělecké školy Dana Foralová. Když se vrátíme ještě k vašemu ředitelskému postu, bylo něco, co se vám podařilo změnit nebo posunout tak, že z toho máte ještě do dneška jako dobrý pocit a jste ráda, že jste to tenkrát udělala, že jste zabojovala?
2: Tak určitě. Naše škola je vlastně z roku 79-80, takže již je mnohé potřeba na ní opravit, dokončit, předělat a tak dále. Takže na tom jsme pracovali, aby se nám ta škola líbila, protože z začátku se nám v tom roce 2007 teda moc nelíbila. Tak jsme samozřejmě chtěli tu školu změnit. Nebyla jsem to jenom já, ale byl to tým lidí, kteří mě v tom velmi pomáhali a chtěli to změnit také. Jo. Takže určitě bylo fajn, že jak jsme se dostali vlastně pod z kraje pod obec, to znamená pod Žďár nad Sázavou, tak i město bylo k nám vstřícnější a vlastně spolu s městem jsme zorganizovali nebo uskutečnili, lépe řečeno, jsme uskutečnili zateplení budovy a novou fasádu. Takže ta škola získala úplně nový kabát, což každé škole pomůže a vyměnili jsme také okna stará, že jo. Mm-hmm. Takže to je vždycky ta docela velký počin, který vlastně tu školu zvedne. Tak to bylo první, ano, a takové opravdu velké. No a pak jsme se celou dobu snažili dokupovat nástroje, aby bylo teda, aby žáci, kteří třeba si nemohou ten nástroj dovolit koupit, nebo potřebují třeba čtvrtky, půlky housle, které za chvilku odloží, tak aby je mohli dostat půjčené. Takže o to se usiluje celou tu dobu. Učitelé mají možnost si říct, jaké nástroje potřebují a dokupujeme, protože tohle je velmi důležitá věc pro školu. No a pak jsme také se nám podařilo uskutečnit koupě nového klavírního křídla, protože to staré tam bylo z roku 79, byl to sice kvalitní Petrov, ale už měl své za sebou a koupili jsme August Förster, jeli jsme s celou školou vybírat ten správný. Jako celou školou ne, ale s celým autobusem, to jsem řekla.
1: Já už si myslela,
2: ne.
1: Že vyrazili studenti, pěkně žáci.
2: To je pravda, ale my jsme vzali Aha. autobus, kdo se přihlásil, tak mohli jet rodiče, děti, samozřejmě učitelé, pak jsme spolu vzali ještě náš pan zástupce František Dvořák, vzal sebou i techniky.
1: Ano.
2: A přijeli jsme do tam, kde se vyrábějí Augusty Förstry, ukázali nám 3 nástroje, které byly možné koupit. No a teď žáci hráli, učitelé hráli, děti hráli, teď všichni jsme tam rozebírali, co má jak lepší výšky, co má tohle a takhle. A technici se na to podívali a vybrali jsme nový klavír. Takže to bylo fajn, že nám pomohlo město i kraj k tomuto nástroji, který máme teďka u nás v sále. Zakoupili jsme taky na dotaci čembalo, takže máme i vyhnálkovo čembalo úplně nové a spoustu dalších nástrojů, které si teďka úplně nespomenu. No.
1: No, já myslím, že to je velká spousta, Danuško, že vzpomínat si nemusíte, ono je toho hodně, ale je třeba něco, když teď jako budem trošku negativnější, co se vám třeba v rámci toho vašeho postu ředitelky jako nepodařilo, co jste chtěla a máte z toho takový ten pocit, že to není dotáhnuté?
2: Tak určitě není dotažená jedna věc. Naše škola v roce 27-28 oslaví sté výročí. Mám pocit, že po Jihlavské škole je to druhá nejstarší vlastně základní umělecká škola v našem kraji. A určitě náš sál, který je z toho roku 80, tak ten by si zasloužil opravdu generální opravu, tak jak se to stalo tady ve všech okolních Zuškách. Nové Město, Polná, Jihlava, Humpolec, protože se všude tam to znám a byla jsem tam. Takže tohle se mi nepodařilo dotáhnout, ale vzhledem k tomu, že za mě nastupuje nový, šikovný, pracovitý pan ředitel Jakub Pustina, tak ten už začal podnikat opravdu rázné kroky k tomu, abychom to do toho roku 2028, abychom to stihli a přivítali to z té výročí opravdu v novém hávu, aby ten klavír za 1 400 000 nebo 1 300 000, abych nepřeháněla, aby ten klavír měl krásné okolí, abychom tam měli nahrávací studio, aby tam prostě bylo všechno to, co k tomu patří v dnešní době.
1: Říká dnešní host dobrého dopoledne Dana Foralová.

0: Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes zástupkyně ředitele Základní umělecké školy Františka Drly ve Šťáře nad Sázavou, tedy bývalá ředitelka Dana Foralová, která taky 26 let působila coby sbormistryně Žďáráčku. Já jsem si dovolila ještě na ten závěr takovou finální otázku. Co jste se během těch let ve vedení Základní umělecké školy naučila? O lidech, o učitelích, rodičích i dětech.
2: Tak to byla dlouholetá a postupná práce sama na sobě, kdy jsem opravdu musela zjistit, jak to funguje a jak dosáhnout také toho, čeho chci dosáhnout. Což samozřejmě jsem předtím nepotřebovala tolik, ale tady v této funkci potřebujete mít hodně diplomacie, taky mít k těm osobám vztah, ale zase mít k ním i odstup, záleží jak ke komu a jak kdy. Chápat každého žáka jako individuum, to je hodně těžké samozřejmě, a také hodně diplomacie ve vztahu k rodičům. Protože jsou to naši klienti se svými dětmi, že jo, a je potřeba k ním přistupovat také velmi citlivě a snažit se je pochopit a nějak tu situaci vyřešit tak, aby byli všichni spokojení. A vím, co mě teda usnadnilo úplně nejvíc můj život, když jsem si uvědomila, že vlastně nemusím teď hned vědět úplně všechno o všem a také hned dát odpověď na dané otázky, protože opravdu někdy člověk to přesně ví, odpoví. Ale jsou někdy věci, které si potřebujete nechat trošku déle na rozmyšlenou, nechat to takzvaně zkomputrovat třeba přes noc a ono vám potom z toho vypadne něco, co opravdu potom sedí. A to se mi mnohokrát vyplatilo. To znamená, přišel za mnou někdo a řekl, potřebuju to a to, a já jsem v tu chvíli nevěděla, tak jsem řekla, nezlob se, bude to, nebo nezlobte se, řeknu vám to zítra, protože teď prostě nevím a musím si to promyslet. A to mě hrozně usnadnilo jakoby život a komunikaci, protože jsem tím získala čas a neupadala jsem tolik do stresu. Přece jenom, když se snažíte vymyslet něco, co zrovna nevíte, tak ono hlavě to dá hodně zabrat a je to, myslím, že můžu říct, že jsem vždycky vymyslela něco, co mě pak potěšilo, že jsem si řekla, jo, takhle to opravdu asi má být a zatím si stojím.
1: Dát si na všechno čas.
2: Tak.
1: A teď mi řekněte, jak zařídit, aby se dítě do základní umělecké školy těšilo. Dá se to nějak? Máte na to nějaký trik, nějaký recept?
2: Tak určitě, samozřejmě. Je potřeba s těmi dětmi navázat osobní vztah. Určitě. Hlavně v té individuální výchově tam je to potřeba, protože tam je jeden učitel, jeden žák v hudebním oboru, že jo, většinou, pokud to není sbor, soubor nebo nauka. Takže v tom individuálně navázat, mám teď jednu novou žákyni, ona má kočičky, já mám kočičky a tak si na konci hodiny popovídáme, no i na začátku, když je potřeba, o kočičkách. Každá něco řekneme a hnedka máme ten vztah určitě bližší. Takže určitě s těmi malými dětmi nevalit učivo, ale prostě najít si i ten čas s nimi pohovořit o takových věcech, které je baví nebo zajímavý nebo které máme společné. No a v těch hodinách hromadných samozřejmě je potřeba ty děti něčím zaujmout. Já učím i hudební nauku a vím, že tam je potřeba hodně měnit činnosti. Nebo jim pustit nějaké video zajímavé, nebo prostě jim dát do ruky nějaké nástroje bicí, zaspívat si s nimi, střídat psaní not a tleskání a u tabule práce a tak. Určitě, když ta práce je taková, nebo ta činnost, hlavně s těmi malými dětmi, které neudrží tu pozornost, je taková rozmanitá, tak určitě je to fajn a ty děti se na tu hodinu těší a dokonce se mi párkrát stalo, že mi řekli, jej, to už je konec hodiny, když se to opravdu hodně podařilo, což se někdy podaří.
1: A to je vlastně největší pochvala.
2: To je největší pochval, je, už je konec.
1: Mě úplně mrzí, že nejsem dítě školou povinné, já bych k vám do té Zušky chodila okamžitě, když to tak poslouchám. Moc si vážím toho, že jste dnes byla mým hostem. 26 let působila jako sbormistryně Žďáráčku a 19 let byla ředitelkou Základní umělecké školy Františka Drly ve Šťáře nad Sázavou. Dana Foralová, můj dnešní host. Díky moc za naslyšenou.
2: Děkuju vám taky moc za pozvání. Naschledanou.
0: Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Opozici se nepodařilo odvolat bezpartijního starostu Polné Jindřicha Skočdopole. Kriminalisté zasahují v Akademii věd. Ve Vídni se zřítila část obytového domu. Bude oblačno, na severu se místy přidají přehánky, maximální teploty dosáhnou 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Jindřich Skočdopole zůstává starostou Polné. Návrh na jeho odvolání podali kvůli pravomocnému souzení za zpronevěru opoziční zastupitelé z uskupení Polná 2030. Většina zastupitelů ale hlasovala proti zařazení tohoto bodu na program jednání.
2: Nezařadit bod o odvolání do programu navrhl bezpartijní místostarosta Martin Bohdálek. Nechtěl o něm jednat v nepřítomnosti Jindřicha Skočdopoleho, který se ze zdravotních důvodů jednání nezúčastnil. Poté, co opoziční zastupitelé neuspěli ani s dalším návrhem, zasedání opustili. Bezpartijní starosta Jindřich Skočdopole byl v létě podmíněně odsouzený za zpronevěru více než milionu korun. František Jirků, Český rozhlas.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. Podle informací deníku N jde o podezření z fiktivních dohod o provedení práce. Akademie věd zásah potvrdila, říká její mluvčí Markéta Růžičková.
3: Probíhá zásah policie České republiky v prostorách střediska společných činností Akademie věd. Poskytujeme policii veškerou potřebnou součinnost. A s ohledem na probíhající úkony v tuto chvíli zásah ani jeho okolnosti blíže komentovat nebudeme.
0: Mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdil, že situaci prověřují, ale že ještě nikoho neobvinili. Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy nepotvrdili. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. V centru Vídně se zřítila část osmipatrového bytového domu. Rakouští hasiči v troskách hledají nejméně jednoho pohřešovaného člověka. Informuje o tom deník Die Presse. V budově nedaleko náměstí Schwedenplatz se podle listu propadly stropy ve třech patrech. 57letá žena se přitom zřítila o několik podlaží a utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji převezli do nemocnice. V domě v poslední době byly stavební práce. Co přesně vedlo ke zřícení, zatím není jasné. Sport. Hokejisté pražské Sparty se dnes v dohrávce třetího kola Tip Sport Extraligy utkají s Mladou Boleslaví a v podvečer je na programu i předehrávka 11. kola mezi Pardubicemi a Libercem.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Moravských Budějovicích teď mají 12 stupňů, v počátkách 10. Bude oblačno, na severu se místy ve žďárských vrších přidají přehánky a teploty se ustálí mezi 13 a 16 stupni. Foukat má mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Po nehodě je teď zcela uzavřená silnice 407 u Nové Říše na Jihlavsku. Počítejte tam se zdržením, na místě probíhají vyprošťovací práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátce po 12. hodině můžete volat i studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. A proč byste ji měli vytáčet? No inu proto, že i dnes plníme vaše písničková přání jako každý den mezi 12. a 13. hodinou. Já vám přeji příjemný a pohodový poslech, dobrou chuť k obědu a těším se na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

potom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jedna

bych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Ale můžete využít i ostatní možnosti, které vás spojí s naším studiem, třeba přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu. A nebo napište krátkou textovou zprávu ve tvaru Píseň mezera a váš text na číslo 90 011 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. První přání je z internetových stránek. Posílám pozdrav vám do studia, všem posluchačům a hlavně těm, kteří sedí u slavnostního oběda v Rynárci. Naše milá hostitelka Radka Borková totiž v pátek oslavila krásné kulaté narozeniny a já jí přeji, ať je stále spokojená, šťastná a hlavně zdravá. A gratuluji k novému titulu Prateto. Vybrala jsem písničku V blbým věku od Xyndla X. Moc děkuji, Majka z Peleřimova. My se k přání předáváme a písničku.
3: Ujel mi vlak.

Úterní písničky pro Vysočinu pokračují dalším písemným přáním. Zahrajte pro mého milovaného andílka písničku od Karla Duchoně Mám tě rád. Těším se na tebe a posílám ti pusinky. Méďa Béďa podepsán. Tak písničku posíláme a i tu vaší pochopitelně rádi zahrajeme. Stačí napsat nebo zavolat 22 155 49 99. Až do 13. hodiny plníme vaše přání.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Hezké úterý 22. září. Dnes má 68. narozeniny italský tenor Andrea Bocelli. Vybírám jeho letošní novinku, vzniklou k mistrovství světa ve fotbale DNA. Všem posluchačům hezký den i vám do rádia. Silvie z Prahy. Já děkuji paní Silvie za přání, výběr a Andrea Bocelli přichází s ním David Guetta a skladba DNA Modern Game.
2: Se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.
3: Yeah,

Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

úterní písničky pro Vysočinu pokračují s dalším přáním, tentokrát SMS-kovým. Hezký den, prosím pro všechny filantropy Davida Dejla v ozvěnách. Díky z Denda z Bystřice. Přání bylo přečteno, písnička je připravena. No a zahraje i vaší, stačí si o ní napsat nebo zavolat 22 155 49 99.

Prosím, zahrajte pro radost. Mojí lásce Janičce píseň od Marcela Zmoška, tak mi odpusti. Děkuji, Robert. Tak já doufám, že odpustí. Když tak hezky, Robert, prosím, písnička už je mezi námi. Tak mi

0: Marcel Zmožek odchází, Jarda Zdačic přichází a s ním hudební přání na lince 22 155 49 99. Jardo, vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj Joško, protože dnes je světový den dárců kostní dřeně, tak pochopitelně ty dárci vlastně zachraňují lidi, kteří mají rakovinu, jo? Pokud se to dá vlastně použít, jo? Ta kostní dřeň. A nicméně ta písnička bude pro ně a pro vás, pro všechny do studia tam, co jste tam, a dáme si Abu teda a Waterloo. Joško, děkuji ti a když ti to vyjde, tak se zastav.
0: Určitě. Dobře, měj se hezky, díky, posílám písničku. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Pojďme za dalším přáním. Cituji, když zabloudíš, tak zavolej. Nemám volat, ale asi hrát. Konec konců to i píše posluchač. Zahrajte všem houbařům, děkuje Pepa. Tak já držím houbařům palce, ať najdou co nejvíce hub, ať nebloudí a ať nemusí volat. A ať jim písnička od Heleny Vondráčkové udělá radost.

I do úterních písniček pro Vysočinu napsal pan Jarek Střeště, který opět vybírá jednu starší hudební lahůdku. Cituji, dobrý den, srdečně zdravím Střeště a prosím zahrát pro všechny písničku Mámo, kterou v roce 1966 naspívala Vlasta Vláhová. Děkuji, Jarek Střeště. Písničku právě teď posíláme. Za výběr děkujeme.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A můžeme splnit další přání z SMSky. Končí léto a jako tečku za ním zahrajte prosím písničku Léto od Ivety Bartošové. Děkuji, Jana. Tak jo. Vzpomínka na léto, vzpomínka i na Ivetu Bartošovou. Krásná melodie. Léto.

0: Dobrý den, zahrajte nádhernou písničku Sound of Silence, ale v podání Disturbed, píše Rostia z Batelova. Tak pane Rostio, já doufám, že jsem našel tu správnou verzi, která se snad bude líbit nejen vám.
1: Hello, darkness, my

Za 6 minut tady bude 13. hodina. Dnešní písničky pro Vysočinu končí, ale vysílání Českého rozhlasu Vysočina pochopitelně pokračuje. Hned po zprávách se přihlásí pořad Alex a host. Dnešním hostem je Michal Novotný, fyzioterapeut, který spolupracoval například s Rafaelem Nadalem nebo Rogerem Federerem. Jože Kolář děkuje za vaši milou společnost, přeje příjemné a pohodové odpoledne a těší se zase brzy naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Vítězná studie Pelhřimovského domu služeb počítá i s podzemními garážemi. Poslanci si odhlasovali jednání až do nočních hodin. Na závěr sezony si třebíčtí baseballisté připsali vítězství nad Ostravou. Bude oblačno, na severu se místy přidají přehánky. Maximální teploty dosáhnou 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Vítěznou studii přestavby budovy někdejšího obchodního domu Vysočina představili zástupci Pelhřimova. Z nevyužívaného objektu má v následujících letech vzniknout komerčně komunitní centrum. V architektonické soutěži uspěla studie ateliéru OTA. Počítá například i s podzemními garážemi, jak popsal jeden z členů architektonického týmu Tomáš Henel.
4: Podzemní garáže jsou odpovědí na to, na ty kapacity parkovací, které město poptává, a zároveň na tu potřebu parkování neupřednostnit v tom území jako okolí té stavby, zpracovat s ním spíš jako s něčím, co je nezbytný, co potřebujeme, ale co nemusíme nutně vnímat jako předprostor toho objektu.
3: Poslanci dnes budou moct jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je také rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestů za týrání lidí a zvířat. Vědci potvrdili, že víc než 500 železných prutů nalezených u Dunaje pochází z doby před více než 2000 lety, kde zatím o největší takový nález v Evropě. Dělníci na něj narazili při těžbě štěrku v Horním Rakousku v roce 2019. Jeho stáří teď určil výzkum univerzity v Innsbrucku.
5: Železné pruty váží dohromady přes 1 tunu a byly připravené k dalšímu zpracování. Z nalezeného množství by tehdejší kováři mohli vyrobit třeba 500 mečů. Archeologové se domnívají, že šlo o náklad obchodní lodi, která se na Dunaji potopila. Železo pravděpodobně pocházelo z oblasti dnešního Bavorska. Vědci ale zjišťují, odkud přesně náklad vyrazil a kam mířil. Jedním z možných cílů je Linec, mohl ale podle nich pokračovat dál po Dunaji přes Vídeň až k dnešní Bratislavě. Z Rakouska Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Baseballovou extraligu uzavřeli třebíčtí Nuklír se vítěznou sérií s Aerou z Ostrava. Jistotu nejvyšší soutěže i pro příští sezonu už hráči z Vysočiny potvrdili v předcházejícím kole nadstavby. Jejich soupeř ale pro záchranu potřeboval v posledních zápasech alespoň 1 výhru. Ve 2 úvodních duelech na hvězdě si připsala vítězství 3-2-8-4 a Aerou se prosadili až v závěrečném měření sil, kdy Nuklír porazili 8-2.
2: Počasí.
3: A v Třebíči teď mají 13 stupňů, ve Vatíně a Novém Rychnově 10. Bude oblačno, na severu se místy ve Žďárských vrších přidají přehánky a teploty se ustálí mezi 13 a 16 stupni. Foukat má mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: S omezením počítejte na silnici 38 u Dlouhé Brtnice na Jihlavsku. Silničáři tam opravují svodidla.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: uličku vyletě.
1: V Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale... Není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
2: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
1: A to stačí?
2: To stačí.
1: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
2: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
1: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
2: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
1: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to ano. Tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
2: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později. A jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
1: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
2: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
1: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
2: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, je to, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
1: No, Nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. Já jsem si to hnedka vztáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jim měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec, já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále

dále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív studoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily. Ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo?
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký. A to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitýho stresu jenom určitý klouby v určitým směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jednou, jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři. A proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolem 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy, měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně, nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelský mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme někam radši do restaurace. Takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny. A když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco a rovnou na lehátko. A režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofon všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ničtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na 5 struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto 2 hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí je i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Kraj Vysočina navýší podporu dobrovolným hasičům. V lesích uschly v létě 10 000 sazenic. Pardubice budou v hokejové Typ Sport extralize hostit Liberec, Sparta Mladou Boleslav. Bude oblačno, na severu se místy přidají přehánky, maximální teploty dosáhnou 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Dobrovolní hasiči na Vysočině dostanou od kraje dalších 10 milionů korun na nové vybavení. Celková podpora tak letos dosáhne 45 milionů. Původně přitom kraj počítal s částkou o zhruba polovinu nižší. Peníze mohou obce využít například na pořízení přepravních automobilů, požárních přívěsů nebo na zbrojnice.
4: Na Vysočině je v dobrovolných hasičských sborech přes 43 tisíc lidí. Kolik peněz kraj na stejný program nabídne příští rok, zatím není jasné. Podle hejtmanství by ale měla být částka vyšší než letos. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Kvůli tropickému létu uschly v lesích 10 000 sazenic, hlásí to vlastníci lesů. Třeba vojenské lesy a statky přišly jen na Libavé o zhruba 60 000 sazenic. Ztráty mají i lesy České republiky, jak říká jejich mluvčí Eva Jouklová.
5: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území.
3: Pokud to umožní počasí, vysadí lesy České republiky náhradní stromky ještě na podzim. Spojené státy odmítly vydání víza náměstkovi ruského ministra zahraničí. Alexander Alimov se chystal na valné shromáždění OSN do New Yorku. Moskva to podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova pokládá ze strany Washingtonu za nepřátelský čin. Rozhodnutí Spojených států je podle něj v rozporu s povinnostmi hostitelské země. Víza k účasti na valném shromáždění OSN Spojené státy odmítly udělit také palestinským představitelům a nedostali ani komunikační tým iránského prezidenta.
2: Sport.
3: Hokejisté pardubického Dynama přivítají v Typ Sport extralize Liberec. Východočeši odehrají v nejvyšší soutěži už čtvrté utkání během 7 dní. O nabitém programu mluvil v rozhovoru pro klubový web Dynama útočník Jan Mandát.
6: Nemůžeme se stěžovat na to, že hrajeme tolik zápasů, protože jsme se v létě stěžovali, že moc trénujeme, takže jsme radši, že hrajeme ty zápasy. A je fajn, že jdou takhle rychle po sobě. Každý ten tým má šanci na reparát vlastně hned za 2 dny.
3: Duel mezi Pardubicemi a Libercem začne v 18 hodin. O půl hodiny později nastoupí pražská Sparta na domácím ledě proti Mladé Boleslavi.
2: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě a Košeticích teď mají 12 stupňů, v Přibyslavi 11. Bude oblačno, na severu se místy ve Žďárských vrších přidají přehánky a teploty se ustálí mezi 13 a 16 stupni. Foukat má mírný, přechodně čerstvý severo-západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Ke střetu osobního a nákladního auta došlo na silnici 19 v Bystřici nad Pernštejnem. Počítejte tam s komplikacemi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme krátce po 14. hodině a vy jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. My vás za chvíli naučíme dělat dvoubarevné tvarohové řezy. Tuto pochoutku upekl podle výherního posluchačského receptu kuchař Ivan Vodochodský. A jen dodám, že jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
0: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Skupina Čechomor ve vysílání Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept za rok 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dvoubarevné tvarohové řezy původně od paní Marie Kračmárové z Klenice ve východních Čechách. No a my se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně už je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. No a byl u toho samozřejmě společně s Ivanem Vodochodským i Patrik Rozehnal.
1: A nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženou tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak už by se nepovedly.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
3: Pochoutkový rok.
1: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao.
1: Černě jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
1: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže teďko.
2: Vyvalovat. Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle to tlačíme do krajů. Patriku, marmeláda. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
2: Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
1: No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
2: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Nádhera. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikryjeme, že jo?
2: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
2: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut.
2: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne. Já už chutnám, já jsem neodolal, jak se to myslím povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout, tohle?
2: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí fakt, den.
1: Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jako, že... No takže přátelé, dobrou chuť.
0: Určitě si pochutnáte, po rozložení je to exkluzivní vláčný dezert plný chutí. Recept na dvoubarevné tvarohové řezy od kuchaře Ivana Vodocheckého najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě i původní recept od paní Marie Kračmářové z Klenice ve východních Čechách. No a v neděli si připomeneme druhý nejlepší recept za rok 25 podle poroty. Půjde o ochotské koláče, které nám upeče Naďa Konvalinková. Tady ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: především poctě Johannu Sebastianu Bachovi. A my vás tady na tento nedělní koncert zveme do kostela svatého Petra a Pavla v Petrovicích u Puklic.
1: Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: Máme úterý 22. září a vy posloucháte Český rozhlas se Vysočinem. Desítky zaměstnanců Havlíčkobrodské Charity mají nové pracoviště. Bývalá obchodní akademie se změnila v dům Panny Marie. Charita díky tomu může nabídnout svoje služby ve městě pod jednou střechou. A podrobněji o tom budeme mluvit už za několik minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: S adresou svět,

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Oblastní charita Havlíčkův Brod dnes slavnostně otevřela dům Panny Marie. Právě do něj teď charita postupně sestěhovává všechny své služby ve městě, kromě azylového domu. Dům Panny Marie vznikl rekonstrukcí budovy bývalé obchodní akademie. Na slavnostním otevření se byla podívat i redaktorka Tereza Pešoutová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak tedy ta budova po rekonstrukci vypadá?
1: Je fakt, že bývalou obchodní školu už teď nijak nepřipomíná, a to zejména uvnitř. Zvenku zůstal minimálně tvar budovy zachovaný, takže havlíčkobrodští obyvatelé v ní tehdejší akademii stále poznají. Místo šedé omšelé fasády je teď ale nová, žlutá i s kovovým nápisem Dům Panny Marie vedle dveří. Původní na fasádě zůstala pamětní deska připomínající zotročení učitelů z Táborska nacisty a také poničení objektu nálety v roce 1944. Ty vnitřní prostory už jsou jiné kompletně a málo kdo by asi poznal, že se nachází v bývalém školském zařízení. Tehdejší třídy rozdělili stavebníci na kanceláře a další místnosti. Nově přibyl také výtah, aby byla budova pro klienty bezbariérová. A tam, kde dříve bývala školní zahrada, je teď parkoviště pro charitní auta. Do domu Panny Marie se sjednotí všechny služby, takže klienti i zaměstnanci charity budou mít vše po ruce. Což si můžete poslechnout i v zítřejší reportáži. No a v nejvyšším patře budovy zůstalo i několik volných místností. Charita má tak do budoucna prostor se rozšiřovat, což vzhledem k poptávce po sociálních službách bude zřejmě nutné.
0: Mohly by tam do budoucna přibýt i nějaké další služby?
1: Já jsem se na to ptala ředitelky oblastní charity Veroniky Vašíčkové a podle ní bude záležet hlavně na poptávce ze strany klientů a také na kraji Vysočina, kolik bude ochotný charitě proplatit úvazku. Aktuálně je velký zájem podle Veroniky Vašíčkové například o ranou péči i o další navazující služby. Vše ale bude záležet také na tom, jak se bude charitě dařit schánět zaměstnance. Například psychologové, speciální pedagogové nebo logopedové jsou na Vysočině podle vedení charity nedostatkoví. Určitě ale počítá s rozšířením stávajících služeb. Například u osobní asistence je velký převis zájemců a doplnění nových pracovníků by tak navýšilo i kapacity klientů.
0: A připomeň ještě, jak charita budovu bývalé akademie získala.
1: O využití budovy se v Havlíčkově Brodě mluvilo dlouho. Od roku 2009, kdy v ní skončila výuka studentů obchodní akademie, byla totiž prázdná a postupně chátrala. Radnice původně zvažovala objekt stále jako vzdělávací. Ukázalo se ale, že rekonstrukce na kvalitní školu by stála značné množství peněz a v roce 2022 nakonec brodské zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, že budovu prodá charitě, aby ji mohla zrekonstruovat. Podle Veroniky Vašíčkové pak bylo poměrně náročné i získání a proplacení různých dotací na opravu domu. Část peněz nepřišla ještě teď a práce musela charita pokrýt z úvěru. A právě kvůli příspěvku museli také dělníci stihnout rekonstrukci v určitém termínu. Původně to byl letošní duben, termín se ale charitě podařilo posunout. Stejně tak po dohodě s radnicí odložili i doplacení zbytku kupní ceny za budovu. Ta vyšla na více než 11 milionů korun. Náklady za rekonstrukci a další práce pak na více než 70 milionů.
0: O novém pracovišti Havlíčkobrodské charity jsme mluvili s kolegyní Terezou Pešoutovou. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krátce po půl třetí jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: V Jiřicích na Pelhřimovsku se rozhodli uspořádat setkání harmonikářů a hned na poprvé přilákali plný sál příznivců lidové muziky. A Český rozhlas Vysočina byl u toho.
2: Přišla jsem do kulturního sálu v Jiřicích na Pelhřimovsku a se mnou je tady Tomáš Hruza.
3: My jsme s otcem pár takovýchto akcí objeli a říkali jsme si, že by nebylo špatný něco takového udělat i tady pro nás.
2: Jste muzikanti?
3: Oba dva hrajeme vlastně na heligonky i na akordeony, já ještě navíc hraju na trumpetu.
2: Za námi se chystají muzikanti a jsou tady dokonce i bicí. To nebudou jenom ty harmoniky.
3: Může bicí souprava doprovodit, protože bicí tvrdí muziku.
2: Je to soutěž?
3: Soutěž to není. Tady vystupují hráči z okolí. Máme tady i hráče z Jižní Moravy, přijedou i z Plzeňska.
2: Je mezi těmi harmonikáři pozvanými žena?
3: Dvě. Renaty Pospíšilovy, který jsou právě z toho Plzeňska.
4: Ty Renatky jsou výborné.
2: Ty jediné ženské, které sem přijedou hrát, tak jsou
4: perfektní.
2: Odkud jste?
5: Z Humpolce. Teď, co budou hrát první, tak ty známe, tak sem jdem kvůli nim.
6: Kde se hraje, jsme všade. Muziku miluju.
2: Jezdíte na dechovku nebo jenom na harmoniky?
6: Nám se líbí všechno.
7: Byla dechovka, chodili jsme k zábavám jako mladí, že jo. Na tom jsme vyrostli a máme to rádi do teďka. Posloucháme písničky na regionu.
8: Tady jsme jako partička z ulice.
2: Vy tady sedíte ve stejnokroji, takže tipuji, že vezmete harmoniku do ruky.
8: Na starý kolena, jak se říká, jsme si dali na harmoniky.
2: Odkud jste?
8: Od Hustopeče, od Břeclavi. Jinak já jsem Karel Hájek a to je Slávek Strouhal ze Staroviček.
2: Budete hrát moravské?
8: Určitě.
9: Dobrý den, chtěl bych vás všechny přivítat na dnešním vůbec prvním setkání heligonkářů a harmonikářů na Svěřicí. Zahájení je na tady třech pánech. Jsou to heligonky z Vysočiny.
2: Už dorazilo i jediné ženské duo, které tady dnes bude hrát na harmoniky.
10: My si říkáme duo Renatky, protože jsme obě Renaty. Renata starší, Renata mladší.
2: Matka s dcerou?
10: Jo, ano.
2: Jak jste se dostali k harmonikám?
10: U mě to bylo přes tatínka, tak jsem prostě k tomu logicky vedla i děti.
11: Dědeček hrál na heligonku, máma hrá na heligonku, takže u mě bylo tak logický, že ta heligonka taky zvítězí.
10: Já na tyhle setkání heligonkářů a vůbec na venkov jezdím úplně nejradši. Tady je taková upřímná radost té muziky.
2: Jaká je ta jedna písnička, kterou zahrajete vždycky?
11: Myslím, že to je ta Slepička Kropenata. I se nám stal tohle takový vtipný zážitek, že už jsme si říkali, že už ji hrajeme fakt všude, takže už jednou ji teda vynecháme. A po vystupování za náma přišel pán a říkal: "No, jsme trochu naštvaný, protože my jsme ze svazu chovatelů a vy jste nám nezahráli tu Slepičku Kropenatou."
9: Heligonky odkázaly a po nich vystoupí Juno Renatky.
12: Ta Slepička Kropenata.
13: Z Jiřic Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: No a poslouchejte příběhy z Vysočiny na Českém rozhlase Vysočina i zítra, protože k harmonikám se vrátíme v rozhovoru s pouličním muzikantem Davidem Kopáčkem.
1: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A v našem vysílání je teď taky meteorolog Mojmír Martin. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Už je skutečně cítit, že podzim nám klepe na dveře, tak kam až se dostaly dnešní odpolední teploty?
2: Tak dostali se na 11 až 14 stupňů, ale v těch nejvyšších polohách kraje tam se aktuálně pohybují těsně pod desítkou. Máme oblačno až zataženo, přeháňky se vyskytují pouze na severu a východě Žďárska, místy je větrno.
0: Jaké počasí pak očekáváte v noci na zítřek?
2: Tak očekáváme jasnou až polojasnou noc, jen místy bude přechodně oblačnosti více, kránu se v údolích mohou ojediněle vytvořit mlhy. No a ráno bude chladné s teplotami 7 a 4 stupně, v údolích to mohou být lokálně i 2 stupně a nelze vyloučit ani přízemní mrazíky. Mírný severozápadní vítr bude v průběhu noci slábnout.
0: Pokud nám ten den začne takto chladno, znamená to, že i přes den budou teploty hodně nízko.
2: Tak měli by se dostat nejvýše na 15 až 18 stupňů. Ráno bude ještě spíše se zmenšenou oblačností a těmi ojedinělými mlhami, ale během dne převládne polojasná nebo oblačná obloha. Večer se pak oblačnost přechodně zmenší. Ráno a večer slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
0: Počasí na zítřek nám předpověděl meteorolog Mojmír Martin. Děkujeme za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, teď si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra ve stejném čase se povíme o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku. Tak nezapomeňte ani zítra poslouchat Český rozhlas Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Provoz mezi Třebíčí a Vladislaví omezí stavba nového mostu. Kriminalisté zasahují v Akademii věd. Ve čtvrtfinále Davis Cupu se Češi utkají s Kanadou. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno, během dne postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Silničáři připravují rozšíření hlavní silnice mezi Třebíčí a Vladislaví. Kvůli stavbě nového železničního mostu uzavřou polovinu vozovky a jezdit se tam bude do začátku listopadu k Jevadlově. Po rozšíření by měla být komunikace bezpečnější, jak vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Zároveň u odbočky na Ptáčov vybudujeme samostatný odbočovací pruh. Upravíme také křižovatku na Hostákov. V závěrečné části u nádraží Vladislav vznikne připojovací pruh budoucí mimo úrovňové křižovatky Vladislav Západ, čímž se stavba plynule napojí na připravovaný projekt obchvatu Vladislavy.
3: Mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdil, že situaci prověřují a že ještě nikoho neobvinili. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. Podle informací deníku nejde o podezření z fiktivních dohod o provedení práce. Akademie věd zásah potvrdila, jak říká mluvčí Markéta Růžičková.
5: Probíhá zásah policie České republiky v prostorách střediska společných činností Akademie věd. Poskytujeme policii veškerou potřebnou součinnost a s ohledem na probíhající úkony v tuto chvíli zásah ani jeho okolnosti blíže komentovat nebudeme.
3: Mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdil, že situaci prověřují, ale že ještě nikoho neobvinili. Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu propojujícího přístavy v Rudém moři a Perský záliv. S odvoláním na 3 zdroje o tom informovala agentura Reuters. Zhruba 1200 kilometrů dlouhý ropovod byl terčem dronových útoků jemenských povstalců. Pro Saúdskou Arábii představuje jednu z hlavních možností, jak ropu dostat na světový trh a zároveň se vyhnout hormuzskému průlivu. Ten je částečně zablokovaný kvůli americko-izraelským útokům na Irán. Významným odběratelem saúdské ropy je i polská společnost Orlen, která provozuje rafinerie i v Česku.
0: Sport.
3: Čtvrtfinálovým soupeřem českých tenistů v Davis Cupu je Kanada. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj pro 8 nejlepších koncem listopadu. V případě postupu by se Češi utkali s domácí Itálií nebo Jižní Koreou.
0: Počasí.
3: V noci bude převážně jasno až polojasno s teplotami kolem 5 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích ojediněle mlhy, během dne postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni a foukat má slabý přes den mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Se zdržením počítejte na silnici 602 v Jihlavě na úrovni Aventinu. Kvůli dopravnímu omezení se tam tvoří kolony.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, krátce po 15. hodině. Umělecké dílo, které se za necelý rok své existence stalo dominantou Dušiova na Jihlavsku, nám za pár minut představí náš regionální stopař.

0: zdraví.
1: Žaludeční vředy způsobuje bakterie Helicobacter pylori, takže když se ho zbavíme, tak budeme vyléčeni?
2: Tak jednoduché to není. Helicobacter je jednou z příčinou, která vede k tomu, že je oslabená ochranná vrstva v žaludku, hlen mucin. Ale ono na ní může působit více faktorů, třeba stres, špatné prokrvení, dlouhodobé užívání některých léků, nejčastěji léků na bolest nebo glukokortikoidů. A podpořit vznik vředu mohou i škodlivé návyky jako kouření, nadměrné pití alkoholu, prostě špatná životospráva. A to všechno má zároveň vliv na to, jak snadno se nám podaří vřed zahojit, nebo jak rychle se nám Helicobacter objeví znovu.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Stanovanách dobrého úterního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: V Dušejově na Jihlavsku mají poměrně novou dominantu přímo na návsi. Je to dřevěná socha ponocného. A jak vypadá, to nám teď poví regionální stopař Adela Zachová, která je na místě. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já teď koukám na sochu na návsi a ponocný má samozřejmě kabát, lucernu, lesní roh a vedle sebe má také psa. A tohle umělecké dílo se tu objevilo loni v listopadu a to zase tmění. Ponocného vyřezal umělecký řezbář Petr Čtveráček přímo na objednávku vedení obce a socha má připomínat dobu, kdy je vlastně ponocný hlídal noční klid.
0: Kdo přišel s nápadem, že tu bude stát právě socha ponocného?
2: Oni v Dušejově uspořádali anketu, kde se lidé mohli vyjádřit, jakou dřevěnou sochu by si na návsi přáli. No a nakonec s návrhem ponocného přišel sám řezbář Petr Čtveráček a podle reakcí veřejnosti se docela trefil. No a socha tady má připomínat místní historii a zároveň přinést do obce i něco trošku nového.
0: Z jakého dřeva je socha vyřezaná?
2: Z jasanu. A původně tu byla jasanovo-kaštanová alej, ale obec si nechala zpracovat odborné posouzení stavu stromu a z něj vyplynulo, že dvojice jasanů už není v dobré kondici a pro místní, kteří kolem nich denně procházeli do práce nebo děti do školy, to už není bezpečné místo. Obavy mě

0: měli také obyvatelé okolních nemovitostí, kteří se báli o svůj majetek i o zdraví. A po získání potřebných povolení byly stromy pokácené, ale dnes už vlastně opět zase zkrášlují náves, a to právě v podobě sochy ponocného.
1: No a z Dušehova na Jihlavsku se nám přihlásil regionální stopař Adela Zachová. Děkujeme za to, na naslyšenou.
0: Děkuji, hezké odpoledne.
2: Regionální stopař.

0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina, my máme 15:30 a je tady bejvávalo s Miroslavem Markem. Slyšeli jste někdy o feruli? Pro členy cechu to bylo něco velmi důležitého, stejně jako třeba čbán nebo holba.
1: Bejvávalo.
2: Jaké atributy mýval řemeslný cech? Symbolem cechu byla ferule, odznak cechovní moci, něco jako žezlo. Ferulí se povyšovalo třeba na tovaryše nebo mistra, ale také trestalo. Když příslušník cechu porušil pravidla, která byla pro ostatní svatá, dostal co proto. Významnými cechovními atributy byly vedle ferule také cechovní korouhev, pokladna, což byla truhla povětšinou krásně vyvedená, ozdobně vyřezávaná, s krásným uměleckým kováním, v níž byly uloženy nejdůležitější cechovní dokumenty, společné peníze, pečetidlo a další cenné předměty. Cech měl rovněž svůj džbán nebo tepanou konvici, poháry či holby. Členy cechu byli mistři, jejich tovaryši a učňové. Rodiče dávali své děti do učení většinou ve věku kolem 12 až 15 let. Za učení mistrovi platili. Délka učení trvala nejméně 3 roky. Poté se z učně stával tovaryš. Vyučení tovaryši mnohdy vandrovali po kraji, aby získávali další zkušenosti. Po vyučení mohl tovaryš usilovat o složení zkoušky a stát se mistrem. Jeho úkolem bylo z cizího materiálu vyrobit mistrovskou práci. Proti fušerům, tak se říkalo řemeslníkům, kteří ve městě dělali totéž, ale nebyli členy cechu, kterému fušovali do řemesla, se tyto organizace bránili a trestali je. A ještě jedna důležitá poznámka. Zrušit členství v cechu mohlo jen stěhování, přijetí ke dvoru nebo smrt. No a zítra o tom, jak se kdysi verbovalo na vojnu.
1: Bejvávalo.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

Na Českém rozhlase Vysočina dospíval Jakub Smolík. Dnes máme úterý 22. No až už zítra se můžete na Vysočině těšit na hokejové derby. A to konkrétně v Třebíči, protože Horácká Slavia doma nastoupí proti Dukle Jihlava. Toto atraktivní utkání začíná v 17:30. No a pokud chcete tady fandit svému domácímu nebo oblíbenému celku, tak vyrazte na stadion v Třebíči. Čeká vás určitě nezapomenutelný zážitek.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotním díle se vydáme po stopách Henryho Morgana, krále karibských pirátů ze 17. století. Inspiroval i tvůrce Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem. Stále je plný záhad. Kde se skrývá jeho údajný poklad? A co se skutečně stalo s jeho tělem po smrti?
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Věděl, že dopadení znamená šibenici. Přesto opakovaně překračoval frontu z carského Ruska až do Prahy. Byl zatčen, čekal na popravu, přesto unikl. Geniální zpravodajec, který ohromil Masaryka, Beneše i Štefánika. Jeho srdce bylo pro Československo, přesto na něho vlast zapomněla. Nedělní příběh nás zavede za jeho osudem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Lado, řekni fór.
1: No tak tady mám takovej hospodskýho. Prací se takhle pán z hospody domů a nemůže se trefit klíčem do zámku. Jde okolo soused a povídám, heleďte, dejte mi ten klíč, já vám otevřu.
2: No vy jste dobrý, to dokážu taky, když mi podržíte tu chalupu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Na Českém rozhlase Vysočinám dospívala Iveta Bartošová.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Pomalu dozrávají vlašské ořechy. Než si naděláme zásoby ořechů na vánoční pečení, tak pojďme si první větší várku nasekat do štrůdlu. Uvidíte, že to určitě bude stát za to. No a co vše je potřeba udělat, vám teď řekne kolegyně Dáša Kubíková.
2: Tradiční jablečný štrůdl pečeme tolikrát za rok a s tolika obměnami, že jsme o něm tady už určitě mluvili. Tentokrát si ale nohavice pořádně rozválíme a pořádně naplníme. A to nejen jablky. Dáme si štrůdl s extra porcí vlašských ořechů. Do náplně nám budou stačit 4 velká jablka nebo třeba 5 středních. Oloupeme je a vyřízneme jaderníky. Normálně do štrůdlu jablka strouhám na hrubé straně struhadla, ale pokud chceme větší kousky, které při každém jsou křupnou, je lepší použít ruční mixér, takový ten, co ho roztáčíme vlastníma rukama. Nebo robot, ale jablka jen opatrně, velmi krátce nasekáme. Pak si rozválíme velmi tence těsto na 2 nohavice štrůdlu. Pokud umíte těsto tažené, tím lépe. Takovým těstem se dá zavinout několikrát dokola a čím víc vrstev, tím plnější chuť. Problém s vytékáním šťávy při pečení vyřešíme tak, že těsto posypáme strouhankou nebo jemně namletými ořechy. Teprve potom poklademe jablky, zasypeme lžící třtinového cukru, trochu skořice a pak přidáme ořechy. Ořechy nasekáme také velmi nahrubo, ve stejném ručním mixéru nebo rovnou na prkénku dlouhým nožem. Přidáme k jablkům a poslední ingrediencí jsou rozinky. Plech vyložíme pečícím papírem a záviny na něj přeneseme. Potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme do zlato na 200 stupňů. S krájením raději vydržíme až do vychladnutí a necháme si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: 13 tisícům lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Ve Vídni se zřítila část bytového domu. Pardubice budou hokejové Typ Sport Extralize hostit Liberec, Sparta Mladou Boleslav. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno, během dne postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nový řidičský průkaz si letos na Vysočině musí vyřídit ještě necelých 13 tisíc lidí. Končí jim totiž platnost dokladu. Ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
3: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2,5 tisícům řidičů, v Třebíči necelým 2 tisícům. Více než 1 000 lidí ho musí vyměnit také na Havličkobrodsku a Pelhřimovsku. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Někteří žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy na okraji Prahy trpí od pondělního večera zdravotními problémy. Hygienici evidují 10 nemocných a zjišťují příčinu potíží. Záchranáři odvezli do nemocnice 7 lidí.
4: Pražští záchranáři kvůli tomu řešili 23 volání na tísňovou linku, popisuje mluvčí Karel Kirs.
5: U pacientů převládaly zažívací obtíže, zvracení, průjmy a v některých případech i zvýšené teploty. 7 pacientů bylo vezeno do zdravotnických zařízení.
4: Ve škole nyní pracují epidemiologové, kteří zjišťují příčinu vzniku infekce, potvrdila mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
6: Před dnešním zahájením provozu jsme se školou telefonicky dohodli preventivní opatření v podobě dezinfekce prostor.
4: Ředitel školy Libor Skala na zítra a na čtvrtek preventivně vyhlásil ředitelské volno pro třídy v budově v Polesné a Čentické ulici. Situací se zabývá Rada Prahy 21. Josef Beneda, Český rozhlas.
2: V centru Vídně se zřítila část 8-patrového bytového domu. V budově nedaleko náměstí Švedenplatz podle listu Die Presse propadly stropy ve 3 patrech. 57letá žena se přitom zřítila o několik podlaží a utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji převezli do nemocnice. V domě v poslední době byly stavební práce. Co přesně vedlo ke zřícení, zatím není jasné.
0: Sport.
2: Hokejisté Liberce zabojují o své první vítězství v tomto ročníku Typ Sport Extraligy. V 18 hodin nastoupí na ledě mistrovských Pardubic. O půl hodiny později pak odstartuje ještě utkání Sparta Praha Mladá Boleslav.
0: Počasí.
2: V noci bude převážně jasno až polojasno s teplotami kolem 5 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích ojedinělé mlhy, během dne už postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte v Jihlavské ulici v Brtnici. Na krajnici tam stojí porouchané nákladní auto a se zdržením raději počítejte v brněnském směru dálnice D1. Za Velkou Bíteší začínají nesouvislé kolony.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: sme to chteli vysílať, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladené úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
1: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje. Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny. Já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju. No a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě. Je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naďa je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Taky. Haci! Co děláš?
3: Co dělám? Víš, co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Ty myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, si tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: Tak nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Ha? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, ten nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co pak ty ses nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Že z naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Víte, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš, a říkala si, že tam jsou, budu báci, no, budu báci. Ty mi zažil to honuby, obála se si, no, víš, to bylo včera, holčičko, no, je to říkám, ty coura, jak jsi to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila. A teď vidím, že jsi zralý na cvogám.
3: Že ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? Samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá tě hodná?
2: Ti promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No, tak jo, tak jo. Kolik chceš? To řekni. Ať to chceš poslat? Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy?
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni kolik. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo. Jestli chceš 50 korun, 50 korun, no tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Jo, 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc. Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zvednu polštáře, vybudí na 50 tisíc.

0: mami, hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poněkud drsná
3: to
2: go-go
3: byl
2: show.
3: Humor, ano, černý ano. Přímo.
2: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
3: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám, na jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
2: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, a nebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Děkujeme.
1: Dobrý den.
2: Krásné odpoledne. Naděnku Konzvalinkovou zdravím.
0: Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
2: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvává v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
0: Děkuju.
2: Mama, taky zdravím Kučeru.
1: Zdravím.
2: A dám pokračování.
1: Ano,
2: ahoj,
1: máme zapsáno.
0: Děkujeme.
1: Díky. Dobré odpoledne.
3: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
1: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
3: Tajterlíky gondíky.
1: Dobře, mám zapsáno. Mějte se.
3: Tajterlíky gondíky.
1: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
0: Dobrý den,
4: kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
0: Děkuju.
4: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
1: Máme zapsáno. Děkujeme.
0: Máme napsáno, děkujeme.
1: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zapomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
0: Jo, tak
1: děkujeme.
0: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
1: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
6: Dobrý den. Dobré odpoledne.
1: Ano, slyšíme.
6: Tak zazvník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
0: Taky zdravím.
6: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
1: Z Bčka?
6: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
1: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
0: děkujeme,
1: jste chtěl.
0: Děkujeme.
6: Děkuji vám, nazdár.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
7: Když já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
8: Já to vím.
7: Nikdy přece. To je ale ovečka ovi.
8: Bu bu bu bu bu. Mě. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
7: korálky,
8: se vrátím. Korálky. Ale já už teďko musím. Mně už to letí. Pa, pa, pa, pa,
7: takže pa, pa, pa.
8: Pa, pa, pa. Mně už to letí a já už letím. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
7: Pa, pa, pa. Nebudu to zlobit.
8: Ale jestli mi někdy zalžeš.
7: To je můj lupáč. Já.
8: Tak. Jde. Ale pravdu.
7: Teď už opravdu nevím.
8: Jo, nevíš?
7: Vím.
8: Tak se podíváme! Dobrý večer, jsem tady správně. Kdo to je, ale pravdu?
7: No, hasič je to.
8: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
7: No, já!
8: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zabalit do mokrý prostíradla?
9: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
8: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý rušník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
9: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
8: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
9: No, tak, ale dobře.
7: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
9: No, tak soráč, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patro níž, no. No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
8: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
7: No to seš, no. No miláček.

0: Άντεξε.
1: Πρόσε. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
0: Kdo to je?
1: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Lůta Jiřinka, byla nádherná. A tentokrát to byla Jiřinka pro mě, k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55. nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš, no. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho debuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí hereční další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherné slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlina Maze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva i na děnku většinou směvavou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. Je krásný. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenom, že potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle, no, tak jako se omlouvám.
1: To snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, hezký den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam jsem moc hezky
6: sedí. Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naděja? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky.
6: Paní Konvalinková krásně vykurírovala.
3: Ano.
1: Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ačte pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Ačko. Bčko? Ačko, je to zapsáno. No. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slovášek, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usně, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál k narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не по волі маю.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Lávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, a nebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den, vám Pavle, a já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
2: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Pavla. Ano, taky.
2: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
4: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, bože na věřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši usměvavou Naděnku.
3: Dobrý den.
4: Knížko takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
4: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
4: Ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý
5: den. Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
5: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiový vlna pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Nápodobně.
1: Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
6: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
6: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
7: Promiňte, že obtěžuju.
8: Dobrý den, pojďte dál.
7: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
8: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
7: Já mám takovou prosbu.
8: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
7: Prosím, jak si přijete.
8: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
7: No, to právě nevím.
8: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
7: To by bylo krásný.
8: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
7: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám, já jsem přišel kvůli záchodku.
8: A tak pardon, promiňte, vy nám ho jdete spravit, ano?
7: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Pavlače, znáte to.
8: No, jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
7: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
8: Načten pesimismus, prosím vás, načten pesimismus. To pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme za pochodu, že?
7: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s 5 rodinama, víte?
8: Ale...
7: No a to si dovedete představit ten provoz.
8: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se. Rodina číslo 1. Tehdy a tehdy. Šup. Rodina číslo 2. Tehdy a tehdy. Šup. Dobré plánování dělá divy.
7: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
8: no.
7: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takovej hulvát.
8: Já.
7: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? A představte si, já už jsem seděl uvnitř.
8: Jo.
7: A on mě vynes ven.
8: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě?
7: Já jsem si stěžoval. No. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
8: No.
7: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
8: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
7: Vy mi s tím pomůžete?
8: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
7: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
8: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
7: A kdo to natiskne?
8: No, to oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: Tak pokračování příště. V dnešní humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu Ideál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ke žďárské síti sdílených kol se po polničce připojily i hamry. Dosavadní zjištění na Šumavě nepotvrdila kontaminaci vod. Ve čtvrtfinále Davis Cupu se Češi utkají s Kanadou. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno, během nepostupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Místní síť sdílených kol vzniká v okolí Žďáru nad Sázavou. Nejnověji se rozšiřuje o sousední Hamry. Vznikly tam 2 stanice pro bicykly u železniční zastávky a autobusové zastávky v Horních Hamrech. Do listopadu budou v testovacím režimu.
3: Podle statistik využívání budou radnice společně vyhodnocovat zájem o tuto trasu pro další roky. Provozovatel po zapojení Hamru přidal dalších 6 kol. Těch klasických je přes 80 a první půl hodina jízdy je zdarma. V provozu je i 20 elektrokol. Už dříve se ke žďárské sdílené cyklodopravě připojila polnička. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy nepotvrdili. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Vědci potvrdili, že víc než 500 železných prutů nalezených u Dunaje pochází z doby před více než 2000 lety, kde zatím o největší takový nález v Evropě. Dělníci na něj narazili při těžbě štěrku v Horním Rakousku v roce 2019. Jeho stáří teď určil výzkum univerzity v Innsbrucku.
4: Železné pruty váží dohromady přes 1 tunu a byly připravené k dalšímu zpracování. Z nalezeného množství by tehdejší kováři mohli vyrobit třeba 500 mečů. Archeologové se domnívají, že šlo o náklad obchodní lodi, která se na Dunaji potopila. Železo pravděpodobně pocházelo z oblasti dnešního Bavorska. Vědci ale zjišťují, odkud přesně náklad vyrazil a kam mířil. Jedním z možných cílů je Linec, mohl ale podle nich pokračovat dál po Dunaji přes Vídeň až k dnešní Bratislavě. Z Rakouska Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
2: Čtvrtfinálovým soupeřem českých tenistů v Davis Cupu je Kanada. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj pro 8 nejlepších koncem listopadu. V případě postupu by se Češi utkali s domácí Itálií nebo Jižní Koreou. Počasí. V noci bude převážně jasno až polojasno s teplotami kolem 5 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích ojedinělé mlhy, během nepostupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 99. kilometrem na úrovni Slavníče. V odstavném pruhu tam stojí porouchaná dodávka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Po 17. hodině začíná na Českém rozhlase Vysočina úterní den v kraji a my se za několik minut přesuneme do malého muzea Bible ve Starém Pelhřimově. Tam se teď můžete podívat na soubor nejstarších českých tištěných biblí.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Někteří obyvatelé Telče chtějí napadnout rozhodnutí městského zastupitelstva o prodeji hektarového pozemku na jižním okraji města určeného pro stavbu bytových domů. Ohrazují se, že s nimi vedení města dopředu nepobralo plán na stavbu 2 až 3 11-metrových budov v těsné blízkosti jejich rodinných domů. Upozorňují i na to, že se radnice například dostatečně nevypořádala s peticí, kterou se psali. Téma probereme detailněji v 17:15. Silničáři začínají s přípravami rozšíření hlavní silnice mezi Třebíčí a Vladislaví. Kvůli stavbě nového železničního mostu uzavřou polovinu vozovky a jezdit se tam bude do začátku listopadu kyvadlově. Po rozšíření by měla být komunikace bezpečnější, víc řekl mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
2: V závěrečné části u nádraží Vladislav vznikne připojovací pruh budoucí mimo úrovňové křižovatky Vladislav Západ, čímž se stavba plynule napojí na připravovaný projekt obchvatu Vladislavy.
1: Dům Panny Marie Havlíčkobrodské charity už oficiálně slouží svému účelu. Část zaměstnanců charity už v budově pracuje, zbytek se tam přestěhuje do konce října. V objektu dřív sídlila obchodní akademie. Od roku 2009 byl prázdný. Charita budovu odkoupila od města. Na rekonstrukci měli dělníci od loňského června přesně rok. Pokračuje ředitelka oblastní charity Havlíčkův Brod Veronika Vašičková.
3: Nás tlačil čas, protože se samozřejmě objevily různé nedostatky, problémy, kdy jsme potřebovali víc času k tomu, aby se vyjádřilo třeba statik, hygiena, ekologický průzkum.
1: Ocenění pro nejrozkvetlejší obec v Evropě vystaví v Cejli na Jihlavsku nejspíš veřejně. Zvažuje to vedení obce. Zlatou medaili pro evropské kvetoucí sídlo převzali zástupci vesnice pod Čeřínkem o víkendu na slavnostním vyhlášení Evropské vesnice roku v Irsku. V obci je teď úspěch hlavním tématem debat obyvatel. Víc uslyšíte v našem vysílání v 17:40. Vítěznou studii na rekonstrukci budovy někdejšího obchodního domu Vysočina představilo vedení Pelřimova. Z nevyužívaného objektu má v následujících letech vzniknout komerčně komunitní centrum. V architektonické soutěži uspěla studie ateliéru OTA. Ta počítá například i s podzemními garážemi, jak popsal jeden ze členů architektonického týmu Tomáš Henl.
4: Podzemní garáže jsou odpovědí na ty kapacity parkovací, které město poptává, a zároveň na tu potřebu parkování neupřednostnit v tom území jako okolí té stavby.
1: Tolik zpravodajský souhrn a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a v tomto čase taky vysíláme úterní den v kraji. Lidé v Telči chtějí napadnout rozhodnutí tamního zastupitelstva, kterým radnice prodala hektarový pozemek na jižním okraji města pro stavbu bytových domů. Ohrazují se, že s nimi vedení dopředu neprobralo plán na stavbu 2 až 3 domů vysokých 11 metrů v těsné blízkosti jejich rodinných domů. Podle sousedů se radnice například dostatečně nevypořádala s peticí, kterou se psali.
1: Podívejte se tady okolo, kde tady máme nejbližší bytové domy.
2: Tamhle máme za horizontem takže odhad 600.
1: 600-800 metrů.
2: Ukazuje Libor Musil, stojíme u pole na okraji Telče, kde v rodinném domě většinu života bydlel a teď v něm žije jeho matka. Právě na poli mají vyrůst 2 až 3 bytové domy, každý s 3 nadzemními podlažími a 33 byty.
1: Mě vadí už jen samotný proces toho prodeje. Tady může vzniknout rodina a bytová výstavba a přitom rovnou řekne v zadání, budou pouze bytové domy, jinak je to nesplnitelný.
2: Vedle bydlí Petr Podsedník, který se podepsal pod petici, kterou místní proti chystané stavbě bytových domů sepsali a před jednáním zastupitelů ji doručili na radnici. Podle něj radnice lidi v lokalitě nedostatečně informovala a zatím není vyřízená ani jejich petice. Proto se chystá rozhodnutí napadnout správně, případně i soudně.
3: Připravuju kroky, které zpochybní procesní postupy. Tam si myslím, že docela už jsem si dal dohromady celou řadu argumentů, které mohou být velice zajímavé a úspěšné.
2: Vedení města si za svým postupem stojí, potvrdil starosta z ODS Vladimír Brtník, který kandiduje i v letošních volbách.
4: Členové petičního výboru, ale i někteří z dalších petentů byli na zastupitelstvu, řekli tam své námitky, které víceméně mohu asi říci, že všechny byly uvedené v té petici. Dle mého názoru bylo na otázky odpovězeno.
2: Město podle něj na petici

Pěšecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Dnes se dopoledne představilo malé muzeum Bible ve Starém Pelhřimově skutečné historické poklady. Soubor nejstarších českých tištěných biblí. A nechyběl u toho ani náš regionální stopař Adéla Zachová, která si v dopoledním vysílání živě z místa povídala o nové výstavě s moderátorkou Helou Dvořákovou.
1: Malé muzeum Bible představuje, jak už bylo zmíněno, sbírku nejstarších českých tištěných biblí. A od této chvíle si na vlastní oči návštěvníci budou moci prohlédnout například Bibli pražskou z roku 1488, Bibli kutnohorskou z roku 1489 nebo benátskou Bibli z roku 1506. Nechybějí ani významné tisky z Ivančicko-Kralické tiskárny. Já jsem měla možnost se podívat i na tu kutnohorskou Bibli, která pán vlastně vyjmul z vitríny. Mohli jsme se podívat, sáhnout se a musím si říct, že to je obrovský zážitek, jako byste sahali na kus historie vlastně.
2: My jsme říkali, že muzeum se zapíše také do knihy rekordů svým novým rekordem. O co přesně půjde?
1: Právě teď muzeum získalo nový nebo rozšířený zápis do České knihy rekordů, protože jeho sbírka, která se vlastně neustále rozrůstá, má v současnosti neuvěřitelných 653 vydání Bible v 95 jazycích. Najdeme tu exponáty, které byste možná vůbec nečekali, například Lego Bibli, nepromokavou Bibli v akváriu nebo třeba kopii Bible, která se dostala až na měsíc.
2: Můžeme přeci jenom muzeum posluchačům ještě víc přiblížit?
1: Ta expozice nabízí pohled do různých období a způsobů, jakými se Bible tiskly, šířily a také ukrývaly. A návštěvníci mohou nahlédnout do tajné tiskařské dílny ze 16. století i do dílny z 19. století. Dozvědí se také, jak se Bible v době pobělohorské a později za komunismu ukrývaly a pašovaly. No a dále jsou k vidění originály Bible kralické, přes 200 let starý hebrejský svitek Tóry nebo i nejmenší Bible světa.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
4: Kup mi den, kup mi noc,

0: 17:30 a vy posloucháte úterní den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Jaké to bylo po téměř 20 letech předat vedení školy? To nám prozradila Dana Foralová. Po letech v čele základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáři nad Sázavou opustila ředitelské křeslo a dnes působí jako zástupkyně.
1: Byla to směsice různých pocitů. Já jsem se školou Františka Drdly spojená vlastně od svých 6 let, 11 let jako studentka a teď vlastně příštím rokem, 40. rokem jako učitelka. Z toho vlastně těch 19 let jako ředitelka. To znamená, já tu školu opravdu docela dobře znám a mám k ní velmi osobní vztah. Takže samozřejmě jsem rozumově zjistila, že opravdu je nejvyšší čas předat toto žezlo, které je teď poslední dobou je opravdu hodně těžké. Ty nároky na ředitele se opravdu hodně zvýšily a dozrál čas předat někomu novému, mladému, s plným elánem a nasazením a dalšími nápady, které třeba já bych ani neměla. Teď vlastně vedla školu jakoby ta ženská část, no a teď zase přijde ta mužská část, což je taky určitě dobře. Takže pan Jakub Pustina. No ale osobně můžu říct, že samozřejmě bylo to pro mě i hodně těžké. Než jsem poprvé řekla pan ředitel.
2: Ano.
1: Ano, tak to teda jsem se musela hodně přemlouvat, ale v podstatě jsem zjistila, že to jde. A navíc my s Jakubem máme docela, my se známe vlastně 25 let a protože jsme spolu dělali různé programy s dětským pěveckým sborem Žďáráček, takže já ho znám hodně dlouhou dobu, tím pádem máme docela, i když jsme se takhle neznali, tak docela nám ta spolupráce jde, takže jsem tak jako se sklidnila, ty pocity jsem zatlačila a navíc jsem někdy velmi ráda, že mohu říct, to už já neřeším, to si musíte jít za panem ředitelem a ukážu takhle směrem doprava. A je to velká i úleva v mnohých věcech.
0: Ve středu dopoledne v rámci našeho dopoledního rozhovoru vás pozveme na další ročník literárního festivalu Knihlava. O programu, zajímavých hostech a o tom, co letošní ročník nabídne, nám poví ředitel festivalu Nikolas Kourek. A nezůstaneme jen u festivalu. Radka Zpěváková z knihovny Jihlava vás ještě pozve i na týden knihoven, který nabídne řadu akcí pro milovníky knih, čtení a literatury. Tak nezapomeňte poslouchat zítra dopoledne Český rozhlas Vysočina po 11. hodině.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Nejrozkvetlejší obcí Evropy je Cejle na Jihlavsku. Rozhodla o tom Mezinárodní komise soutěže Evropská vesnice roku. Zástupci vesnice pod Čeřínkem od ní o víkendu v Irsku převzali zlatou medaili v kategorii evropských kvetoucích sídel. Část obce sledovala vyhlášení živě přes internet, jiní jako pan Stanislav Svoboda se ale o úspěchu dozvěděli až od naší reportérky.
1: Dobrý den, mohu se vás zeptat? No. Já pracuji pro Český rozhlas, Bartes Vohralíková, a dělám reportáž o tom, jak Cejle uspěla v té soutěži v Irsku.
2: No právě tak... nevím ještě, jak šel jsem se podívat, jestli něco nevyvěšili. Na informace tady obecního úřadu, jo, teď na nástěnku.
1: Uspěli.
2: Uspěli, jo.
1: Věděl jste o té soutěži?
2: Jistě, že. Jako všichni tady. No tak samozřejmě ten pořádek se musel dělat všude a vylepšovat fasády a všechno ostatní, co je kolem.
1: Takže jste uklízel.
2: No taky, to víte, že.
3: Stanislav Svoboda odchází spokojeně zpátky z návsi ke svému domu. Hana Jilichová si živý přenos nenechala ujít. Sledovala ho společně s dalšími na plátně na fotbalovém hřišti.
4: Nádherný. My jsme se sousedkou šli na hřiště, aby jsme z toho měli větší zážitek, akorát, že to dlouho trvalo. Bylo to takový jako dlouho, ale čekali jsme na Cejly. No ovace veliký, čepovalo se tam i pivo, že jo, tak nějak taková ta oslava a bylo to super. Měli jsme všichni strašnou radost, to jako jo. Budeme mít babinec, protože ta jedna má bude mít 80, tak si myslíme, že nás pozve, takže tam to určitě probírat budeme, no, protože to jsou takový, jako se říká, naše krev. No.
3: V obci žije okolo 500 lidí, zhruba 80 z nich se podílelo na přípravách. Cejle získala ocenění za nový park a právě za zapojení celé komunity do rozvoje obce.
5: Mano Fusela, oh my god, it's everybody, gold medal.
3: Stále v irském Kálou se radovala i Pavlína.
6: Nejradši bychom tam ještě zůstali. Irsko nás hodně nadchlo, vlastně tou přírodou a i těma lidma.
3: A se jste potrénovali i angličtinu?
6: Ano, Irové mluvili hodně pomalu k nám, takže jsme jim dobře rozuměli. Někdy to bylo zajímavější, ale bylo to, myslím si, čekali jsme to horší, tu angličtinu. Už v letadle jsme při zpáteční cestě řešili, vlastně, že uděláme nějakou oslavu pro celou Cejly, tak aby si to všichni vychutnali a užili s námi, tak jak jsme si to užili my v Irsku.
3: Ocenění zatím leží v autech, diplomy budou viset na obecním úřadě, plaketu chce obec umístit na náves. Z Cejle Veronika Bartes-Vohralíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. My vás teď pozveme na Mlýnfest do Chotěboře. Je to benefiční festival, který proběhne 26. září, a to na letišti u Chotěboře. Festival vzniká na podporu lesní mateřské školy a základní školy na Horním Mlýně u Chotěboře, která nutně potřebuje vybudovat nové třídy pro starší žáky. Takže pokud byste chtěli k tomuto přispět a pomoci, tak můžete právě v sobotu vyrazit na Mlýnfest na letiště u Chotěboře. No a čeká vás tam taky vystoupení například Zelenáčů, vystoupí tam také Michal Tučný Revival, Taxmeni a spousta dalších, ještě třeba tady jsou taky Rangers, takže vás tam čeká i takové zajímavé, pěkné hudební vystoupení a k tomu samozřejmě spousta dalšího programu, například zážitkové vzdělávací centrum tam bude, kde se děti mohou naučit třeba, jak být v kontaktu s přírodou a podívat se i na některá řemesla.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Krátce po 17:45 posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A my se teď s meteorologem Mojmírem Martanem podíváme na to, jaké nás čeká počasí v nejbližších hodinách. Dobrý podvečer.
2: Dobrý den.
0: Začneme nočním přehledem, protože máme i přes den chladno, takže se dá si očekávat, že i ta noc bude na zítře chladná.
2: Přesně tak, noc bude jasná až polojasná, jen místy bude přechodně více oblačností, hlavně na západě a severu kraje. Kránu se v údolích ojediněle vytvoří mlhy, no a teploty budou v ranních hodinách mezi 7 a 4 stupních, v údolích lokálně až 2 a je tam možnost přízemních mrazíků. Mírný severozápadní vítr bude v průběhu noci slábnout.
0: No asi se nedá moc očekávat, že bychom se přes den zítra ohřáli.
2: Přílišné odpolní teploty dosáhnou nejvýše 15 až 18 stupňů. V průběhu dne bude převažovat polojasno až oblačno. Večer se oblačnost přechodně zmenší, stejně taky bude méně i v ranních hodinách. Ráno a večer slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina a v 17:50 posloucháte úterní den v kraji. Přehled všech důležitých témat, které se v tento den v našem kraji odehrály. Pro dnešek jsme ale témata vyčerpali, den v kraji je u konce, ale připravujeme už zprávy a informace, kterým se budeme věnovat v zítřejším vysílání. V našem kraji podle hygieniků přibývá nemocných s respiračními chorobami. Jak se před nimi chránit a kdy je vhodné se nechat očkovat? Tak o tom budeme mluvit v našem vysílání už zítra ráno po 8 hodině s tiskovou mluvčí krajské hygienické stanice Janou Bémovou. A bude toho i mnohem víc. Teď po 18. hodině vás už čekají tradiční dechovky pro Vysočinu. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vysočina měla při posledních komunálních volbách nejvíc kandidátů na počet obyvatel i nejvyšší účast. V lesích uschly v létě 10 000 sazenic. Ruský soud poslal do vězení českého občana za protest na moskevském Rudém náměstí. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno, během dne postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. O účast v zastupitelstvech byl na Vysočině před 4 lety největší zájem ze všech krajů. V regionu připadlo na 1000 obyvatel 35 kandidátů. Nejvyšší hodnot podle Českého statistického úřadu dosahovaly lokality v Telči a jejím okolí, kde byl počet kandidátů téměř dvojnásobný.
2: Kraj Vysočina měl v komunálních volbách v roce 2022 i nejvyšší volební účast. Jako jediný region v Česku přesáhl 50%. I v tomto případě na tom bylo nejlépe Telčsko, kde přišlo k volbám 58% voličů. Telč jako obec s rozšířenou působností spolu s Pacovem ale zaznamenala i nejvyšší volební úspěšnost. Do zastupitelstev se dostala více než polovina kandidátů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Kvůli tropickému létu uschly v lesích 10 000 sazenic, hlásí to vlastníci lesů. Třeba vojenské lesy a statky přišly jen na Libavé o zhruba 60 000 sazenic. Ztráty mají i lesy České republiky, jak říká jejich mluvčí Eva Jouklová.
3: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území.
0: Pokud to umožní počasí, vysadí lesy České republiky náhradní stromky ještě na podzim. Soud v Moskvě uložil 13 dní vězení a pokutu v přepočtu 15 000 korun muži původem z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za to, že na moskevském Rudém náměstí poblíž Leninova mauzolea držel v rukách plakát s anglickým nápisem, kterým chtěl zdiskreditovat ruskou armádu. Na místě ho zadrželi policisté. České úřady se k události zatím nevyjádřily.
1: Sport.
0: České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. O čtvrtfinálové vítězství nad Velkou Británií se vyhranými zápasy ve dvouhře postarali Marie Bousková a Linda Nosková.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně jasno až polojasno s teplotami kolem 5 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích ojedinělé mlhy, během dne postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte v pražském směru dálnice D1 za 143. kilometrem u Velkého Meziříčí a ještě na 160. kilometru na úrovni Nových Sadů. Na krajnici tam stojí porouchaná auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Příjemný podvečer. Pohodlně se posaďte, na Českém rozhlasu Vysočina právě začínají dechovky pro Vysočinu. Hezkou zábavu.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

0: Úvodní písnička dnešních dechovek pro Vysočinu, pěkná moravská taková, která by se hodila možná k vinobraní. Formulář určený pro vaše přání je na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina. SMSky ty posílejte na 90 01 04 ve tvaru píseň, mezera a text vašeho přání, nebo můžete vybírat písničky přímo na jihlavském telefonním čísle 22 155 49 99. Na telefonu je dnešní první posluchačka a tou je paní Zdena Splačková. Zdení, vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Zdena Splačková a dneska slavějí narozeniny dvojčata Adélka a Matýsek Daňhlovi z Humpolce. A já jim přeju hodně a hodně zdravíčka. Hlavně tomu Matýskovi, protože ten byl nemocný. A děkuji vám moc.
0: Není zač, písničku máme nachystanou, ano. Hraje Doubravanka, Psaníčko ve schránce. Hezký večer, ano, do Plačkova, naslyšenou.
1: Ano, na skle.

Minulý týden oslavil své krásné kulaté narozeniny pan Václav Boháček ze Senožat. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdraví a hodně lásky od svých nejbližších a zahrajte mu nějakou pěknou, veselou písničku. Vybral jsem pro něho písničku Nechoď k nám, hodně zdraví přeju také.

Moravanka zahrála písničku Nechoď k nám a máme tady připravenou další a tentokrát je tu SMS-kové přání. Prosím, zahrajte Růžence Bendové do Býtovčic Zelené háje. Děkuji vám, podepsaná je paní Jarka. Písničku hraje dechová hudba Suprafonu.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: V tuto chvíli mám před sebou další SMSku. Prosím o zahrání písničky Pod tou naší starou lípou pro maminku Růženu Křížkovou z Branišova k narozeninám do nebíčka. Děkuje dcera Milada a ostatní. Písničku zahraje Glánička Kamila Bačková.

To byla Valčíková písnička v podání Moravěnky. Přišla mi zajímavá SMS-ka. Zahrajte prosím do Arnoldce pro Pavla písničku o tom, jak si bubeník dá rum. O tom, že by si bubeník dal rum, na tom není nic zvláštního, to bubeníci běžně dělají, ale v jedné písnice se o tom zpívá a v Arnoldci to asi dobře vědí. Je tu bubenické tango.

0: bylo bubenické tango. Mám tu dvě pozvánky na následující víkendy, kam zajet na pěknou dechovku. 26.9. tuto sobotu vás srdečně zveme do Horní Pěny, kde o 14.30 hraje Vysočinka. A potom je tady pozvánka na 10.10., abyste si včas mohli zakoupit lísky. V Častrově je tradiční Lipkovanka Fest od 18 hodin. Tentokrát hostem Lipkovanky bude slavná Tufaranka. Takže pokud chcete, můžete zajet 10.10. právě do Častrova a lísky si objednat u pana kapelníka. Teď je tady Jarda Zdačic, vybere další písničku. Jardo, ahoj.
1: Ahoj Tomáši, dnes je světový den dárců kostní dřeně, takže všem, kteří vzali tu odvahu a zaregistrovali se, aby byli k dispozici, když bude potřeba, tak posílám písničku s Myšňankou, jmenuje se Ztracená láska. Doufám, že si užiješ i ty a ostatní posluchači, kteří poslouchají.
0: Určitě, já myslím, že tohle ta Myšňankou se nedá nic zkazit prostě. Tak to je.
1: Nedá, to je
0: Měj se hezky.
1: Ano, se hezky taky.
0: Díky, naslyšenou.
1: Ahoj.

0: 18 hodin 34 minuty je na telefonu další posluchač, tentokrát Jarda z Vojnova Městce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku. Zdravím vás a všechny posluchače tohle skvělého rádia České Vysočiny a přál bych si jím a sobě zahrát Bábičin maršovský válčík. Je to taková moje srdeční záležitost. Myslím si, že můj učitel hudební výchovy byl příbuzný s tím, kdo to složil, a on nás hodně vedl k hudbě. Tak až se všem líbí a mají se lidi rádi a je jim dobře na světě.
0: Tak
1: to, děkuji za zahrání.
0: Tahle ta písnička vždycky chytne za srdíčko. Jdeme na ní, mějte se moc hezky a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, vy taky se mějte hezky. Moc krát děkuji.

Bábinčin, Maršovský valčík z pera hudebního skladatele Jaroslava Křičky. Možná málo kdo ví, že tato písnička pochází z takové zpěvohry pro děti, ze zpěvohry Ogaři. Půjdeme na další písničku a na další přání. Tentokrát je tu SMS-ka. Zahrajte, dobrý podvečer, pane Tomáši, mám plný stůl hříbků a prosím, zahrajte od Perčtenky, Naleju ti milý, ať se mi dobře pracuje. Děkuje Zdena. Já když jsem byl malý kluk, nebo malý kluk, když mi bylo tak 15-16 let, tak vždycky o prázdninách jsem hodně sbíral houby a jezdil jsem na Pařízkovi, to všichni posluchači vědí, co je Pařízek, takový malý moped, prostě takový pionýr, a jel jsem na něm vždycky do lesa, měl jsem velký košík a vždycky jsem přivez hříbky, hodně, měl jsem spoustu krásných míst, kde jsem hříbku našel, a vozil jsem to pěkně mojí babičce, ta celý den pěkně ty hříbky očistil a já jsem je potom prodával Pražákům. Takový já mám příběh se hříbky, taky pamatuju, že jsme jich měli kolikrát plný stůl.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: V tuto chvíli se podíváme do Třebíče, tam je pan Vítek. Vítku, ahoj.
2: Já tě zdravím, kapelníku, ahoj, a zdravím všechny přátelé Dechovky. Písničku, na který jsme se domluvili, bych chtěl nechat zahrát zejména pro ženušku, pro mou mamku, tak by to bylo pro Kvajzrovi do Opatova, dědu a bábičku, pro Svobodovi do Předina, taky dědu a bábičku, pro Slávku do Třebíče, určitě, ta si to zaslouží, Ule mi nechala hrát, to mi udělala velkou radost, bude to i pro tebe, kapelníku, a pro všechny, kterým nedá nikdo zahrát. Už to dám, ať to nezdržujem. Děkuju.
1: Dobře, já děkuju také za zavolání, písničku posíláme. Tentokrát zahraje Koroužanka, písničku Zasvítil měsíc. Hezký večer, Vítku.
2: Hezký večer taky.

Ještě vybírám z vašich SMSek, mám jich tu několik. Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Toužení od Hanačky. Děkuje Jirka, písničku mám připravenou. Nevím, která to je, rád si ji poslechnu, ať se také trošku vzdělám při dnešních dechovkách pro Vysočinu.

0: Valčíková písnička Toužení dozněla v podání Hanačky a teď je tady připravena Budvarka a další posluchačka, kterou pravidelně slýcháváme. Paní Marušku, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Vodráška. Já bych vás chtěla poprosit, jestli byste byl tak hodnej a mohl zahrát mojí sestře Aničce do Dlouhé vsi. Ona je teďka doma, byla na operaci, už je to asi rok, a stará se o ní její dcera Pavlínka nějakou pěknou písničku. Nechám to na vás.
0: Chtěla se nějakou pěknou na Šumavě dolina, prý nejlepší, tak tu mám nachystanou.
1: No, je pěkná.
0: Zahraje nám jí Budvarka. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky, nasvědanou.
0: No a na závěr dnešních dechovek po té písnice Na Šumavě dolina mám tady ještě jedno přáníčko. Prosím, písničku Vězeňský pláč, Tam nahoru do nebíčka pro maminku. Vám Tomáši moc děkuji, vzpomíná a nezapomena dcera Alča. Tato písnička také bude pro Jarouška, paní Tyráčkou, Jendovi z Jihlavy a všem, co poslouchají. To vám píše Verča Spelhřimova. Dnešní dechovky jsou u konce, zase zítra v 18 hodin. Loučí se Tomáš Vodráška.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
3: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: 13 tisícům lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Na americké základně v Německu se zřítil vojenský letoun. České tenistky si zahrají semifinále poháru Billie Jean Kingové. Zítra očekáváme zpočátku skoro jasno, během dne postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nový řidičský průkaz letos na Vysočině musí vyřídit ještě necelých 13 tisíc lidí. Končí jim totiž platnost dokladu. Ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
6: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2,5 tisícům řidičů, v Třebíči necelým 2 tisícům. Více než 1000 lidí ho musí vyměnit také na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
5: Poslanci dnes budou moct jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je také rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestů za týrání lidí a zvířat. Poblíž americké základny v německém Spangdálemu se zřítil stíhací letoun F-16, informoval o tom německá agentura DPA. Americká stíhačka podle regionálního deníku Volksfreund havarovala, když se její pilot pokoušel přistát. Voják se podle listu zvládl katapultovat a je lehce zraněný. Příčina nehody zatím není známá. Německé úřady ani americká armáda nehodu zatím nekomentovaly. Letouny F-16 jsou na této americké základně rozmístěné.
7: Sport.
5: České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Velkou Británii porazili už po dvou hrách, o což se postarali Marie Bousková a Linda Nosková. Česká dvojka úvodní duel s Kartlovou zvládla po třísetové bitvě, pokračuje Bousková.
8: Ten povrch jí seděl, ať jenom ne dneska, ale i ty zápasy předtím, co byly takhle v halách na tom pomalejším kurtu, takže jsem si říkal, že určitě to bude vyhovovat, i když je to první takhle zápas po dlouhý době a v podstatě se to tak stalo, že fakt byla ready a i vydržela ten dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžký a jsem ráda samozřejmě, že jsem to vybojila.
5: Nosková pak ve dvou setech porazila Bultrovou.
7: Počasí.
5: V noci bude převážně jasno až polojasno s teplotami kolem 5 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích ojedinělé mlhy, během dne postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni. Foukat má slabý, přes den mírný severo-západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Opatrně teď v pražském směru dálnice D1 za 143. kilometrem u Velkého Meziříčí a také na 160. kilometru na úrovni Nových Sadů. Na krajnici tam stojí porouchaná vozidla.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Známe všichni světáky a Marii Curie Sklodovskou, co vynalezla v tom Smolensku to rádio, nebo jak to tam Jiřina Bohdalová říká. Teď jak je to s tím skloňováním u takhle dlouhého jména? Psalo se v článku, viděl jsem, o Marii Curie Sklodovské. Je to správně?
2: No, vy jste mi ten článek ukázal, takže musíme to přečíst, aby bylo jasné, ano. Co tam je zvláštní.
1: Přečtěte.
2: O Marii Curie Sklodovské. A máme tam, já jsem to počítala, tři chyby. Nebo tři věci, které by měly být jinak. Takže ta první je, že to francouzské příjmení Curie, psáno Curie, se neskloňuje v češtině.
1: Takže nenapíšeme Curie, ale Curie.
2: Přesně. To ponecháváme, tam se zkrátka nic neohýbá. No, druhá věc je, že tahle nositelka Nobelovy ceny za fyziku a chemii pocházela z Polska a původně se jmenovala Sklodovská a to Curie bylo až další příjmení. Takže to pořadí by se mělo zachovávat tak, jak ona sama ho užívala.
1: Takže o Marii Sklodovské Curie.
2: Přesně.
1: A třetí chyba, kde jste ji tam objevila, koukám.
2: Ta byla vidět v tom psaném textu, tam byla ta příjmení volně položena vedle sebe, ale zase tak, jak ona to psala a tradičně, jak se to píše i v polštině a francouzštině, tam mají být ta dvě příjmení spojena spojovníkem a ne jenom volně položena vedle sebe. No ale kdyby někdo moc chtěl to francouzské příjmení nějak počeštit, tak ho lze přechýlit tou příponou ova. A pak se dá i skloňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Dobrý večer. Tradici vartování, při kterém se před pohřbem schází rodina a blízcí a vzpomínají na zesnulého, nám přiblíží spisovatelka Květa Podhradská. S prací mentora v obrnickém nízkoprahovém klubu Vulkán nás seznámí Milan Tomkovič. Manga vlačera tešu karšuniben. Často

0: chvíli.
1: Posloucháte Oroma Vakeren a dospívali Lucie Bílá a Honza Bendík. Spisovatelka Květoslava Podhradská se zabývá tématem vartování u Romů. Sama pracovala v květinářství, kde získala první kontakty s lidmi. Dnes jezdí na besedy po celé naší republice a své příběhy přibližuje lidem. Nebojí se přitom otevřít i citlivější témata, připravil Karel Sladký.
2: Romská spisovatelka Květoslava Podhradská jezdí na besedy po celé republice. Každé setkání s ní je neopakovatelným zážitkem, ať už vypráví na jakékoliv téma. Jednou z jejich letních zastávek byl i Hradec Králové. Paní Květoslavo, když jste pracovala v květinářství, to je taky část vaší životní etapy, setkala jste se určitě s mnoha zajímavými příběhy, možná i netradičními požadavky.
3: Před mnoha lety jsem pracovala v květinářství, kde jsem připravovala smuteční vazbu. Vázala jsem věnce a vyřizovala objednávky. Jednou v úterý po obědě mě volá paní z pohřební služby Blansko. Po hlase jsme byli už staré známé. Paní Podhradská, dneska vás nepotěším. Volali mi Romové a strašně si vymýšlejí. Chtějí 20 věnců a ještě speciální tvary. A všechno hrozně barevní. Řekla jsem jim, že nevím, jestli to můžeme zvládnout, ale že se vás zeptám. To budou chtít určitě srdce. Velký, pořádný, výrazný. To nebude problém. A víte co? Ještě se jich zeptejte, jestli to chtějí z červených karafiátů nebo z anturek.
2: Myslím, že ta symbolika květin, to množství, má v sobě mnohem víc.
3: Protože pro nás ty květiny nejsou jen květiny. Je to poslední věc, kterou zesnulému můžeš dát. A čím víc toho dáš, tím víc říkáš, jak byl pro tebe důležitý.
2: Vartování u Romů je velmi silné.
3: Lidi chodí k rodině zesnulého, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám. O tom, kdo s ním co zažil. Sdílejí vzpomínky a darby.
2: Takové setkání, sezení trvá i několik dní, že?
3: Sedí se klidně 2-3 dny, někdy i víc, až do pohřbu. Takhle u Romu vypadá blízkost a podpora. A jsou tam u toho i děti, protože smrt se u nás netají, ani neschovává. U nás jsou děti součástí toho všeho. A tak se učí, co je romipen.
2: Připomeňte, prosím, co to je.
3: Úcta a láska k pozůstalým a společné sdílení bolesti ze ztráty. Rómové drží pohromadě, i když nejsou přímí příbuzní. Přijdou všichni, kteří zesnulého znali a přinesou pozůstalým jídlo a pití. Sejde se třeba celá ulice nebo čtvrť a přijde i rodina ze zahraničí.
2: Pokud vím, tak střední školu jste vystudovala až v 50 letech. I o tom vyprávíte na besedách.
3: Já nejsem úplně typická romská babička. V 50 jsem vystudovala střední školu. Naučila jsem se gramatiku a pravopis romského jazyka a po několika letech se ze mě stala spisovatelka. Jezdím po republice a mluvím s dětmi. Říkám jim, jak se píšou knihy, ale hlavně, že mají věřit sami sobě. Protože každý člověk má příběh, který stojí za to vyprávět.
1: Vartování nám přiblížila spisovatelka Květoslava Podhradská.

0: Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy a podporuje je ve vzdělávání. Zaměřuje se také na překážky, se kterými se mladí lidé setkávají, a na budování jejich důvěry a sebevědomí. Natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Tomkoviči, vy jste osobní mentor z Obrnic, z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vulkán. Tato funkce znamená to, že vy ty děti provázíte tím vzděláním, i když nevědí, na co se přihlásit.
2: Tohle je moje ta hlavní činnost, kterou zastávám v té mé pozici. A spolupracuju vlastně s místní obrněckou základní školou. Nekončí ta spolupráce jenom základkou, ale pokračuje to i na střední školu. To znamená, že ty děti, které se nám dostanou na střední školu, tak já jim pomáhám a podporuji, aby se udrželi na té střední škole. To je i to hlavní, co potřebujeme, to nejdůležitější.
1: Jak vůbec pomoct dětem, kteří vyjdou základní školu a nevědí, co by chtěli studovat nebo na jaký učební obor? Pak tam nastupujete vy jako mentor a co je součástí toho mentorování?
2: Já ty děti motivuju k tomu, aby v rámci aktivit, který nabízím, se účastnili i dnů otevřených dveří na těch středních školách, aby se vlastně seznámili s tím vnitřkem té školy, měli možnost se seznámit i s některými vyučujícími, s vedením škol. No a pak je to i o tom vlastně seznámit je s tím daným oborem, který si třeba jako chtějí vybrat, chtějí si ho dát na tu přihlášku. S nima probírám jednotlivý předměty v tom oboru, jak třeba probíhá praxe. Tyhle ty dotazy můžou mít i při těch dnech otevřených dveřích. Víme, jak je to těžký se zeptat, ostýchají se často, ono je to taky jako naučí trošku tomu, aby se nestyděli se ptát. To si myslím, že je takový to gro té práce, té mé práce, vysvětlit jim a usnadnit jim tu cestu na ten přechod na střední vzdělávání.
1: Spolupracujete i s rodiči?
2: Ano, je to práce i s rodinami. Pro ty rodiny je důležitý jim vlastně vysvětlit ten základ toho, proč je vzdělávání pro děti důležité obecně. To znamená, že to vzdělávání není jenom o tom, jako poslat dítě do školy a tím to skončit. Já hlavně vysvětluji to, že se někam posouvají. Učí se komunikaci se svými vrstevníky, s dospělými, zvládání nějakého stresu, trémy, trpělivost mít i nastavenou v sobě. Ta práce s těma rodinama vlastně jako spočívá hlavně v tomhletom.
1: U mikrofonu mám dvě studentky, které navštěvují nízkoprahový klub v Obrnicích.
3: Já se jmenuji Daniela Horvátová. Já jsem teď nastoupila do druháku a studuju veřejnosprávní činnost. Takže právnička na magistrátu, můžu být i městská policie.
1: Co vás k tomu vedlo se vybrat tento obor?
3: Protože já jsem nedala ty přijímačky, takže mi hodně pomáhal i ten klub a taky hlavně Milan.
1: A oporu máte mentora?
3: Ano.
1: A vy?
4: Já se jmenuji Lontina Dudiova a studuju obor sociální činnost. Inspiroval mě pan Milan Tomkovič. Tenhle obor jsem si vybral, protože ráda pracuji s dětmi.
1: Leontino, vy jste nastoupila na střední školu, ukončila jste to prvním ročníkem, do druhého ročníku jste už nenastoupila. Jaký byl důvod?
4: Spolužáci se ke mně nechovali tak, jak by měli. Byli ke mně takový, že jsem Romka, že tam nepatřím k ním a že nějakou mezi ně nikdy nezapadnu.
1: Vyberete si jiný obor?
4: Ano, vyberu. Asi číšník, že tam chodí jakoby víc Romáku a že se tam budu rozumět.
1: Vy jako mentor, pane Tomkoviči, jak jste to řešil? Jak jste poradil Leontýně? Co a jak dál?
2: S Leontýnou jsem samozřejmě tuhle situaci celou řešil. Řešila se i s rodinou. Byla vyvolána i schůzka, který se zúčastnili zástupci dané školy, včetně rodičů. Domluvili jsme se tam, že se to zkusí ještě vlastně do konce toho prvního ročníku a zhodnotí se ta situace na tom konci. Zhodnotilo se to a dospěli jsme teda k názoru, že pro samotnou Leontýnu, sama si uznala, že jako jo, že by to bylo prostě pro ní lepší, aby přestoupila na jinou střední školu. Pravděpodobně to bude teda učební obor, kde to pro ní bude asi jako i jednodušší. To je obor, který si prvně chtěla vybrat taky, jako který si dávala do přihlášky, když se poprvé hlásila na střední školu. Já osobně si myslím, že pokud se bude cítit v tomhletom dobře, tak proč ji nepodpořit.
0: Vysvětluje Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb Vulkán. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. 13 obžalovaným u Teplického soudu za převaděčství hrozí až 8 let vězení. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. Zítra čekajte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
2: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
3: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
0: Policisté obžalované zadrželi v Praze a na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. Husův park v Táboře a jeho okolí se dočká proměny. Město schválilo prověřovací studii za 1 200 000 korun pro od kanceláře Byro architekti. Autobusové nádraží se přesune ke kolejím a na uvolněném pozemku město postaví blok s bytovými domy. Podnětem byla rekonstrukce nádražní budovy správou železnic, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
4: Ta situace tady před nádražím je komplikovaná z mnoha důvodů, jednak sociálně, zároveň to území je hodně zatížené dopravou a ten zážitek toho cestujícího, ale i běžného táboráka zkrátka neodpovídá tomu, že se nacházíme jakoby v nejlepší části Tábora, řekněme.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Olomouce na Muhelnici za sjezdem na Moravičany opatrně na kilometru 238,5. Z úzké krajnice tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto, je označené jen blinkry. V Praze v Libuši je uzavřená meteorologická mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště srazilo auto chodce. Kolony se ve slábnoucím provozu krátí, ještě se ale popojíždí v Libušské do centra od Sokolovny k Dobronické. A na silnici 65 od 35 na Jablonec pozor v zatáčce za Rychnovem. Stojí tam v jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale... Není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají. Ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později. A jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, Nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka stáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je to víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jim měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou. Dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí a u někoho se mi to daří víc,

0: do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
1: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne. A já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily. Ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo?
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký. A to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů. A ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediné tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme významně jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, nebo, jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři. A proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolem 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři. A celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat. Protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy, měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu to studio, studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelské mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny. A když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco a rovnou na lehátko. A režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofony všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: z nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ní čtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někdy uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil, a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas zprávy.
3: 13 000 lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Nový řidičský průkaz si letos na Vysočině musí zařídit ještě necelých 13 000 lidí. Končí jim totiž platnost dokladu, ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
4: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2 500 řidičů, v Třebíči necelým 2 000. Více než 1 000 lidí ho musí vyměnit také na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba prostory neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
5: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
3: Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepsali zástupci Karlových Varů, Sokolovské uhelné, městských tepláren a města Chodov. Cílem je pokračovat v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností v nejbližších 20 letech. Součástí smlouvy je také modernizace horkovodu z Vřesové do Karlových Varů. Podle předsedy dozorčích rad společnosti SUAS a uskupení SUAS Group Pavla Tomka chtějí firmy na rekonstrukci potrubí využít i státní dotaci.
6: Primárně naším záměrem, abychom zajistili veřejné prostředky, aspoň nějaký poměrnou část, na krytí nákladů spojených s opravou a modernizacemi horkovodního přivaděče. Tím, že jakákoliv zdroj vlastně veřejných prostředků, který přichází do těch investic, tak nevstupuje potom následně do ceny tepla. To znamená, naším cílem je nezatěžovat nadměrně toho konečného odběratele.
3: Podle předběžných odhadů bude stát rekonstrukce horkovodního vedení mezi Vřesovou a Karlovými Vary kolem 700 milionů korun.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty klesnou na 5 stupňů Celsia. A počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Mikulov a Centrum na kilometru 195 leží na vozovce v levém pruhu předmět, zřejmě kus pneumatiky. A v Praze v Libuši neprojedete Meteorologickou ulicí mezi Novodvorskou a Libušskou. Vyšetřují tam srážku auta s chodcem. To byly zprávy. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ETA. Spotřebiče, které byly za socialismu bezmála povinnou výbavou každé domácnosti.
1: Znáte značku ETA?
2: Ano, ano, znám. Česká značka elektroniky domácích spotřebičů.
3: ETA, to je elektronika.
4: ETA, přímě nevím asi.
5: No, když elektrický přístroje naše. Vím, že měli grill, mixéry a takovýhle ty věci, ono dřív to tolik nebylo.
2: Vysavač, varnou konvici, žahličku.
6: ETA, to jsou ty vysavače a podobně.
3: ETA, elektrospotřebiče, ano.
7: Mám z ETY vysavač a ten už mám pěkně dlouho, asi 15 let.
1: A jak dlouho ETA existuje na českém trhu, odhadnete?
8: Řekl bych, že takových 50 let.
2: 80, 100.
3: Přes 50, 60 let?
2: Mnoho let, no 50, 100.
0: Na počátku stál pražský podnikatel Jan Prošvic. Narodil se v roce 1907 a vystudoval průmyslovou školu v Praze. Poté, co roku 1923 bylo v Československu zahájeno rozhlasové vysílání, začal vyrábět stavebnice domácích rozhlasových přijímačů. Ve svých 23 se na Matějské pouti v Praze seznámil s Jiřinou Haškovou a udělal na ní takový dojem, že se zanedlouho vzali. Přes den prodávali stavebnice, po večerech je jezdili zákazníkům k ním domů sestavovat. Časem se Prošvic rozhodl podnikání rozšířit a založil v Libni první továrnu na elektrické žehličky a kávomlýnky. Jeho výrobky byly kvalitní, měly moderní design a tak se prodávaly jedna radost. Byl čas posunout se zas o kus dál. A tak se Prošvic dohodl s chotěbořským továrníkem, výrobcem kovového zboží Vilémem Eckhartem a společně založili v areálu bývalé cihelny na okraji Hlinska závod ESA. Zkrátka ukrývala název Elektrotechnická společnost akciová. Firmu nechali zapsat do obchodního rejstříku 3. září 1943. Dva roky až do konce války ESA oficiálně vyráběla telefonní rozdělovače pro německé dělostřelectvo. A kromě nich neoficiálně jednoduché žehličky s keramickou vložkou. Vůbec prvním výrobkem z produkce závodu ESA byla jednoduchá suchá žehlička se stojánkem. Po žehličkách se záhy rozjela i výroba elektrických vařičů s lehkou plotnou. Továrně našlo zaměstnání zhruba 40 lidí a několik desítek z nich díky tomu uniklo nedobrovolné práci v nacistickém Německu. Díky úspěchu továren Prošvic Libeň a ESA Hlinsko si mohl pan podnikatel nechat vystavět dvě vily. Jednu přímo u Hlinecké továrny, jednu v rekreačním letovisku Vonoklasy. Nastálo s manželkou a 4 dětmi bydlel v Praze v Senovážné ulici. Po válce už v továrně pracovali 300 zaměstnanců. Prošvic se stal výhradním majitelem ESY a výrobu rozšířil o topidla, kávovary, ventilátory, měniče ke gramofonům a další spotřebiče do domácnosti. Prošvic zakoupil další objekty a přesunul do nich i své podnikatelské aktivity z Prahy. Dokonce si pořídil i vlastní letadlo. Potřeboval se na svých služebních cestách přesouvat rychle z místa na místo a jezdit autem po evropských silnicích poničených válkou nebyl žádný med. Ještě v únoru 1948 vyjednával kontrakt ve Spojených státech amerických. Rostoucí hrozbu komunistického převratu nevnímal. Po vítězném únoru podnik opanovali komunistické akční výbory a Jana Prošvice zbavili jeho vlastnických práv. ESA byla znárodněna a značka přestala existovat. Její produkty se dál vyráběly pod značkou národního podniku Elektro Praga. V roce 1949 se osamostatnil národní podnik Elektro Praga Hlinsko s monopolem na výrobu tuzemských elektrických domácích spotřebičů, vařičů, teplometů a žehliček.
9: V meziválečném Československu existovala řada větších i menších výrobců domácích elektrospotřebičů a jedním z těch nejdominantnějších byla dceřiná společnost ČKD Elektro Praga. která sídlila ve Slaném.
10: Prozradila kolegyni Světlaně Lavičkové kurátorka Národního technického muzea Lucie Střechová.
9: Zde právě stojíme před její produkcí z přelomu 30. a 40. let. Můžeme si tu prohlédnout kompresorovou lednici z roku 39. nebo navrženou kolekci nových spotřebičů na přelomu let 41 a 42.
11: Ale tyhle ty spotřebiče, ty vypadají relativně velmi moderně. Tady třeba ten dvouvařič, ten by si mnoha hospodyňka klidně třeba na chalupu pořídila a ten elektrický sporák zase je natolik bytelný, že by určitě přetrval i do dnešních časů. A to vůbec nemluvím o tom vysavači.
9: Je to kolekce, která byla navržena tady za velmi stížených podmínek období protektorátu. Tady tam byla různá surovinová a další výrobní omezení. Ale zároveň je to kolekce, která byla navržena i s tím úmyslem, že se samozřejmě bude co nejvíce vyrábět potom v osvobozeném Československu, což se také stalo. Jak vidíme, ten tříplotinkový sporák i ten dvouplotinkový vařič se skutečně vyráběl do poloviny 50. let. Ten sporák je takový ikonický, protože se opravdu stal tím symbolem té protektorátní výroby, kdy se vedoucí podniku Elektropraga opravdu snažili udržet výrobu těch domácích spotřebičů, ačkoliv se museli ve velké míře přeorientovat na válečnou výrobu. Pak tedy mohli plynule navázat na tu výrobu v osvobozeném Československu. Nicméně, jak jsme se bavili o těch náročnějších a složitějších podmínkách, tak samozřejmě do toho vstoupila tedy změna jaksi politického obratu a v hospodářství a později tedy i v té politice. V tom hospodářství to paradoxně přišlo dříve, protože už vydané dekrety prezidenta republiky z podzimu 1945 přinesly zestátnění velkého průmyslu, tedy průmyslových podniků se zaměstnanci nad 500. A do toho samozřejmě spadaly i tyto podniky, jako byla dceřinka ČKD Elektropraga. Z té tedy pak utvořili takový centrální zastřešující národní podnik v březnu 1946. Do tohoto centrálního zastřešujícího podniku potom zařadili všechny existující výrobce drobných domácích elektrospotřebičů v Československu.
11: A těch výrobců bylo hodně v té době, těch právě drobných spotřebičů?
9: Ano, musím říct, že my jsme měli celkem ve výrobě těch domácích elektrospotřebičů tradici již od úplného začátku vývoje těch elektrospotřebičů. Jedna z nejstarších firm, která vyráběla například elektrické rychlovarné konvice, topinkovače a elektrické hrnce, působila od roku 1911 v Děčíně a její značka byla Jeka. Velký podnik Tatra měl i svou divizi na výrobu chladících systémů a tedy i domácích ledniček. Zaprvé to byl jeden z nových oborů, který se začal od začátku 20. let velmi dynamicky rozvíjet. A také to bylo jedno z odvětví, kdy ty velcí elektrotechničtí výrobci se mohli trošku v této oblasti přiblížit více přímému zákazníku a tak si vyřešit důsledky velké hospodářské krize na začátku 30. let.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jaký osud čekal Jana Prošvice? Nejprve ho vyhnali, co by vykořisťovatele, kapitalistu a kolaboranta z jeho vlastní továrny. Hned na to ho zatkla státní bezpečnost a na několik týdnů zavřela na Pankrác. Pak ho sice stýraného zase pustili, ale zanedlouho zaklepal u jeho dveří agent provokatér. Přesvědčoval Prošvicovi, že ho posílá CIA a že jim

0: Patřili ji i fingovanou služebnou. Agent provokatér dopravil své oběti do Gdyně, kde je převzali další estébáci v roli amerických agentů. Ten poslední je v noci zavedl na místo, které označil jako hranici, a ukázal jim na nedaleký dům, který prý už stojí na německém území. Tvrdil, že jde o stanici US Army. Další estébák v uniformě amerického důstojníka přivítal uprchlíky ve své kanceláři, vyzdobené americkou vlajkou a portréty prezidentů Trumana a Roosevelta. Kokuřoval chesterfieldky, na polici stála lahev whisky. Děti dostali švýcarskou čokoládu a důstojník Prošvicovi laskavě vyslechl. Pak ale čekalo vyčerpanou rodinu kruté překvapení. Falešný Američan Prošvicovi oznámil, že lidi jeho typu Západ nepotřebuje, a jeho žádost o azyl se proto zamítá. Než se všichni vzpamatovali, estébáci je zatkli, okradli o všechno, převezli do Prahy a zavřeli na Pankrác. Prošvic byl odeslán na nucené práce. Při první příležitosti se mu však podařilo uprchnout a úspěšně přejít západní hranice. Na vízum pak čekal v německém uprchlickém táboře 2 roky. Když se konečně dostal do Anglie, našel si práci v továrně u Ponku a učil se jazyk. Brzy si pronajal garáž, pár strojů a sehnal pomocníka. Spolu se pak pustili do výroby nejrůznějších kuchyňských spotřebičů. Když už se zdálo, že začnou vydělávat, potkala je další smůla. Garáž kompletně schořela. Nebyla pojištěná. Ale ten neuvěřitelný člověk se zase nevzdal. Získal patent na bimetalový grill a založil novou firmu Rima Sunbeam, ve které vyráběl grilovací zařízení, helmy na vlasy a elektrické nože. Po letech si mohl koupit dům s pozemkem na ostrově Tenerife. Jeho manželce mezitím komunisté zabavili veškerý majetek, byt v Senovážné i oba domy. Paní Prošvicovou nesměl nikdo zaměstnat a tak zůstala sama s malými dětmi zcela bez prostředků. Nezbylo jí nic jiného, než se uchýlit i s dětmi k těžce nemocné babičce do domku bez topení, záchodu a tekoucí vody v kolonii na okraji Prahy. Dům ve Vonoklasech nezůstal prázdný dlouho. Za směšnou cenu si ho pro sebe koupil přítel pracujícího lidu Antonín Zápotocký. Druhou vilu využívala státní bezpečnost. Když ji později v restituci získali Prošvicovi děti zpět, zbyla z ní vybydlená ruina.
1: Co se týče těch klasických spotřebičů od Ety, tak jejich výrobní program byl zaměřen především na kuchyňské spotřebiče a spotřebiče pro úklid domácnosti. Různé kuchyňské roboty, šlehače, mixéry a v té druhé řadě vysavače, leštiče, parket a tak dále.
2: Když se podíváme na ty roboty, člověk by řekl, že takový kuchyňský robot je pomocník v domácnosti, kterého známe až někdy od poloviny 20. století, ale ona to tak úplně pravda nebude, jak se na vás dívám.
1: Ne, určitě ne. Samozřejmě i kuchyňský robot má své předchůdce. U kuchyňského robota, který vyráběla v polovině 40. let zbrojovka Brno, to byla trošku překvapivá firma tedy na výrobu kuchyňského robota, ale bylo třeba přetavit ty válečné zásoby v něco smysluplnějšího, tak tedy jí byl zadán centrálně úkol vytvořit vlastně nějaký nový smysluplný kuchyňský spotřebič pro osvobozený vánoční trh v roce 46. Tak proto zbrojovka Brno. Ale velkou tradici ve výrobě kuchyňských robotů měla firma Porker za první republiky, která se poté přetavila na národní podnik Ústecko-Orlické strojírny, a ty právě vyráběly velkou část těch kuchyňských robotů pro Elektro Praga a Hlinsko, tedy později s označením ETA. Byla to ta řada UKS, tedy Ústecko-Orlické strojírny, a těch opravdu byla celá řada. Tady vidíme ten typ E20, takový zaoblený bochánek s tím kompletním příslušenstvím na drcení máku, mlýnek na strouhanku a další příslušenství, i včetně všech mixovacích nádob, které samozřejmě byly zapotřebí. Velmi oblíbený byla i nádoba na zbavení šlupek od brambor, co se vyskytovalo u těch

0: souprav zhruba do 60. let, v 70. letech, pak to příslušenství ustupuje do pozadí. Ale objevují se nám v domácnosti i ty menší spotřebiče, jako jsou ruční šlehače a mixéry, které se stávaly v těch menších panelákových městských bytech oblíbenějšími, protože nezabíraly v rámci kuchyně tolik místa. Takže si tady právě můžeme představit ten elektrický šlehač z poloviny 50. let nebo ikonický Pragomix, který měl tu už pro nás asi klasickou skleněnou mixovací nádobu na přípravu koktejlů a dalších takhle rychlých pochutin.
1: V současné době nic nového pod sluncem.
0: Ne, určitě ne, všechno má svůj původ. Ta řada těch domácích spotřebičů se nejvíce formovala právě ve 20. a 30. letech a později už se ty spotřebiče jenom vyvíjely tvarově a materiálově, protože po druhé světové válce nám do jejich tvorby samozřejmě masivně vstupuje plast. To umožnilo jejich větší tvarování, odlehčení a tedy větší komfort pro toho spotřebitele.
1: Mnohdy se také říká, že právě plast způsobuje to, že mnohé ty spotřebiče už nemají takovou tu výdrž.
0: Tak záleží na tom, z čeho ten plast je složen a jaká je jeho síla samozřejmě. Myslím si, že ty plasty, které byly vyráběny v těch 50. a 60. letech, sice jsou pro nás muzejníky trochu těžší opravdu po těch x letech, kdy byly užívány a nyní jsou u nás v depozitářích, tak jsou skutečně trošku náročnější na to ošetření, ale na tu užitnou dobu toho spotřebiče, myslím, to byla dobrá výdrž. Dnes se potýkáme, myslím, s mnohem menší lhůtou na udržitelnost toho plastu.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale zpět do továrny. V 50. letech ve výrobě podniku Elektro Praga Hlinsko začaly hrát prim vysavače. První vlastní model měl typové označení ETA 401 Standard. Vyráběl se dalších 13 let a prodalo se ho včetně exportu přes 1 000 000 kusů. Byl to první autentický předchůdce slavného vysavače ETA 402 Jupiter, který dodnes platí za designový kousek. Navrhl ho jeden z nejvýznamnějších českých designérů Stanislav Lachman, přezdívaný Pan Vysavač či Josef Lada českého designu. Tehdy se v Čechách ale ještě nemluvilo o designu, nýbrž o tvarovém vývoji.

0: Stanislav Lachmann byl opravdovým mistrem. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a nastoupil do státního podniku Kovotechna. Tam s týmem dalších návrhářů, grafiků a výtvarníků začali navrhovat tvary nových výrobků, včetně jejich obalů, návodů k použití a jmen. Je autorem více než 1200 návrhů. Jedním z nejčastějších odběratelů jeho práce se v 50. letech stala právě Elektro Praha Hlinsko. Navrhoval pro ní kompletní podobu vysavačů, šlehačů, kuchyňských robotů, vařičů, mixérů, kávovarů, žehliček a dalších přístrojů do domácnosti. Funkcionalistický design elektrického vysoušeče vlasů ETA 310 Diola představoval koncem 60. let jeden z největších výstřelků tehdejších elektrospotřebičů. Přesně jak se píše v dobových popiscích produktu. Elegantní, spolehlivý a výkonem odpovídající všem náročným požadavkům. Totéž platí i o jeho žehličce ETA 211 z roku 1973. Hranatá žehlička kosodélníkového tvaru měla nestandardně velkou žehlící plochu, ve své době největší na světě. Šikovně padla do ruky pravákům i levákům a dala se snadno odstavovat na bok. V té době u žehliček cosi nevídaného. Na československém trhu se ale příliš neujala. To její následovnice, suché žehličky ETA 219 a 220, se od roku 1972 do roku 1997 vyrobilo víc než 11 milionů kusů. Úspěšně se prodávala u nás i na zahraničních trzích.
1: Ještě bych upozornila na typ spotřebiče, který na začátku 60. let přišel trochu nově, protože se samozřejmě vyvíjela i tvorba kuchyňské linky. Elektro Praha přišla s takzvaným superrobotem, což byl robot, který byl vestavěn do umakartové kuchyňské skřínky, kdy veškeré příslušenství bylo uklizeno v té skřínce. A ty pohonné hlavice byly na pracovní desce a na čelní desce toho přístroje. Takže hospodyňka pak mohla z té skřínky si vytáhnout různé příslušenství, které momentálně potřebovala, a zapojit si to přímo na tu pracovní desku toho přístroje.
2: Je to tedy ale tak trochu přece jenom, možná lidově řečeno, krám do té kuchyně, ale asi hodně pomáhá.
1: Tak pokud splynul s tou kuchyňskou linkou, tak si myslím, že to bylo účelné začlenění, ale pokud na tu linku nenavazoval, tak určitě to bylo trochu větší spotřebič.
2: A určitě to také bylo nákladnější si takovýto ohromný spotřebič, byť užitečný, pořídit. To si nemohl dovolit každý.
1: Tak určitě je to prostě velký spotřebič s kompletním příslušenstvím. Nicméně byl asi patrně celkem oblíbený, protože se dále vyvíjel, kdy dalším následem bylo provedení ETA Varmix, což už byla ta klasická smaltovaná kovová skřínka zapadající do těch kuchyňských linek, které si určitě pamatujeme z panelákových kuchyní. Ta už měla taky začleněnou takovou elektrickou vařenku, někdo říká remosku, a byly tam i dvě elektrické plotinky na vaření. Nám se tedy před loni dostal do sbírek jeden typ z Dobrušky, z domácnosti, a tam máme zachovaný ten uživatelský příběh, kdy víme, že si ho paní zakoupila z porodného své dcery, aby jí tedy mohla připravovat na mateřské ty pokrmy, které bylo třeba, že to hezky právě jí zapadlo do té kuchyně.

0: tak jsme dovařili. Pojďme uklízet.
1: Máme tady i vitrínu věnovanou vysavačům, tedy těm nejoblíbenějším typům z výroby Elektropraga Hlinsko. Asi nejikoničtějším a tedy opravdu velkým rekordmanem v té výrobě je vysavač Standard, který se vyráběl zhruba od poloviny 50. let do téměř konce 60. Vzhledem k tomu, že se vyráběl tedy v tak dlouhém časovém úseku, tak se samozřejmě měnilo i jeho zpracování. Ty první typy byly kombinované s kovem, s povrchem z kladívkového laku a plastem. Později pak už začínaly být více plastové. Prodával se ve velmi praktické takové módní tašce, kam se dalo uklidit veškeré příslušenství, včetně sací hadice.
0: No a když jsem měla na dovolenou, tak jsem mohla vyhodit ten vysavač, uklidit ho do skříně a do té tašky si složit věci na přenocování, třeba dejme tomu na týden.
1: Určitě, ta taška vypadá jako ty cestovní, které se v té době vyráběly, takže ano, taška byla velmi praktická. Jeden z nejvýkonnějších vysavačů taky té doby v přelomu 50. 60. let pak byl vysavač Jupiter, který byl právě oblíben pro svoji výkonnost. No a takovou zajímavostí z poloviny těch 50. let je vysavač Pluto vajíčkového tvaru. Jehož autorem je tedy designer Miloš Hájek. Je to vlastně výsledek inspirace těmi kosmickými výzkumy a objevy, tak jako se to odrazilo i u amerických spotřebičů, třeba u americké firmy Hoover, která měla vysavač, který se vznášel na takovém vzduchovém obláčku, což bylo způsobeno pod tlakem, tak tady my jsme se aspoň dobrali toho netradičního vajíčkového tvaru. Taky zde tady máme ještě takové více kovové provedení, v pozdějších letech pak bylo více plastové.
2: V propagačním materiálu z počátku 60. let se píše: proč jsou dobré výrobky Elektropragy Hlinsko? To není náhoda, že máme vlastní sochařský ateliér a vlastního tvarového výtvarníka. Od svých výrobků nechceme jen to, aby dobře pracovali a plnili svůj úkol. Chceme současně, aby byly fyziologicky správné, aby odpovídaly lidské ruce a aby se s nimi snadno pracovalo. Chceme současně, aby byly krásné, aby jejich tvar byl ladný a jejich barvy příjemné. Chceme současně, aby vhodně zapadaly do prostředí, do něhož jsou určeny. Při své práci dbá tvarový výtvarník i na to, aby byly dobře vyrobitelné. Zkušenosti z jedněch výrobků nám pomáhají při výrobě výrobků dalších. Proto jsou naše výrobky dobré. V roce 1960 se Elektropraga Hlinsko rozrostla natolik, že pod ní spadaly dva národní podniky a 10 závodů. Vyráběla 12 různých spotřebičů a zaměstnávala skoro 3000 lidí. Podnik získal ochrannou známku, kterou v předválečné době vlastnila firma Elektrotechnické aparáty. Od té doby se označení ETA objevovalo na všech nově vyrobených elektrospotřebičích. V roce 1993 zamířila ETA Elektropraga Hlinsko do kuponové privatizace. Prvními vlastníky se staly privatizační fondy velkých bank. S pádem železné opony a invazí zahraničních značek začínala být značka ETA v českých domácnostech čím dál vzácnější. Ještě v polovině 90. let se ale v každé české domácnosti našly 3 až 4 výrobky této značky. Dnes je to podle průzkumů už pouze jeden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Nová čtvrť až pro bezmála 3000 lidí může vzniknout v okolí palackého třídy v Pardubicích. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Na pražský Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
2: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což v tom předchozím voze možné nebylo.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
5: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť pro až bezmála 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
6: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro které nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Post Bellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
7: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS se tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku na křižovatce silnice číslo 20 a exitu z D6 na Jenišov havarovala motorka. Na místě je záchranná služba. Záchranka přijela také k nehodě u Pardubic na silnici číslo 2 do přelouče mezi Popkovicemi a Starými Čivicemi. Tam havarovalo osobní auto. Průjezd je omezený. A na D1 v Brně mezi exity na Brno centrum a Brno jih ve směru na Ostravu dejte pozor, v levém jízdním pruhu je předmět na vozovce. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovém případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil, onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto, Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, Bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma botl se, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra, výjima Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. a další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

vyjasňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnobousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn.

0: Autorem jedné z dalších povídek ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast schotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách.

ach, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabyl rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má naložíno, slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl. A ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu? To si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní. Jak se vede, kamaráde? Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě,
kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se vskutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla do ticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuly v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno, divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak 5x, 6x. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí při tom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nechty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rower byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ní s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je přesně 23 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Přeju dobrý večer, a to z brněnského rozhlasového studia. U mikrofonu mixážního pultu a především u obrazovky, která už za chvíli ukáže první volající a už teď ukazuje první psané vzkazy do noční linky, sedí Borek Kapitánček. Ať máte nerušený poslech v těch následujících dvou hodinách a nejen v nich. Tématem našeho dnešního povídání by měly být filmy, nejen tak ledajaké. Filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Přiznejme si, že dnes je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který zrovna máme chuť. Přesto, vy, kteří se počítáte spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce anebo v blízkém kině běží film, který sice znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu? Je to kvůli atmosféře filmového příběhu? Kvůli jeho zápletce? Kvůli způsobu vyprávění? Kvůli známému režisérovi, který je prostě vaším favoritem? A nebo kvůli hercům a herečkám, které máte nejraději? Je to kvůli tomu, že s ním máte spojený nějaký silný zážitek? A nebo jste se u něj s někým seznámili? O filmech, které můžete vidět znovu a znovu, můžete telefonovat do noční linky na číslo 731 800 900. Ale jak už jsem naznačil, můžete i psát na web rozhlas.cz/linka. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu a abych dokázal pravdivost aspoň poloviny svého předchozího tvrzení, podívám se už teď na to, co jste napsali na zmíněný web. Pavel ze Židlochovy spíše, tak to je opravdu hodně těžké vybrat jen jeden. U mě jich bude určitě daleko víc. Rozhodně je to dvojdílná záležitost, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Ale také film Nebe a Dudy, Hříšný tanec, trilogie Slunce seno, Truman Show a další jako Forrest Gump, Pelíšky a podobně. Tak přeji krásnou noc všem posluchačům, podepsán Pavel. A já tedy dodávám, nemusí to být jen jeden. Ale důležité je i říct, až se dovoláte, proč je to právě tenhle film, o kterém budete mluvit, na který se klidně podíváte třeba 100krát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď tedy po písničce, kterou zaspívala Věra Martinová, vítám další dámu. Ale to už nám bude spíš k nám promlouvat spíše řečí nerýmovanou. Je to paní Dana, která má slovo. Dobrý večer, hezké ráno. No tak ráno ještě nechme být. Hezký večer.
1: Krásnou noc teda, já bych řekla vyloženě.
0: To je ono.
1: No je vyloženě krásná. Takže já bych přišla rovnou k tématu, samozřejmě zdravím vás, Borku, do studia a do Brna a všechny posluchače do všech světových stran, jak já říkám ráda.
0: Ano, sever, západ, jih, východ a film, který můžu vidět stokrát. Který to je? Nebo které to jsou?
1: Film je vyloženě zbožňuju komedie, abych se prostě pobavila, zasmála, protože ty hrůzy je kolem nás mnoho. A abych byla konkrétní, tak jsou to troškovy komedie i pohádky. Zdeňka Trošky. Uh-huh. Myslím. Takže trilogie samozřejmě.
0: Slunce, seno, ano, velebnosti.
1: Ano, ano. Ono je to totiž našeho jihočeského kraje a já jsem se byla i podívat Hoštici, takže ono to tam vypadá trošku jinak, než je to ve filmu, ale to nevadí. No a další, co miluju, jsou Homolkovi. Taky trilogie. Uh-huh. Do okolností. Homolky ty můžu vidět fakt kdykoliv, každý rok se na ně dívám.
0: No to jsou panoramata.
1: Ano, a ty panoramata, to už je barevný film, no ty jsou prostě úplně nepřekonatelný. Ale jako víte co, nemusím jenom teda komedie. Já jsem třeba velice ráda přijala to, že nám hodili zpátky i na televizní obrazovku Sandokana, což je zase úplně jiný žádr. Ale já jsem ho milovala, když jsem měla můj syn narodit, ten mladší, tak já jsem ho prostě zbožňovala, jsem to žrala veložně. Takže to je další věc. Romantička.
0: Mě by zajímalo, pardon, že jsem vás přerušil, jestli jste si v dobách, kdy jste ještě, no řekněme, byla malým děvčetem, já teď nevím, jak to rychle říct, jestli jste si třeba některého herce, když už tady je řeč o Kabiru Bedim, Sandokan, že jestli jste si některého herce oblíbila natolik, že jste si potom hledala chlapce podobného vzhledu?
1: Ne, to vůbec ne. Já na vzhled totiž, to není moje prvořadé. Jo, jako co? Já teda mám ráda vousatý chlapy, to mě asi, ale nakonec tím, že jsem se vdala, tak jsem si vzala halobrátka, tak jsem si špatně udělala. Takže to je jedna věc, no to, že jsem se rozvedla, to už je jiná věc. Ale dneska se bavíme teda, chci fakt neodbočovat o tématu, jsem zvědala na další posluchače. A vyloženě, já jsem romantička, to jsem chtěla říct, abych nezapomněla. A já jsem milovala Angeliku. Všechny příběhy o Angelice. Statečné, nepodajné a prostě nepřekonatelné Angelice a Joffre.
0: To je klasika. Michelle Mercierová jako Angelika. Ale víte, co mě zajímá? Vy budete tedy tím pádem asi znalkyně, protože, jak sama říkáte, Angelika, všechny její díly, to jsou filmy, které můžete vidět stokrát. Já vím, že, jak to říct, že až na francouzského krále byla jaksi ve velmi blízkém vztahu, abych se vyhnul nějak tomu sexuálnímu aktu, skoro se všemi hlavními hrdiny, nebo se pletu?
1: To je pravda, ale zase byla na druhou stranu velice statečná. A já prostě tu její krásu, no dneska už taky vypadá jinak, že jo, nikdo nemládneme. Si budeme vykládat, ale já jsem ji viděla v nějaký, ne v ukázce, ale na nějakém plese, si před 2 roky v Praze byla a ona už je to taky starší paní a už prostě to není ono, ale ten Robert Hossein, ten prostě, co jí dělal vlastně partnera hlavního, který ho milovala nepřekonatelně, tak to mě inspirovalo k tomu, abych dneska zavolala, abych se s vámi podělila a říkám, můj žánr nejoblíbenější jsou komedie, ať už české, tak třeba Louise Finé a tak dále. Jo, Četníci. A přenechám žezlo dalším posluchačům a jsem moc ráda, že se mi podařilo se dovolat. Vás moc zdravím do studia ještě jednou.
0: Děkuju.
1: A vás všechny posluchače do celého světa.
0: Děkuju vám, Dano. Otevřela jste noční linku a myslím si, že mohu-li to zhodnotit. Na jedničku. Mějte se pěkně a dobrou noc.
1: Báječný večer všem. Dobrou noc.
0: Film, který můžu vidět 100krát, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. Telefonujete do ní, číslo je 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. Někteří se omezili na několik málo slov, třeba Liba napsala pouhé Jean Gabin, svatý rok. Někteří jsou o něco sdílnější. Ludmila z Brna píše, já můžu 100krát vidět Pretty Woman. A taky Hříšný tanec. A taky Smím prosit. Jsem totiž na ty romantické filmy, když jsem romantiku v životě reálně nezažila. Dobrou noc a naslyšenou, podepsána Ludmila. No a pak tady máme další kategorii posluchačů, kteří se odvážili dokonce ke čtyřem řádkům. Zdravím všechny nespavce, píše Iveta. Zrovna nedávno jsem si chtěla pustit něco k žehlení. Proběhla jsem několik televizních stanic a znechuceně telku vypla. My se divíme, že mladí a dnes už nejen školáci, ale i školkáčci se chovají k sobě brutálně. Jak by ne, když to vidí denodenně právě v televizi. Jasně, je záležitostí rodičů, na co dovolí dětem koukat. Ale ono to už i jim připadá normální. Je mi z toho smutno. Já miluji pohádky, veselohry, komedie, historické či přírodopisné filmy, ale i staré filmy. Je v nich poučení, něha, galantnost, většinou krásná čeština a žádná vulgarita a násilí. Jen namátkou mě napadá Prstýnek. S tebou mě baví svět. Jak dostat tatínka do polepšovny? Jak vytrhnout velrybě stoličku? Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou na čele. Měsíc nad řekou. Ale z mládí se mi vryly do paměti dva filmy, které bych moc ráda viděla znovu. Mnoho filmů se u nás promítá opakovaně zas a znova. Ale Zálety krále Matyáše a druhý Král a jeptiška bohužel nikde neopakují. Škoda. Nemohl byste se někde přimluvit? Děkuji. Dobrou noc přeje Iveta. Iveto, na jednu stranu mě těší, že mě máte za tak mocného, že by moje přímluva kdekoliv mohla pomoci. Na druhou stranu vás asi zklamu. Není to v mé moci. Nechme to osudu. Stejně tak jako další váš telefon na čísle, které uslyšíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. A než dostane slovo naše další posluchačka, to je paní Jana, která volá z Jirkova, tak ještě navážu na to, co bylo řečeno před písničkou, kterou vám zahráli pánové z Olympiku. Kdybych měl tu moc a mohl se přimluvit a mělo to nějaký účinek za filmy, které už se dlouho neviděli, tak bych to udělal, ale taky kdybych měl tu moc, tak se přimluvím za to, abych si znovu na televizní obrazovce vychutnal celou sérii Monty Pythonů. Ano, to už je spíše seriál televizních skečů, ale chtěl jsem to jenom říct, nemám ji, bohužel. Paní Jano, jste na řadě, přeji vám dobrý večer.
1: Já taky, pane Borku, zdravím vás, pěkný večer i všechny posluchače. Na úvod řeknu, že jsem moc ráda, že jsem se dovolila, protože na dnešní téma jsem se opravdu moc těšila a když dříve bývalo, tak se mi nikdy nepodařilo dovolat a teď konečně se mě to podařilo, tak jsem moc ráda.
0: No to já mám taky radost, protože já měl trošku obavu, jestli se to takzvaně nebude tlouct. Co víte, rozhlasové vysílání, filmy, televize, ono to je vlastně, jde proti sobě takzvaně. Takže jsem rád, že voláte a že potvrzujete, že naši posluchači jsou všestranní. Jano, tak který film nebo které filmy, abychom zůstali u toho množného čísla, můžete vidět třeba stokrát. A proč?
1: Tak bude jich samozřejmě více, jak už zmiňovali minulí posluchači, a já to otevřu pohádkami. A co se týče Velikonoc a Vánoc, tak ty mám spjaté s jednou herečkou, a to s Libuškou Šafránkovou. Mm-hmm. Takže co se týče těch Velikonoc, tak tam je jako úžasná Barunka v Babičce, to jako musím vidět po každé a pokud by babičku nedávali, tak to prostě by pro mě nebyly ty pravý Velikonoce. To už opravdu jako malá holka jsem ráda sledovala a musím říct, že doufám, že to nebude znít tak špatně, ale oproti té předchozí Babičce z toho 40. roku, tak tahle ta verze se mě líbí teda daleko více, no, musím říct.
0: Řekněme, že není tak, já tedy nejsem žádný filmový kritik a prosím, neberte to jako 100% bernou minci, ale není to tak barvotiskové, řekl bych já osobně. Je to jenom můj názor. Jako ta starší verze, že je taková trošku víc, až moc idylická na mě, no.
1: No, je to možné, já vnímám taky jako takovou procítěnější, no, tu novodobou babičku. No a Vánoce mám samozřejmě asi jako mnoha posluchačů, se mnou bude souhlasit, možná i vy, tak zpěté s třemi oříšky pro Popelku, no, tam byla taky úžasná opravdu Libuška.
0: Samozřejmě.
1: To by nebyly prostě Vánoce, kdyby nebyly tři oříšky.
0: Souhlasím, mám to
1: podobné. A pak ještě zůstanu u svátku a co se týče Silvestra, tak to většinou dávají Mrazíka a toho musím také pokaždé vidět, to by pro mě nebyl Silvestr, no.
0: Byla byste schopná citovat Mrazíka, třeba i nějaké souvislejší pasáže?
1: Ježiš, no, tak to se mě tím zaskočilo, je to jako opravdu pěkná pohádka, plná hlášek, no.
0: Tak řekněte ano nebo ne, já si vás potom možná vyzkouším.
1: Jen co ráno vstala, už oheň peci plane.
0: No prosím, zmije jedovatá. Dobře, no. Tuhle hru raději necháme jinde a poslouchám vás dál. Je nějaký film, u kterého jste i slzela a přes toho chcete vidět znovu?
1: Ano, to mám takový jeden film a to jsou Želary. Dávají, myslím, že na svátek osvobození vždycky v květnu a tam jako si pokaždé na ten závěr hlavně zastavím, no, to jako jo. Hmm. A musím říct teda, že nemusím moc teda Aňu Geislerovou, ale v tomhle tom filmu byla fakt skvělá, no. To bylo paráda, opravdu, no.
0: Já bych řekl, že to byla přímo přehlídka skvělých hereckých výkonů, ať už mluvíme o Jozovi, nebo ať už mluvíme třeba o Ivě Bitové, ta tam byla vynikající, podle mě.
1: No, to taky, ano. Hmm. A pak bych ještě, co se týče Veselého her, tak je to spjato se Silvestrem a tam bych zmínila Švejka s panem Hrušínským, to je taky paráda.
0: To je přímo národní poklad, řekl bych.
1: Tam si pamatuju docela jednu hlášku, ten vždycky říká,

0: To je taky dost možné. Respektive je to jedna z variant. Je to třeba proto, že jste se u nějakého filmu s někým seznámili. A proto ho můžete vidět stále dokola a dokola. Na webu rozhlas.cz/Linka se objevilo i to, co napsala zřejmě další posluchačka Jana. Cituju. Musím zmínit schopnost mého partnera podrobně znát více filmů, nejen těch českých. Jeho srdcovkou je však hollywoodský velkofilm Gladiátor Ridleyho Scotta z roku 2000. Takže už má víc než čtvrt století. Stal se jedním z nejúspěšnějších filmů asi i zásluhou hlavního představitele, Russella Crowea. Je to tedy film historický z doby Starého Říma a kolikrát ho můj partner viděl, to neodhadnu, ale zná ho podrobně. O tom jsem se víckrát přesvědčila. Má rád i tu filmovou hudbu a když vidí v televizi herce Crowea, tak říká, podívej, Gladiátor! Obliba filmů se možná s věkem mění. Navíc mnohé se vrýjí do paměti hláškami. Na dnešek by u nás sedělo ach čije. Jen nám, pane Borku, a tak jsem sem nedošel v tom vzkazu a teď je tady na mě přichystaná past? Jen nám, pane Borku, sám prozraďte, který film je ten váš oblíbený. Podepsána Jana. No bylo by jich asi víc, Jano. Napadá mě z první pozice hned Kill Bill a Pulp Fiction, ale taky Láska nebeská, Moulin Rouge, no a Tenkrát na západě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dobrý večer a klidnou noc všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu. Tu právě posloucháte, tedy Noční linku. Dnes na téma film, který můžu vidět 100krát.

0: nebo filmy, které můžu vidět kolem dokola pořád a neustále. Tím dalším, kdo se dovolal na číslo 731 800 900, je Robert. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. V mém případě jsou to filmy s panem Spencerem a s panem Hillem. Takže... Pan Spencer už teda 10 let nežije.
0: Já jsem myslel...
1: A když mě zeptáte.
0: Jo, já jsem totiž nevěděl chvilku, když jste řekl pouze pan Spencer, jestli je to Spencer Tracy třeba. Takže Bud Spencer a Terence Hill.
1: Spencer, přesně.
0: Tak.
1: A pan Spencer už teda nežije, pan Hill je hodně starý, se z nikdo nezastaví. No a líbily se mě třeba filmy Dva Maxi, jo, jestli jste se díval, nebo Dva Výtečníci, jo, nebo Suda Alisa. Oni měli spoustu takových filmů a na to se můžu koukat, jak říkáte, dokola, jo. To jsou fakt filmy, jako které se mě líbilo, a líbilo se mě i ty hlášky, jo.
0: Jo, jak říkáme v Brně, i mrvére se na ně můžu čučet.
1: Přesně.
0: A čím to, že... Máte tak v oblibě právě filmy s těmito dvěma herci, ty jejich honičky a, jak říkáme u nás doma, potlamáky.
1: No, protože mě se líbilo, jako jo, třeba, já nevím, uvedu takový, mě se líbilo ty hlášky, jo, třeba, jak je to Dva Výtečníci, tak tam je třeba, jo, že hele, Macku, nákladák jezdí vpravo, jo, mm-hmm. Hoď tam blinkr, zařaď zpátečku, vycouvej a pokračuje. Takový hlášek je tam spousta v těch filmech, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže mě se líbí ty hlášky na těch filmech, no.
0: Je ještě nějaký další film, který vás takhle upoutal a je třeba z české provenience?
1: No, líbí se mě Pata Madek, vždycky něco vymyslí, jo. Se to mě hodně rozesměje, zase takový legrační patamat, no.
0: Ano, tak to jsme u večerníčku. Romantika, ta vám nic neříká?
1: No, líbí. Tak to taky, to se mě třeba, jak říkali o té Anglice, tak to se mě třeba líbí, jo. Nebo Limonádové Joe, ale to myslím, to je takový zvláštní, jo. Ale mám třeba i rád romantický knihy, hodně teda čtu knihy, ale to už by bylo na jiný téma.
0: To je pravda. Já to samozřejmě nechci nějak upozaděvat, ale pro dnešek si povídáme o filmech, které můžete vidět 100x. A taky proč je můžete tolikrát vidět. Roberte...
1: Jo, vidíte, teď jste mě ještě jsem chtěl říct závěrem, jenom krátce, tak ještě se mě líbí s paní Růžičkovou, jo, třeba... Slunce, seno a jahody, slunce, seno, pár facek a tak, jo, ty naše filmy, to je taky dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A jinak teda chci vám poděkovat, že jste mě vzal, protože tam je AI a to je vždycky, ten, kemu volá, ten neodpovídá. Už se na to úplně alergické, když to slyším. Můj toho jsem se nedovolal do několikáčních línek, ale za to vy nemůžete. A chci poděkovat, pozdravovat paní Ludmilu. Potom... paní Vlastínku z Krnova, Oldu, no zkrátka všechny linkaře a moc vám děkuju, že jste mě vzal, jo.
0: No tak...
1: A ty vím, že budete pitomé, já jí se nedovolám, jo, to je neštěstí prostě.
0: Jo, tak takhle, já jsem se chtěl zeptat AI, myslíte umělou inteligenci?
1: Jo, myslím to. Protože to mi vždycky, ten, kemu volá, ten neodpovídá, tak jo. To zmačknu. No,
0: ale Roberte...
1: To je tam ta samá kravina.
0: Já si myslím, já jsem vás slyšel včera u Jarky Barboříkové.
1: Volal jsem se, to si myslím, že ne.
0: Já bych řekl, že jsem vás slyšel. Ale to nechme být, já myslím, že to, jak často se dovoláváte, je opravdu záležitost štěstěny, nebo aspoň v to doufám, a jsem rád, že jsem vás slyšel.
1: No, tak tam zvoní 8 línek, že? To
0: je... No. Tak abychom nenaštvali ty, kteří se nedovolali třeba už půl roku, jo? Tím, že
1: jasný,
0: jste
1: jasný,
0: slyšet jasný. V polovině týdne. Roberte, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky, jo. Můžete si... A pusťte si pana Spencera a pana Hilla. Tak vám děkuji. Naschle.
0: Naschledanou. Dobrý večer vám přeje i Petra Skladna, která na téma film, který můžu vidět 100x, napsala: můžu vidět třeba 100x nebo vícekrát Vesničku mou střediskovou, ale i Nekonečný příběh a Nekonečný příběh 2. A taky Mrazíka. Podepsána Petra Skladna. A tady vidím něco, co napsal Marek, náš posluchač, už během ranních hodin. U vašich vzkazů totiž vidím také to, kdy dorazili na webovou stránku. po jedné hodině. Zítřejšího dne tam taky všechny vzkazy, všechny glosy, všechny poznámky a všechno psaní, které se týkají témat, které se týká tématu, uvidíte. Ale Marek napsal už dnes ráno. Léto roku 92, milionář Bohuš Stejskal, doktor Ulrich, Kája, vy, pane Borku, a Aleš Zbořil jako zprávaři tehdejšího Rádia Brno. Arnošt, Vlastička, Irénka, hláška napísa neboť a vyměním, prostě dědictví. Aneb, vy víte, jak je to dál. To se nikdy neomrzí. Jak asi tato místa natáčení vypadají dnes? No, já okolo nich docela často chodím, Marku. Jsou tam patrné jisté změny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A teď vlastně, abyste si nemysleli, že někomu nadržuju, ale chtěl jsem říct, že cestičku do ní v podstatě mají tématem umetenou ti, které lze považovat za filmožrouty a filmožroutky. Tématem je totiž film či filmy, které můžete vidět třeba stokrát. O tom nám přichází na čísle 731 800 900 popovídat i paní Romana, kterou zdravím do Davle. Pěkný večer.
1: Ano.
0: Zdravím.
1: Děkuji taky. Dobrý večer přeji všem.
0: Tak.
1: Já volám tak který? Trochu, jestli můžu v zastoupení maminky, protože mě napadla hned moje maminka, ty je 83 let. A ona neskutečně miluje film Pretty Woman. A viděla ho asi 30krát. A prostě po každý, ona je ta generace, která si to neumí pustit, nebo neumí si to vyhledat, ale prostě sleduje, kdy to kdy dávají a okamžitě a může to vidět opravdu asi prostě po každý a nikdy se jí to neomrzí.
0: Já se teď takzvaně chytnu jen drobnosti v tom, co jste říkala. Vy jste říkala, že si to neumí pustit, že tedy uvažuju dál, pro ní nemá ani význam třeba jí ten film koupit na DVDčku, ale teď, abych to vysvětlil, jak to myslím, ono totiž i sledování toho filmu v televizi, když tedy aktuálně běží, možná pro maminku má takové kouzlo, jako že se někde někdo dívá než společně s ní?
1: Máte pravdu, než když si ho pustí sama, no, ale na druhou stranu máte pravdu, proč ji ho nekoupit, ale je fakt, že je to úplně jiné, když se dívá, když to opravdu jakoby běží v tu chvíli a kouká na to někdo jiný, to je pravda.
0: No, takové malé domácí kino, no vlastně.
1: Pardon, já sama mám zase jiný film a ten jsem teda koukala, to byl zase Flashdance, to prostě je můj film, jestli víte, co to je?
0: Samozřejmě, Jennifer Beals v hlavní roli.
1: No, ano, svářečka.
0: No jistě, a taky nádherná muzika.
1: Nádherná. A to byl prostě film mýho mládí a to zase na to jsem mohla koukat já hrozně mockrát. Chtěla jsem tancovat, chtěla jsem být samostatná, všechno a to všechno tam prostě bylo, takže to byl prostě film a ten jsem tak mohla vidět a můžu i dneska, po každý ještě pořád to nestrácí kouzlo.
0: Vy jste vlastně znalkyně, takže mi určitě pomůžete, protože... Ale no tak znalkyně tohoto filmu při nejmenším. To víte, moje paměť už začíná být hodně děravá a já si
1: nevzpomenu
0: na jméno té staré dámy, té staré baletky, která tam hrála a to byla...
1: Jména po mně nechtějte, ne.
0: Dobře,
1: ne.
0: Tak já to rychle najdu na Google a vy
1: babička.
0: Mi...
1: No, koukněte na to, to mě jaký zajímalo, ale fakt já ty věci vůbec nevím.
0: Dobře, necháme to být, já si to prozkoumám, ale ještě mi řekněte, řekla jste, proč máte ráda Flashdance, proč má maminka tak ráda film Pretty Woman s Julie Roberts?
1: No, víte, že jsem to čekala, že se zeptáte. Já si myslím, že to je prostě generace a hlavně moje maminka je prostě typ... No ta romantická láska, že prostě opravdu se obrátí, jakože něco tam najde a splní se její sen a s tý všichni pohrdají a to. No prostě je to takový hezký koukání, je to přenesený do dnešní doby. Já si myslím, že třeba ta Angelika dobrý, ale že to by asi mamku moc, jako i když jo, v té době taky se jí to asi líbilo, ale prostě tohle jí oslovilo víc, že je to ze současné doby a prostě ta láska, která prostě tam nejdřív nebyla a prostě překonala nějaký věci, je to takový romantický, takže to jí prostě naplňuje tím, že opravdu ona zvítězí navzdory všem těm, který prostě jí pomlouvají, nebo jako jak si šla koupit to oblečení, že jo, to je nejhezčí scéna, když se tam pak vrátí a řekne, mohli jste tady vydělat tisíce a...
0: Jedete na procenta, že? Jo.
1: Jo.
0: A víte, že mě teď napadlo pár hlášek z tohoto filmu, které běžně používáme u nás doma a vlastně už se ani nezamýšlíme, odkud pocházejí.
1: No.
0: Většinou to bývá, třeba... když vařím, potvory jedny klouzaví.
1: Jo, tak to, ne, oni to nebyly potvory.
0: No, jsem chtěl být trošku slušnější.
1: Můžu to říct, jo?
0: Vy můžete, já ani moc.
1: Já můžu?
0: Jo.
1: Svině klouzaví.
0: Tak, to je ono. A jak se vám líbila ta opera? No, málem se, v originál byl taky trošku jinak, že jo? Ale ta Laskala, ta tam hrála roli, že?
1: Jo, to jsou krásné věci, to jsou krásné hlášky.
0: Romano, děkuju,
1: ale
0: jsem
1: je
0: rád.
1: Fakt, Určitě už končím, ale jenom si říct, že teda samozřejmě se mi strašně líbí a to taky neomrzí, to jsme si pouštěli pořád, ale to je klasika. To jsou, ne, pelíšky.
0: Ano.
1: Prostě pelíšky, to jsou hlášky, které opravdu používáme denně. Tak to jenom to, že jste mi připomněl, že ty hlášky se používají. Tak z pelíšku máme fakt snad každý den něco.
0: Maminko, ty nám celá hoříš.
1: No, přesně. Ale to jsou, ale to je cokoliv tam, já teď si nespomenu, ale to je přesně ono, jo. Úplně opravdu to jsou neuvěřitelné věci a my je fakt používáme denně, skoro denně, takže to je fakt kultovní film, to je neuvěřitelný.
0: V tom s vámi naprosto souhlasím.
1: Mimochodem,
0: ta herečka z Flashdance, abych se vrátil do prostředka našeho hovoru, to je opravdu dáma, která byla vlastně Evropanka. Narodila se ještě v Rakousko-Uhersku, tedy ve Vídni a jmenovala se Lilia Skala,
1: aha.
0: Tak to jenom tak, na okraj.
1: Tak jo, děkuju za info.
0: Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát.
1: Taky, krásný večer. Děkuju, naslyšenou. Krásný večer. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. I když ještě úplně nekončíme, něco málo před 11:45 si dovolím ještě jednu citaci z webu rozhlas.cz/Lomítko/Linka. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. A ne všichni mají to štěstí, když tedy si vezmu za příklad Roberta, který před chvilkou byl slyšet, že se dovolají tak často, tak raději napíšou. Aleš píše, asi žádný film neuvidím 100krát, ale jednu tradici úzkostlivě dodržuji. Nedovedu si představit Štědrý den, aniž bych si pustil Zemi, odkud přicházím. A to znám ten film nazpaměť. A protože francouzskou kinematografii neskonale adoruji, nabízejí se i další tituly, které dobrou náladu vždy navodí. Zazí v metru, Dobrodružství rabína Jákoba a další. Jejich výčet by přesáhl povolené 2000 znaků. Adoruji i kinematografii italskou. Ze všech mých oblíbených titulů bych zmínil Kachnu na pomerančích s Monikou Vitti. A ani česká kinematografie by nepřišla zkrátka. Za všechny tituly bych jmenoval Menclovy Postřižiny. Bohužel už do kina nechodím. Produkci Made in Hollywood nepředstavitelně pohrdám. Poslední americký film, který mě zaujal a uchvátil, byl Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Vlastním DVD-téku a mám v ní přes 1000 titulů s výjimkou kinematografie španělské, ruské a sovětské, která není k mání, což mě neskonale mrzí. Napsal Aleš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se v ní díváme zblízka na filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Já bych řekl, že někdo má za favorita film, který nabízí hlavně příběh, což podle mého názoru je to nejpodstatnější na každém filmu, ale někdo třeba dává přednost filmům jednoho konkrétního režiséra a dává si je pořád dokola a dokola. Tak jsem zvědavý, jakou kategorii by možná naplnila paní Nora, která čeká na telefonu. Pěkný večer, Noro.
1: Děkuji, vám všem přeji taky hezký večer. No, teďka mě napadá, jak mluvil i ten pán o té cizí kinematografii, tak já si vybavuju právě filmy, kde hrál Paul Noiret s Annie Girardot. To byly velice pěkné filmy.
0: Philippe Noiret, ano, Paul, ano.
1: Paul Noiret v jednom filmu, myslím, že hrál s Romy Schneiderovou a myslím, že ten film se jmenoval Stará puška.
0: Ano,
1: ty herecké výkony, bylo to velice krásné, ale smutný. Na ten film si vždycky vzpomínám, protože Romy Schneider svým zjevem každého většinou uchvátila, ale ten konec je tak tragický a smutný, že už jsem ani netoužila ten film víckrát vidět. No, podle režiséru, to si až zpětně někdy uvědomím. Tak, jak jste mi řekl, třeba z Juraj Jakubisko. Ano. Ten má takový specifický charakter. Od něho, myslím, že natočil i Perin Babu, jestli se nepletu.
0: Řekl bych, že
1: tu
0: ano.
1: Pohádku.
0: Tak rozhodně sedím na konáry, ale ano, myslím, že i Perin Baba. Ano.
1: No, jinak, tak jak už to posluchači říkali nebo psali, pochopitelně miluju, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny, protože tam mě uchvátil tou svou rolí Tomáš Holý. No a pochopitelně i další. A celkový ten průběh Marie Poledňákové se to podařilo tehdy výborně. A když vzpomínám Tomáše Holého, tak nemůžu opomenout takovou tu trilogii Za trnkovým keřem, Pod jezevčí skálou a Na pytlácké stezce, kde je Tomáš také vynikající. On je tak bezprostřední a já nevím, proč ten chlapec v těchhletěch dětských rolích mi připomíná z knihy Káju Maříka. Možná těmi přebrepty. A tam byl potom v té trilogii z té Šumavy, byl výborný také Gustav Valach v roli toho jeho dědečka. Když bych měla myslet taky třeba na charakter filmu, tak vzpomínám na Mravní princip z období druhé světové války s Janou Brejchovou a Ladislav Smolík v roli toho profesora. Ty oči Jany Brejchové, ty vidím do dneška, ten smutný pohled, ta síla toho pohledu, která tam byla, to je nádherný film. A ta věta, kterou tam říká František Smolík v té určité situaci z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranovi není zločinem. To stačí, aby to řeklo všecko za tenhle ten film. Jinak mám velice ráda, nevím teď přesně, jestli se jmenuje Lízin led do nebe, to je ještě prvorepublikový film o tom vesnickém sirotkovi, jak se dostane pak do toho dětského souboru pěveckého do Prahy, jak jedou do Španělska.
0: Ano, ano.
1: A mimo jiné tam zpívá taky tu písničku Ta naše písnička česká. Je to takový naivní, romantický film, ale ta čeština tam nádherně vysnívá. No potom nemůžu zapomenout aspoň první díl Slunko, seno, jahody, protože tam jsem kromě jiných postav, Keliška, Cecilka, pochopitelně, ale Luděk Kopřiva v roli toho faráře, ten je tam kouzelný, ten se mě tam asi líbil ještě víc jak Helena Růžičková. No a který film teda skutečně miluju, když zaznamenám, že ho v televizi dávají, Krakonoš a lyžníci. To je tak nádherně zpracovaný film, nejenom ty jednotlivé postavy, ať dospělí herci, nebo i ty děti, ale to prostředí té školy, prostředí té rodiny, vykreslené Krkonoše z tehdejší doby. No o tom se těžko mluví, to můžu jenom vidět, je v tom určitá romantika, ale je v tom ta syrová realita. A taky ještě si vzpomínám, že mě uchvátil v Bondarčukově podání Vojna a mír, to už je dávno, co jsem to viděla, ale tam si vzpomínám, jak Nataša Rostová jde na svůj první ples a myslím, že ta herečka se jmenovala Ludmila Savelieva, jestli se nepletu, jak ona vejde do toho sálu, takové ty ampírové šaty má na sobě a jak tam vtančí to okouzlení, které je na ní vidět, že se dostává poprvé do té velké plesové společnosti, že je tam uvedena. No a pochopitelně jako, ježišmarja, teď mi vypadlo jméno té postavy z hlavy, to je hrozné, ale hrál ho Vjačeslav Tichonov, do kterého ona se potom zamiluje. Ale bože, asi se budu muset k té knize Vojna a mír vrátit znovu. No, snad to ještě stihnu.
0: Já vám moc krát děkuju, paní Noro. Mimochodem u Krakonoše a Lyžníků jsem vás raději nezastavoval. Mě v tom filmu krásně sedí i ta muzika v tomhle filmu Věry Plívové Šimkové. Muzika Petra Hapky, ta se opravdu povedla. Tato dokresluje, řekl bych, 100%.
1: No vidíte, a teď jsem si vzpomněla ještě, co miluju, jsou četnické humoresky. Nejenom třeba z Tomáš Tefer a další postavy, pochopitelně, ale jak se jim podařilo vykreslit krásně tu atmosféru tehdejší doby. To člověk skutečně, když se na to dívá, jako kdyby v tom prostředí žil. Je to tak pravdivé. I potom ti četníci z Luhačovic. Krásně to dokresluje to, co jsme nemohli poznat za svého života z naší historie.
0: Paní Noro, já za vámi vlastně jenom tak trošku klopítám, vždycky řeknu nějaký dodatek k tomu, co jste řekla před minutou. Já si mezi tím našel Vojnu a mír, říkala jste, že si nemůžete vzpomenout přesně na jméno Andreje Bolkonského.
1: Andrej Bolkonský.
0: No a Natašu Rostovovou hrála Ludmila Savelieva, opravdu, ano.
1: No tak vidíte, to jsem, pane bože, ještě ten mozek dobře funguje. No ještě, že nepotřebuju tu umělou inteligenci. Ať si jdou už k šípku. Vidíte, ještě tak jsem stará a ještě jsem si na to vzpomněla. A tu herečku, to si úplně, já to vidím, jak ona tam běhne, jak se zarazí v ten moment. Ten jas v těch očích, to bylo tak nádherně vykreslené. Bože, i ten můj starý mozek si to dobře vzpomíná. To
0: no, někdy nám ty kartotékové kartičky v hlavě i zafungují. Já si takhle třeba během vašeho projevu vzpomínal, jak se jmenovala herečka, která, ale to už jsme u televizních seriálů, Ve čtyřech stánku a psovi hrála Marusiu, no Pola Raxa. Nejkrásnější herečka, kterou jsem za celé svoje mládí zažil. Mládí už je daleko, daleko pryč, abych byl slušný, ale ona je pořád krásná. Tak děkuju moc krát, paní Noro, mějte se hezky.
1: Já taky, mějte se hezky, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A dobrý večer vám přeje Rosťa Bittner, který k tématu film, který můžu vidět 100krát, napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka tohle. Zdravím všechny posluchače. Střince, film, který můžu vidět pořád. Anděl na horách i Anton Špelec, Ostrostřelec. Je toho více, Dovolená s andělem a tady ten vzkaz skončil, což mě mrzí, protože by se Rosťa možná dostal i k tomu, aby napsal, proč tyhle filmy tak miluje. A může je vidět třeba 100krát. Můžete o tom mluvit i v příští hodině Noční linky. Začíná za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Právě urbí půlnoc, vážení přátelé. To znamená, že teď už platí datum 23. září 2026. Za 6 hodin začíná podzim. A právě teď začíná druhá část Noční linky Českého rozhlasu na téma film, který můžu vidět třeba 100krát. Nebo filmy. Klidně může být i množné číslo aktuální. A já se samozřejmě budu ptát těch, kteří se dovolají na číslo 731 800 900, i na to, jestli ta oblíbenost konkrétního filmu u vás nastala poté, co jste se u něj třeba s někým seznámili, nebo že jste zažili nějaký jiný silný zážitek, anebo je to prostě jenom tím filmem samotným kvůli příběhu, který vypráví, což, jak už jsem jednou říkal, je podle mě to nejpodstatnější. Tím prvním telefonátem otvíráme Noční linku společně s Ivetou, tedy druhou část Noční linky, protože prvních pět telefonistů už má svůj vstup za sebou. Iveto, teď jste na řadě vy. Dobrý večer, hezké ráno.
2: Krásnou noc, děkuji. Tady Iveta od Olomouce. A já chci říct, já jsem jako holka strašně ráda chodila do kina. Já jsem milovala filmy, jo, ne ani doma, do kina. A slyšíme se?
1: Slyšíme, nechci vás přerušovat.
2: A ano. Tak to budu teďka jmenovat, jo? Těch filmů je hrozně moc, co miluju.
1: To jmenujte, ale prosím, řekněte taky, proč je máte tak ráda.
2: Ano, já to pak řeknu. Takže začnu. Popelka, Mrazík. Popelka, Mrazík, Pretty Woman, Gladiator, Kurva hoši, guten tag, no to je bomba, to mám ráda, tam jsou takové hlášky v tom filmu, a neb Dědictví se to jmenuje, ten Bolek Polivka, ten Mirek Donutil, to nemá chybu, to jsou takové hlášky, že to bych se zbláznila, jo, to se vždycky směju. Jak říkal, jak se tam ptala, jestli věří v Boha, jo, ta.
1: Jo.
2: Jsem byla mrtvá. A jak ji odpověděl, jestli věří v Boha, tak to nebudu dodávat, lidi to znají. To je nádhera. Nebo film Pes, který naučil lidi žít. Jo, teď nevím, jak se ten pejsek jmenoval. Jo, to byl film Pes, který naučil lidi žít. Nebo
1: Gump.
2: Ten Gladiátor, nádherný. Nebo Vinetu. Jo, to je filmu. Angelika. To je nádherných filmů, prostě Tři mušketýři, nebo s tím Louis de Finesem ty filmy. Ježíš, to je filmu, já je miluju ty filmy.
1: No vy jste typická filmožroutka, řekl bych přímo.
2: Úplně, já jsem chodila ráda do kina, jako holka. Já jsem furt seděla v kině.
1: Kdy jste dělala já úkoly?
2: Já jsem nedělala nic, já jsem furt seděla v kině.
1: No tak, už tam měla svoje
2: místečko. Angelika, nádhera, všechny díly Angeliky, jo. No, teď si nemůžu vzpomenout, to je filmu. Vinetu.
1: To už jste říkala, abychom nebyli jen u toho výčtu. Zkuste taky vypíchnout aspoň jeden a zdůvodněte, ale řekněte, proč k němu máte tak blízký vztah, protože to bychom tady byli do rána, kdybyste všechny filmy, které jste viděla,
2: humor.
1: Ohodnotili.
2: Mám ráda humor, strašně. A když v tom filmu je nějaká sranda, jo, když tam někdo něco řekne, tak já se šechtám. Já mám ráda humor, jo. Třeba ten Polivka, jak říkal. Irenko, takového ptáka si ještě neviděla. Jak tam měl toho pštrosa.
1: Rozumím.
2: Jsem mrtvá. Irenko, takového ptáka.
1: Já tě mám ráda i bez peněz.
2: No, ano. Já miluju humor a když tam je v tom filmu taková sranda, já se můžu zbláznit. Tak se řechtám, protože málo lidí umí udělat humor.
1: A teď jste to úplně udělala úplně stejně jako děda Homolka. On se takhle řechtal, ha, ha, ha, že jsem mu viděla až,
2: no,
1: že jsem mu viděla až dobře.
2: A nebo ten Troška, ty Kameňáci, to jsou filmy, to je paráda. Jo, ten Zdeněk Troška dělá
1: rozumím
2: ty filmy.
1: Iveto, moc krát vám děkuju za váš telefonát.
2: Kameňák, 1, 2, 3, já jsem vždycky mrtvá. Prostě musí
1: za to,
2: být
1: že
2: ten
1: jste,
2: humor.
1: A za to, že jste právě tímto humorem otevřela další část Noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát.
2: No.
1: Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
2: Děkuji, krásnou noc, zdravím lidičky.
1: Veselé hory má rád i náš pravidelný posluchač a přispěvatel František. Píše o tom, mám rád Veselé hory Zdeňka Trošky, Babovřesky, Kameňák, Slunce, Seno, Jahody a samozřejmě mám rád všechny díly těchto veseloher. Je to asi tím, že některé díly mě připomínají život na našich dědinách. Při některém záběru musím vyprsknout smíchy, jak je to autentické z toho našeho života. Musím se hlavně zasmát tomu, že takové zážitky jsem prožil sám na vlastní kůži a prožívám dál. Je jenom škoda, že pan Troška už nebude točit filmy tohoto typu. Ale doufám, že se najdou režiséři jeho typu, protože svět je potřeba bavit. František ze Židlochovic.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do 80. let nás vrátila písnička v podání Jany Kratochvílové Milování za svítání. A teď nás opět do roku 2026, teď už vlastně do 23. zářijového dne, vrací telefonát s paní Stanislavou, která taky chce říct, který film nebo které filmy může vidět třeba 100krát a proč. Stanislavo, dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. No, nebudu mluvit o mnoha filmech, to není jaksi asi vaší představou, pač byste zřejmě mínil spíš některé filmy a ne takovou kopu filmů, které tady vychrlili přede mnou. Ale řeknu vám dva filmy, které mohu vidět a vidím dost často. Tak především každý Vánoce a už moc a moc roku se dívám na CDčko v Rusku natočenou Popelku. Já na toto téma jsem viděla už filmů hodně, moc. Půvabnou kreslenou pohádku, ale ta ruská, to je nejkrásnější Popelka a je škoda, že se ty ruské pohádky, některé ty ruské pohádky nevysílají. To je jeden film, je to nejpůvabnější, nejkrásnější film o Popelce, který by měli právo vidět, myslím si, i současní diváci. A druhý film je Sedm statečných. Ten jsem viděla mnohokrát a zaslouží si to plnou měrou, protože je to film o jednak zajímavých, velmi zajímavých osudech a jednak výborně, výtečně zahraný. Takže to jsou dva filmy, o kterých jsem chtěla mluvit. Děkuji, že jste mě vyslechl a adios.
0: Ještě ne, prosím. Paní Stanislavo, já vám teď dám chviličku na to, abyste stlumila rozhlasový přijímač, který vás tolik mátnul, protože jste se slyšela s mírným zpožděním. A měl bych na vás, protože v té ruské Popelce vám sekundovat nemůžu, já ji neviděl, měl bych na vás otázku, která se týká Sedmi statečných. Tedy pokud se slyšíme, pokud už jste vypnula rozhlasový přijímač. Výborně. Který z těch Sedmi statečných se vám líbil nejvíc? Který vám byl nejbližší? Tak.
1: Ne, vůbec, to se nedá absolutně říct. Oni byli tak znamenití, tak všichni znamenití, že ten film byl proto tak znamenitý, že tam nebyli slabí a lepší a horší a líbivější a nelíbivější. Jestli myslíte jako muži, kteří se mě líbili, tak to už je jiná otázka, ale jinak to byly znamenitá jedna postava vedle druhé, znamenitý.
0: V tom s vámi souhlasím, že znamenití byli všichni. Ale já myslel tak trošku i na to, komu patří vaše největší sympatie. Ano, jestli to byl ten Yul Brynner anebo Steve McQueen, kteří spolu mimochodem při natáčení docela soupeřili. Právě kvůli výšce si Yul Brynner vždycky udělal takovou hromádku, aby byl stejně vysoký jako Steve. Ale chtěl jsem vědět, komu patří vaše sympatie z těch mužských představitelů Sedmičky statečných.
1: Ne, to se ode mě nemůžete dozvědět, Dobře. Protože všichni měli naprosto stejnou míru a vysokou míru sympatií.
0: Paní Stanislavo, děkuji vám a přeju vám.
1: Ano.
0: Krásný podzim začíná už za pár hodin. Naslyšenou.
1: Dobrou.
0: Dobrou noc vám ještě přát nebudu, protože před námi je zhruba 3/4 hodinka noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete, tvoří právě noční linku. A já si teď dovolím ocitovat to, co napsala a poslala na rozhlas.cz/lomítko linka Aneška. Krásný noční čas všem milým posluchačům. Tak 101krát bych se mohla dívat na film Jih proti severu, ale taky Afrika má láska, Vzpomínky na Afriku, ale i na Casablanku nebo na Doktora Živága. No a italské filmy se Sophie Loren. Ano, jsou smutnější. Z českých filmů 3 tečky. Asi stačí vidět jednou 3 tečky, i když jsou některé moc dobré. 3 tečky. Ale teď mě žádný nenapadá, který bych chtěla vidět vícekrát. Díky za vysílání a dobrou noc, až na ní přijde čas. Podepsána Aneška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem to nedopadlo, ale nakonec se to povedlo. On totiž Jarda, který telefonoval, říkal, že nechce vstoupit do vysílání, jenomže za něj mám zopakovat, že miluje film Nebe a Dudy s Jindřichem Plachtou. No a teď na poslední chvilku jsem ještě stačil přijmout hovor na jehož druhé straně, tedy přijmout volání na jehož druhé straně paní, která se nám představila, která se mi zatím, ani nevím, jestli se představila. Dobrý večer, kdo je u telefonu?
1: Jiřina.
0: Jiřina, ano, říkala jste to, je to moje zapomnětlivost. Píšu si Jiřina z Mělnicka, která nám má co říct k tématu film nebo filmy, které můžu vidět stokrát. A proč?
1: Prosím vás, pěkně. My se věčně pereme s mým mužem, protože můj muž to je Pretty Woman. Ale já prostě miluju prázdniny v Římě. Prázdniny v Římě a Velkou zemi s Gregory Peckem, protože to je můj teda favorit. Nezapte se na mě, já vím, že to vypadá hrozně, protože už jsem stará bába, ale celý život prostě miluju prázdniny v Římě.
0: No
1: jo. Jo, nejenom, že je to senzační Audrey Hepburn a Gregory Peck a k tomu ten Řím, to je prostě pohádka. Nemůžu si povolit. Jo? Takže se na mě nezlobte. A druhá věc, tu máme zase společnou s mou dcerou. Mé dceři už je 58 let. Přesto milujeme Vinnetua. V jakýkoliv podobě. Vinnetu a Old Shatterhand, to jsou taky naši hoši. Takže já jenom nechci zdržovat, ale tohle to jsou naše filmy.
0: Nezdržujete.
1: Žádná Angelika, protože tu si dovedu představit, jak tam prostě okouzluje krále. Ale tohle to Velká země, ale úplně nejvíc prázdniny v Římě.
0: Já jsem si říkal, když jste řekla prázdniny v Římě a poté Velká země, že v tom zřejmě bude hrát hlavní roli obliba Gregoryho Pecka. S ním mě trošku vytanula na mysli jedna historka, když byl hostem na Karlovarském filmovém festivalu, kde s ním mluvil Jiří Bartoška a říkal, že ho samozřejmě asi nezná, ale že on vlastně dabuje jeho filmy, načež mu Gregory Peck odpověděl, já jsem bohužel žádný váš film nedaboval. Asi tak, no. Ale rozumím tomu, proč je vám tahle dvojice filmů, respektive filmy s Gregory Peckem, jsou vám tak sympatické. Mimochodem, viděla jste Hochy z Brazílie? Tam hrál taky.
1: Ale to už je trošku něco.
0: To je novější, ano, tam už byl trošku starší. No, prostě máte ráda takové chlapáky a do téhle kategorie zapadá i Pierre Brice či Lex Barker, když jste zmínila Vinnetua, že vaše volba je jasná.
1: To je zase s mojí dcerou.
0: Jo.
1: Moje dcera taky žádný slaďáky, ale tohle

0: Zino, a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Taky hezky a všichni ostatní. Nashledanou.
0: O filmech, které můžete vidět stále dokola. Jak se tak někdy říká, třeba stokrát, si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Sváťa z Brna na tohle téma napsal: filmy, které opravdu jsem viděl mnohokrát a zanechávají ve mně především vzpomínky na moje mládí a připomínají i moji tehdejší činnost, bych seřadil takto. Na prvním místě je bezesporu film Starci na chmelu. Dvojka patří Kdyby tisíc klarinetů. No a bronz S tebou mě baví svět. Jsem starší ročník, pokračuje Sváťa. Současným filmům moc nevěnuji pozornost. A to nejen kvůli námětům, ale i protože současné výkony mnohých mladých herců nejsou dle mých představ. Váš Sváťa, 84 roky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Filmoví fanoušci, filmové faninky, no prostě vy všichni, kteří stříbrné plátno máte pomalu za svůj oltář. Už tady byl i takový případ, dáma, která tvrdila, že vlastně po celé svoje dětství a mládí jenom seděla v kině, tak vy všichni máte dnes prostor v noční lince. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. Ale taky proč? To bych si neodpustil, tedy tuto otázku, ani u naší další posluchačky, paní Mirky. Dobrý večer, Mirko.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdravím všechny a vás od vlád, Borku.
0: Děkuji.
1: Tak hned začnu prostě o těch filmech. Tak, no. Samozřejmě, že mám ráda všechny české filmy, které tady už byly jmenovány. Nezapomenu na Dědictví, jenom dodám ještě k té paní, která se tak smála, dvě hlášky, které prožívám. A říká se tam, Bolek říká, tak a teď si vás koupím všechny. Všecky, u toho kolotoče, jak stojí. A nebo na věčnou památku lízinky. Tak to opravdu teda, už to nechci dát rozvádět, protože o tom tady už bylo řečeno dost, o tom Dědictví. No, ale co já prožívám, tak opravdu jsou ty vánoční pohádky s tou Libuškou. Já bych chtěla říct, že Libušku jsem poznala trochu i osobně, protože její maminka taky se jmenovala Liba Šafránková, tak Liba se mnou učila na oděvní škole, takže od Libušky mám recept vánoční, na vánoční cukroví, strašně si toho vážím, co mě jako poslala po její mamince na Vánoce vždycky, no prostě tak to jenom taková vzpomínka. No a samozřejmě ten další můj velký hrdina je Tomáš Holý, teda to mě bylo tak strašně líto, když odešel, ten kluk, teda ten měl něco do sebe, úžasný. No a další filmy český, ale já mám taky ráda seriály. Nemocnice na kraji města, tu sice opakovali už několikrát, ale tam taky úžasný prostě děj a Eliška a Balcerová a...
0: No skvěle napsaný, prostě. Skvěle napsaný seriál, no. Panem Dítlem, ano.
1: No, no, no. A teď ještě snad mají opakovat taky jeden nádherný seriál, Byl jednou jeden dům. Tak ten mě taky moc zaujal.
0: Já jsem se dopustil chyby nikoli panem Dítlem, ano, ale to samozřejmě se omlouvám. Mě to tam automaticky a špatně skočilo. Tak, poslouchám dál.
1: No ano, to je pravda. No a teďka zahraniční filmy. Teda ne, že bych moc tu Ameriku jako tak nějak vyzvihovala, ale mám strašně ráda dva americké filmy. A ten první je... Madisonské mosty
0: Meryl
1: Streepovou a tím Clintem Eastwoodem. Já doufám, že to čtu dobře.
0: Ano, Clint Eastwood.
1: No to je tak krásný film, na který pořád čekám, že ho budou opakovat a pořád nic. No ten Clint byl současně teda režisér a myslím, že ta Meryl Streepová byla za ten film nominována na Oscara.
0: Tohle nemůžu prostě potvrdit takové, ani vyvrátit, to nevím přesně.
1: No, Borku, ale takové to intenzivní jakési citové splanutí těch dvou lidí toho středního věku, tak to byly opravdu výkony tady těch dvou herců, jak oni to nádherně přirozeně hráli. No, tak to je jeden teda film americký a další potom je ta taková ta černá komedie a jmenuje se to Válka Rozeových.
0: Ano.
1: Tak to taky, to byl ten Michael
0: Michael Douglas, ano.
1: Katelen,
0: a Kathleen Turner.
1: Ano, tak. Tak to zase, to bylo tak úžasné, jak prostě taková komedie černá. A myslím, že to režíroval ten Danny DeVito, který tam měl taky jednu z rolí. No a prostě mě to zaujalo jistý. Strašně ty úžasné výkony těch dvou herců, jako takové to soužití lidí, které dospěje teda až k rozvodu a jak se tam houpají na tom lustru, tak to bylo teda úžasné.
0: Opravdu...
1: Tak ty dva filmy americké mám ráda. No
0: opravdu...
1: a Liborku, jak
0: promiňte, že vás přerušuju, abychom to nezapomněli ani vy, ani já. Opravdu tenhle film režíroval, Danny DeVito, já jsem si nebyl jistý, myslel jsem, že to byl někdo jiný, ale Vrátím se ještě i k tomu, co jste říkala před malou chvilkou o Madisonských mostech. Sama jste říkala, že na to pořád čekáte a oni to pořád nereprízují. Tak já takhle čekám, když jsme u Meryl Streepové na to, až budou reprízovat Klid noci. Já nevím, jestli ten film znáte, ale tam byla podle mě skvělá. Tam prostě ten její herecký výkon, on její a Roye Scheidera byl vynikající. A byl to vlastně i děsivý film. No ale chtěla jste pokračovat dál, já vás přerušil, omlouvám se.
1: Už nebudu, jenom... co jsem to ještě chtěla dodat. No, že tady tyto dva filmy mě hrozně zaujaly, tak. No a tak to je zhruba všechno. Mám ráda všechny filmy, ale jak ta paní říkala, že proseděla to dětství v kině, tak já jsem byla podobného ražení a strašně mě tenkrát si vzpomínám jako taková dívka v rozpuku. Tak mě strašně zaujal film švédský a jmenovalo se to Tančila jedno léto. Jo, to teda bylo něco na mě.
0: Ten jsem neviděl.
1: Potom třeba ještě ruský film Kamenný kvítek, na to si pamatuju, jak to byl nádherný film, nádherná pohádka. No, tak opravdu ty ruské filmy, některé teda, ty byly taky krásné.
0: No, takže máte lepší vzpomínky než já na ruské filmy, protože já si pamatuju akorát ruské filmy, ve kterých se neustále střílelo a hrdinové socialistické práce tam plnili plán na 120%. No, tak já to mám zkreslený asi. Ale Mirko, napadla mě ještě jedna věc. Vy jste mluvila o tom milostném vzplanutí dvojice, ve zralém věku. A mě u toho vlastně blikla ještě jedna věc. On to byl televizní film, ale když tedy jsme u toho samotného vzplanutí, a nejde ani tak o sex, jako tak vůbec nejde o sex. Tak jsem si vzpomněl na Romea a Julii na konci listopadu s Karlem Hegerem a Danou Medřickou. Znáte to?
1: To bylo krásně, Medřická.
0: Já když vidím její oči v okamžiku, jak se na něj dívala, kdy on měl přespat někde na gauči nebo něco takového, tam byla vidět ta láska.
1: Taky toho pozdějšího věku, to mě taky teda vzalo tady tento film.
0: Rád jsem si s vámi povídal na téma filmy, které můžu vidět třeba 100x. Jsem rád, že posloucháte Noční linku a budu rád, až se dovoláte třeba i na další téma. Děkuji.
1: Tak moc krát děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou. K tématu se vyjádřila svým psaním na rozhlas.cz/Linka i Michaela. Dobrý večer. Já mám moc ráda francouzské psychologické filmy ze 70. let. Mými vůbec nejoblíbenějšími jsou Muž a žena a Žít a užít. Režisérem obou filmů je Claude Lelouch. Ve filmu Žít a užít hráli hlavní roli francouzská herečka Anouk Aimée a Jean-Louis Trintignant. Ve filmu Žít a užít jsou to potom Yves Montand a Annie Girardot. Všichni už jsou bohužel napravdě boží. O to víc mě potěšilo, když jsem se nedávno dozvěděla, že Claude Lelouch ještě žije a dokonce ještě natočil další film. Dobrou noc z Brna přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, pěkné ráno, no prostě noc, jak se patří, a taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Já sám teď trošku odbočím od tématu, ale má to svůj důvod, protože na telefonu čeká Petr, který volá poprvé do noční linky. A mě by občas zajímalo, jak se ti, kteří nově přicházejí k našim dvěma hodinám povídání na určité téma, jak, o co vlastně zavadili? Jestli to byl zrovna Karel Kryl a jeho písnička, která vás třeba při přelaďování stanic zaujala, anebo jestli je to to samotné téma, ke kterému se chcete vyjádřit. Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petr Nový Bížo. Já jsem pravidelným posluchačem vašeho pořadu a moc se mi líbí a volám poprvé a zaujalo mě trošku i to téma a docela mě mrzí, že nebylo zmíněný film, já ty americký filmy taky moc teda nemusím, ale chtěl bych zmínit to, co bylo řešeno, samozřejmě s tím souhlasím, ale co se mně líbilo, i když ty americký filmy taky moc nemusím, a to je film Neboštíci při lásce.
0: No.
1: To je tak nádherný film, nemůžu říct, kdo tam hraje hlavní roli, ale to je nádhera, je tam děj, je tam napětí, je to líbivý film pro mě.
0: A můžu vám říct, Petře, že nejste sám, kdo tenhle film má za svého favorita. Zrovna teď přišla zpráva od paní Jany, která píše na rozhlas.cz Lomítko Linka. Film, na který se dívám pokaždé, když ho dávají v televizi, je právě Neboštíci při její lásce. Je to...
1: Ježiš.
0: No,
1: tak to mě těší, takže ji zdravím a tak máme stejný vkus, no, to je krásný.
0: A pozor, já se na něj taky vždycky podívám, když ho vidím v televizním programu, na Jacka Lemona a na Julie Andrews,
1: ano.
0: Teď jsem se sám zarazil.
1: Před chvilkou jsem se díval na internet, kdo to hrál, nebo to, ale jako, protože volám poprvé, nebo to, tak jsem trošku nervózní, tak mě to hnedka vypadlo, ale kdyby ho dávali dneska, zítra, pozítří, tak se budu rád dívat a ten film mě naplňuje docela.
0: Kdyby to dávali včera, dnes i zítra, ale to už jsme zase u italské kinematografie, ale mimochodem, protože se to odehrává na Ischii, tak vlastně ono permesso avanti u nás doma zlidovělo. My to používáme běžně. A tromboncini taky. Tromboncini taky.
1: No, to je super film, opravdu. Když jako ty americké filmy, jako to je na jedno brdo, je to takový všecko jako to, ale tohle ten film, to je jedna z hvězdičkou.
0: Jednička s hvězdičkou, v tom s vámi souhlasím, ale myslím si, že by bylo potřeba říct i to B, když jsme řekli, a ono, víte, Hollywood přece jenom je největším po indické kinematografii Hollywood největším producentem filmu, no a samozřejmě v tom se najde i hlušina, ale i kvalita. A když jsme třeba u Neboštíků, kteří přejí lásce, no tak Jack Lemmon, to je taky Někdo to rád horké, což jsou filmy tak ze zhruba, opravdu zhruba stejné doby, 50. a 60. léta. No.
1: Ježíš, vidíte to, to mě ani nenapadlo, no, děkuju.
0: No,
1: takže... No to teda to jsem jako vůbec nevěděl a děkuju za to.
0: Nemáte zač, Petře. Já děkuju za váš telefonát a za to, že jste nám řekl, který film můžete vidět třeba 100x. Tak permesso, avanti.
1: Permesso.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Já děkuju vám. Ještě vám nepřeju definitivně dobrou noc, ale ta chvíle bohužel za chvilku nastane, tak abych stihl ještě co nejvíc vašich psaných vzkazů z rozhlas.cz Lomítko Linka, podívám se na to, co píše Daniela z Prahy. Chtěla bych vás ve vzpomínkách vrátit do počátku 60. let, kdy jsme byli okouzleni italskou filmovou vlnou. Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinale, to byly hvězdy mého mládí. Horálku bych mohla vidět stejně jako Boccaccio 70 a všechny jejich další snímky neustále. Dodnes nezapomenu, jak jsem na počátku 60. let viděla Federica Felliniho 8,5. To byl pro mě zážitek a pocity, s nimiž jsem vycházela z kina, si dokážu dodnes připomenout. Z naší tvorby bych připomenula Až přijde kocour, povídkový film Dýmky či Farářův konec. Nemám ráda příliš veselé taškařice a jsem ráda, když vidím film, který nese silnou myšlenku. Proto dnes hledám oblíbená díla v kinematografii Poskrovnu. Podepsána Daniela. A ještě to, co napsala Bohumila z Jablonce nad Nisou. Přeju klidnou noc a hezké poslouchání noční linky. Filmů mám ráda víc, ale ty srdcové jsou dva. Z dětství pohádka Šíleně smutná princezna je úžasná a hlavně tam hraje Václav Neckář, kterého mám od dětství ráda. A druhý film je Noc na Karlštejně. Ten je prostě boží. No a dál miluji staré filmy, ale duši potěší i například Pátek není svátek. Tak ještě jednou klidnou noc a vše dobré všem posluchačům. Myslím, že ještě jeden telefonát určitě stihneme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: té aktuální noční lince, která se bohužel chýlí ke svému závěru, zazněla jména, názvy mnoha filmů. Filmem, který můžu vidět stokrát, tedy film, který můžu vidět stokrát, to bylo totiž téma našeho povídání. A uzavře je paní Soňa, která teď čeká na telefonu. Už za chvíli ten telefon budete moci využívat, co by kontakt s Honzou Macounem. Ta chvíle bude trvat 22 hodin, ale přece jenom další noční linka už si je na spadnutí. Paní Soňo, ale teď je na spadnutí to, co řeknete vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, hezké ráno, pršavé. Nebudu to zdržovat. Řeknu jeden film, který můžu vidět pořád dokola. Je to Nebe a Dudy. A je to hlavně kvůli hereckému obsazení. Pan Marwan, to je úplně jako jednička. Ale ráda ho sleduju, protože dostal pan Bartoš, vlastně pan Marwan, pořádnou lekci od obyčejného Fábery a prostě najednou zjistil, že je něco víc než peníze, ale je to přátelství mezi dvouma nebo mezi rodinou a dvouma lidma. Takže nakonec dostal jakoby pořádnou facku od toho Fábery, že skutečně přátelství je nad všechno. To přátelství nenajde jenom tak hledat kde.
0: S tím souhlasím, je to vlastně ta hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních myšlenek toho filmu. On byl natočen ještě, teď si nejsem úplně jistý, jestli byl natočen ještě před válkou nebo až za okupace, ale mě tam utkvěl i Jindřich Plachta, ale teď zase nevím úplně přesně, tam se vyskytuje to uvař čaj, ale horkej?
1: Ne.
0: To je jiný film zase.
1: Ne.
0: Tady to už mám trošku popletený. No.
1: Už toho bylo moc, že jo?
0: Na mě už je toho moc. Ano.
1: Ano. A chtěla bych v rychlosti, bo vím, že už bude konec, druhý film, který jsem sice viděla dvakrát, ráda bych ho viděla znovu, je to tuším americký film, jmenovalo se to Zaříkávač koní.
0: Robert Redford.
1: Hrál tam ano. Takže to byl jako film opravdu dlouhý, ale tam bylo prostě láska ke zvířatům, ke koni a to, jak v tom filmu uměl toho koně vyléčit a tu duši vlastně té holčiny a toho koně, jak jich pak dal dohromady. Takže to se myslím taky tak nevidí a opravdu dlouho jsem ho neviděla, ale opravdu bych ho ještě znovu viděla, můžu si ho najít někde na tom, že jo, a spustit si ho, ale je to něco jiného, když to vidíte v televizi, jak to běží zrovna v daný čas. Takže to jsou takové dva filmy, teda kromě Plachty, U pokladny stál, to je taky takový film, který se může vidět dokola. Pořád se tam objevuje něco, člověk objeví zas nového, co předtím nějak nepostřehl. Takže to jsou takové tři filmy, které opravdu, když běžej, tak se ráda podívám a zahřeje mě to u srdce, ať už jako tím obsahem, ať už tím hereckým výkonem taky.
0: Já vám naprosto rozumím a dovolím si ještě jednu pozvánku a vlastně takový malý tip pro vás. Pokud máte ráda filmy, ve kterých je zobrazena láska, blízkost člověka a živého třeba čtyřnohého tvora, tak vám doporučím jeden film, ale připravte si kapesníky, protože nekončí zrovna vesele. Hachiko, příběh psa, Richard Gere a příběh pejska, který je natočený vlastně podle skutečného příběhu.
1: Tak to jsem neviděla, ale viděla jsem taky krásný film, jmenovalo se to 8 statečných. Taky jsem ho viděla jednou, je to někde, mám dojem z Aljašky nebo tak, že tam byla nějaká ta stanice výzkumná a oni museli opustit, protože přišlo nějaké počasí, nějaké hrozivé, oni tam nechali těch 8 psů a oni byli přivázáni někde na řetězu. A ti lidi s tam museli odejít a oni se potom, jeden z těch psů, ten vůdce se nějak mu podařilo z toho řetězu dostat, jo, a teď tam hledal tu potravu, nějakého tuleně tam ulovil a to. A tady ty dva lidi z té stanice se tam po nějakém dlouhém čase měli vrátit a najít ty psy. A opravdu tady, teď nevím přesně, kolik těch psů našli, ale tady toho jednoho, toho statečného, kterému se první podařilo se nějak odpoutat od těch řetězů a to, tak toho potom našli. Mm-hmm. To bylo tež takové, opravdu 8 statečných se to jmenovalo. Bylo to o těch pejskách, jak tam byli chudáci na pospas osudu, ale dopadlo to ne ze všema, ale tady hlavně s tím jedním dobře, že ho našli, že ho pak objevili.
0: Tak jsme si vyměnili tipy na filmy o zvířátkách a paní Silňo, děkuji vám, jo, že jste uzavřela noční linku
1: taky,
0: svým telefonátem.
1: Já taky děkuji a dobrou noc, dobré ráno. Tady je pršavo. No, tak no,
0: tady znamená kde?
1: Krnov.
0: Tady v Brně to zatím ještě vypadá docela slibně, že bych třeba mohl i suchý dojít domů. Mějte se hezky
1: a
0: naslyšenou.
1: Tady hodně prší, už dlouho, naslyšenou.
0: Naslyšenou říkám i vám, kteří jste poslouchali noční linku, protože se za vámi zase zítra, vlastně ano zítra, ne příště, ale zítra podívám do vašich domovů třeba. Ta příští noční linka bude s Honzou Maconem, to platí, ale já se znovu objevím ve vysílání ve čtvrtek 24. září s noční linkou na téma tam tadadá, sezóna letních zájezdů ukončena.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Milně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Žet.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost.
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říci i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna. Bohaté bylo naše vinobrání.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných. A proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text? A
1: víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost. Tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Páso.

0: a dejte pokoj, já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
1: Já nevím. A nač ty si prosím tě pořád půjčuješ peníze?
0: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
1: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
0: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
1: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
0: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
1: Ty jsi opravdu originál.
0: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
1: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
0: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným...
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi, pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenul.
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
4: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
5: Pozor, to je on, to je náš velitel.
6: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
5: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
4: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
6: O jaké sásce je řeč?
5: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
4: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
7: Oč jste se vsadili, pánové?
4: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
8: Byla to moje lékařská povinnost.
4: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
8: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
4: Já taky, představte si. Naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
8: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
7: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
4: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
7: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
8: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smlsne vítěz.
4: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
7: Chystala se?
8: Ne.
4: Ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
8: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
7: A bylo to tak?
4: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček, když jsem ho z vojny

0: posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
1: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
0: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
2: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
1: Stydím se za to.
0: Co jste zač?
2: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
3: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
2: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
0: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
3: Kolik to dělá, doktore?
1: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
0: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertá?
0: Ne, učertá. U jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne. Neznali. Kampak já bych se dral na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho zprůvět. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holce dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se... A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl šizun kvávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk. Budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele? Nebo tam někde poblíž?
2: No ba, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavů z Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte, 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě?
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranta.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nebudu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pochřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatí.
0: No tak profesorku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
2: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
1: už
0: tak
1: od začátku.
0: To...
1: Potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kdejakou pitomost okolo a já držel, doktore, ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, Dusbaba, Ježibaba, ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, študente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nikdy. nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: Kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám.
3: Proboha, mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat? To ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nehněvejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil. Na tobem jet, to jsem uměl. Nám je si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pane Masařko. To stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc z hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítávat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: Proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počasnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: a promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Co, ty že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
1: Pozor. Nesahejte na mě. No. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se. No tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy. Ne, pomoc.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na 2 cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Járy Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Járy Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloněm Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
6: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen je nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka. A v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.